Poslední záznam z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu budeme dnes poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vypravíme se opět na obě festivalové scény. Nejprve to bude velká scéna, ze které uslyšíme Roberta Křesťana a Druhou trávu. Potom se přesuneme na Morava scénu, kde program zakončovala kapela Korky. A závěr bude patřit scéně velké. Odtud si poslechneme Nerez s Luciou a taky koncert Spiritual kvartetu, který celý folkfest uzavřel. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka Nosková.

Ještě není tma, Robert Křesťan a druhá tráva v záznamu Českého rozhlasu Olomouc na loňském folkfestu. V Mohelnici se právě stmívalo, nebyla ještě úplně tma, když zazněla z pódia velké scény tato písnička. Druhá tráva nesklamala, koncert patřil k vrcholům loňského 6. ročníku folkfestu. Vím, že si písničky Roberta Křesťana můžeme poslechnout z CDček, ale atmosféra živého vystoupení je výjimečná. Proto jsem dnes zařadila jenom tuto jednu skladbu. Ale můžete se společně se mnou těšit na záznam celého koncertu a poslechneme si ho v pořadu Na cestě příště. Teď pojďme na Morava scénu.

Písničku Moře zahrála kapela Korky z Přerova. Ta vystoupila na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu jako poslední vystupující. Morava scéna je v kempu, je volně přístupná divákům a možná i toto je jeden z důvodů, proč tady diváci nechybí, i když na velké scéně hraje třeba druhá tráva.

Možná se pamětníkům zdá zvuk kapely Korky psáno s měkkým i povědomí. Původně se tato přerovská kapela jmenovala Špunt a jejich repertoár tvořily písničky folkové a trampské. Kapela se přejmenovala, oslavila 40 a přitvrdila k folk roku. Na folkfestu zahráli Korky ve složení kapelník Miloš Dohnal, zpěvák a kytarista, a Jarka Ludvová, autorka textu a zpěvačka. Oba jsou základem kapely. Dlouhou řádku let je provází další zpěvačka a flétnistka Martina Trojková. Kytaristou je taky Honza Drabina a na baskytaru hraje Luděk Kadák a za bicími Jirka Vyňuchal.

Při recitálu kapely Korky, kterou právě posloucháme v pořadu Na cestě, nezapomněl moderátor Gustík Skládal poděkovat organizátorům Folkfestu, kterými jsou kapela Madalen s Honzou Štajglem, dramaturgem, který všechny účinkující poskládal tak, že všechno bezchybně fungovalo. Díky patřili i spoustě pořadatelů, zvukařů, osvětlovačům, prostě všem, kteří se zasloužili o šestý ročník Folkfestu.

0: Písnička Tančím kapely Korky zazněla jako úplně poslední na Morava scéně loňského folkfestu, ale na scéně Velké, kam se teď společně vrátíme, oficiální program ještě pokračoval. Hrálo se skupení s názvem Neres a Lucia a byli skvělí. Pojďme si je teď poslechnout.
1: Je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský, někdy si natlučeš nos. Přesto je krásný jít bosky, je třeba chodit ven. Brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každej tvůj den může být poslední.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu záznamu koncertu kapely Neres, která na loňském Mohelnickém folkfestu vystoupila s Lucí Šoralovou. A hráli samozřejmě i písničky Zuzany Navarové, které si, jak je v Mohelnici zvykem, publikum zpívalo společně s muzikanty.

Před půlnocí nastoupila na velkou scénu kapela Spiritual Quartet, která zakončila úplně celý mohelnický folkfest a opět se zpívajícím publikem a za drobného deště. A bude hrát i nám v pořadu Na cestě.

Veronika Součková je výborná zpěvačka. Spolu s Jirkou Holoubkem dlouholetá členka legendárního Spiritual Quintetu, na který Spiritual Quartet navazuje. Jeho dalšími členy jsou multiinstrumentalista Zbyněk Bureš a Janu Jandovi patří ten podmanivý bas.

Spiritual Quartet zakončil loňský šestý ročník Mohelnického folkfestu až po půlnoci, ale hrálo se do rána na mnoha místech a to je pro tento festival typické, stejně jako pohodová atmosféra i pestrý výběr vystupujících a doprovodný program. Jde totiž o festival lidí, léta a muziky. I vy se můžete letošního Mohelnického folkfestu zúčastnit, stejně jako Český rozhlas Olomouc, který opět všechno zaznamená. Termín je tradiční, poslední prázdninový víkend a pozvánku v pořadu Na cestě ještě uslyšíte. Stejně jako slíbený koncert Druhé trávy. Od mikrofonu se teď loučí Jarka Nosková a Spiritual Quartet.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Roční končí.
3: Já mám nalíkají.
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
5: Vezmeme to s Kratkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
0: Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslím, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a protože jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus, je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika, no a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam, a teď jsem se z toho vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A
0: pak už
1: se budu těšit. Znova.
0: Ano, takže plavání probíhá, koupání, tohleto.
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v bazénu. No.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky. Autorku si úplně nepamatuju. Tuším, že je to Danka. No a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak, a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě jaksi, mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano. Mhm. No ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu. Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolední. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo? A v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo, mají, jenomže strejček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudru.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strejček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudru. Ale žádný průvod nešel, můj strejček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru, Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo. Pochopte to. Strejček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. on nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ty právě se tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlená.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbu ví, kdo, já to jenom vykládám.
2: A čím dál ti blíb, šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte, to teď je to strašná legrace, že jo. Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo. Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do lípy klín, že jo. Totiž hlavu, ne,
2: já
3: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o Strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: No, vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil snad přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc, pustlý. Že, nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
5: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako starý, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný. A my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maťsuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Milan Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli
5: ano,
0: dát.
5: No, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý, jo, tehdy, jako že se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to
5: no,
0: se tolerovalo?
5: No, nebo... no ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, jo, a takhle, no ale byly to nervy, jo, byly to...
0: To věřím.
5: Jo.
0: Polská krev, to jsou nervy.
5: Polská krev, to jsou ano. Jako emoce.
0: A přitom opereta takový zábavný žánr, dalo
5: no ne, říct. Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
5: A s Lubou jsme se setkali jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, to jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáři a ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako o hvězdách, že jo, furt nám předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
5: Ano, čarodějná, no. No, no ona...
0: Magická.
5: Magická, no.
0: Dobře.
5: Někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
5: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Nedělovi.
5: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem.
5: I s tím byli. Jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
5: Se všema ne. No, ale to už je takovej náhled do 19. Jasně. Století pomalu.
0: Ale prosím tě.
5: Ano.
0: Od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom ano. ráda povídat.
5: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus. Tak si vyberte.
5: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
5: S kým?
0: Neměla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
5: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, prožila si svůj život na zámku mnohadílný. Ano.
4: 52 dílny.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho, já jsem mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková. Ano, ano. Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, mám ho ráda, tam straší si. Tam, dobře. Ale do některých místností po sedmění nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučoval.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho si nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně no. Áček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
4: Krásný den. My taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře, děkujeme krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Uh-huh. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenilo.
4: No to bylo krásný.
8: Ano. Takové to bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano.
8: Vzpomíná, i když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyl, že jsi tak mladej.
8: Mladík ne.
3: Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhod. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: Krista, pan, to je nějakýho lidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježišikrist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řadila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafúsové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem komu udělal?
10: Pepíček, závorka brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nechytí držení.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci 8. jednání.
9: Tak přeci.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
10: Vážně?
9: To budou návali. To je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
9: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset...
9: Ale mějte roz, okamžit, podívejte.
10: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli, já
9: to
10: bych...
9: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
10: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk. Střelte.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala.
2: No, já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Mm-hmm. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandovi. No, takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No, aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě. Moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku ji ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Mm-hmm. Ta další generace tím trpí, mm-hmm. mohu říct.
1: Mm-hmm. Dobře, já jenom sleduji napjatě, jak je všechno propojeno. Ne, jak je všechno propojeno, ta slavná jména, tvoje dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
2: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no takže asi tak.
1: Tam jsem nemířil, ale Jana Wericha pouštíme. Anekdoty. No.
3: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého Ducha, naproti němu přes ulici je synagoga, neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého Ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malej chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví: pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví: naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
2: Komu asi, koho žádá o ruku?
1: No, to se dozvíme, když posluchači dají hodně B. Ano. Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak ano. To je další hlasovačka.
2: Tak, jo, tak to je napínavý.
1: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza Zdokavý. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
5: Dobré odpoledne.
4: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
5: Ano.
3: Děláte jí krásnou reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Halo? Halo, halo. Tak.
5: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
3: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal
5: ano.
3: Posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi další, prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
5: Dobrý den.
6: Já bych se chtěl hlasovat pro Ačko.
3: Výborně,
5: ano.
3: Honzo. Děkujeme,
5: děkujeme pěkně za tip.
3: Mějte se krásně, hezké. Dobrý den. Uh-huh.
7: Dobrý odpoledne, zdravím pane Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
5: Děkuji.
7: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
5: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
3: Děkujeme.
7: Tak, uvidíme.
5: Ano, uvidíme,
3: kdo koho bude žádat,
5: uslyšíme.
3: O horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, halo, halo, už vás slyšíme.
8: Tady Karel Vývary, Kolonáda, Ačko,
5: je.
8: Prosím.
3: Kolonáda, volí Ačko, no. Děkujeme.
5: Děkujeme, mějte se krásně.
3: Kateřina ožila u těch Karlových varů.
5: No, byť, no, tak.
3: Jela by do lázní.
5: No, pojedu do nedalekých tam potom.
3: Do Mariánek nebo do Františkových?
5: Do Františkových.
3: No, prosím, tak za Františkem možná.
5: Ano.
3: Přátelé, kdo dál? Je na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě a přál bych si Bčko.
3: My vám děkujeme krásně.
5: Děkujeme za tip. A Uršulku. No, no ta teda.
3: Děkujeme taky. Uršulka je lákadlem.
5: No.
3: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
5: Opravdu.
3: Žádost o ruku začíná právě teď.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
11: Ale.
10: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
11: To myslíte, že mám holku, jak trácí kalendář? O co, že ji žádáte?
10: O ruku, prosím.
11: No, a co já s tím mám společnýho?
10: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
11: No, to aspoň doufám.
10: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
11: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil, nebo aspoň dvacku. A tohle ve ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
10: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
11: Jo.
10: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
11: Je to možný, no tak to je jiná. Posaďte se, mámo, mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
10: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
11: Abys rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
10: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní. S vaší slečnou dcerou...
11: Jako s Máňou, víš?
10: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
2: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbrami, ne?
11: Aha.
10: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
11: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
10: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
2: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Kor, když jí zůstali na krku 2 děti.
10: Je 2 děti?
11: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
10: Promiňte, nemáte trochu vody?
2: Jen si poslušte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to začala žádost o ruku.
5: Ano, to nás
3: Máni.
5: Překvapilo, kdo koho žádá.
3: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
5: Než
3: a tak dále. No, prostě
5: ne,
3: naši,
5: ne,
3: kolegové,
5: toho šťourat.
3: Naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Klukova,
5: byli báječní
3: a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta
5: ano,
3: pletou
5: no,
3: v tom horku.
5: Ale já jsem si ji taky hrála.
3: Jo, tak bezhledně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
5: A nebo B.
3: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády. Poslechneme si i další posluchače, komu přidají své hlasy. Bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Líra s Uršilou Klukovou anebo pro Jitku Molavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka. Zdravím vás a zdravím
3: Z Rakovníka.
1: Zdravíme.
3: Zdravíme.
2: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
1: No a volíte A nebo B?
2: A co tam to bude od té Jitky Molavcové?
1: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
2: No, tak ne.
1: Takže A nebo B.
2: Krásný večer a tipuju pro Jitku Molavcovou.
1: Dobře, ano, takže děkujeme Bčko, moc. Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
4: dobrý
1: na
4: den.
1: Telefonu?
4: A tady Petr ze Zdolna.
1: Ano.
4: Jsme nějak byli spojení ve dvou.
1: Ne, nebyli. Jste postupně, jste připraven na lince. Tak pojďte hlasovat.
4: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu. Vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
1: Ano.
3: Děkujeme tady ve studiu.
1: Máme to v popisu práce.
4: A ptá bych si pokračování.
1: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
3: No tak.
1: Ceremání.
5: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
6: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
5: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
6: Jo, tak. No to mám.
7: Jo. A jaký?
6: Chryslera.
5: Chryslera. Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
8: No jistě, mámo.
5: A co chatu máte?
6: Ano, prosím, v Posázaví.
7: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
5: Oj, táto, co to tady povídáš? A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
6: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
8: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mi klid.
6: Já žasnu, já jsem konsternován.
5: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
6: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
8: To zas prr. To prr, Máňa si ty 2 roky poctivě odseděla. Tak už má rejstřík čistý jak lilie.
6: Já, nezlobte se, dobrý den, to totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma.
7: Poklona. Počkejte, nechoďte nikam, človíčku, pojďte zpátky, kam byste chodil. Zůstaňte v rodině, Máňa má ještě sestru. Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na odset, ale vám by se určitě líbila.
5: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
7: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
1: Tak tolik návštěva prýmá rodinky.
3: Ano, měli jsme dobrou pointu.
1: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšenou.
3: Ano, krásné.
1: Kateřina Macháčková byla
3: naším
1: hostem.
3: Svěží léto. Ano. Mějte se moc krásně.
1: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Horští záchranáři z Jeseníku varují před parným počasím. Motorová paliva v Olomouckém kraji opět zdražila. Moravská Třebová začne stavět dům s nájemními byty. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 37 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Markéta Janíková. Vyrážet na tury co nejdříve ráno, dodržovat pitný režim a sledovat výstrahy před bouřkami by měli turisté v Jeseníkách. Doporučuje jim to tamní horská služba, pokračuje

0: Záchranář Jiří Hejtmánek.
1: Tak samozřejmě opalovat si krajiny, dodržovat pitný režim, nepřehánět to s alkoholem. A radši ty výlety plánovat ráno. Co bych ještě dodal, tak se fakt podívat na nějaký předpovědi ČHMu ohledně bouře. A když ty bouřky tam budou nějak hrozit, tak radši ten výlet naplánovat a zkrátit.
0: Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu opět zdražily. Řidiči si připlatí hlavně za naftu. Ta teď stojí průměrně 4,40 korun a je téměř o korunu 80 dražší. Litr benzínu Natural 95 vyjde v průměru na 42 korun a 40 haléřů. Před týdnem byl téměř o 30 haléřů levnější. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Bytový dům s pěti nájemními byty vyroste v Moravské Třebové v Olomouckém kraji. Radnice chce se stavbou začít ještě letos na podzim. Hotovo by mělo být do roka. Investice vyjde přibližně na 15 milionů korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
2: Budou to menší byty a stavět začneme v nejbližší době. Počítáme, že smlouvu podepíšeme tento týden v pátek. A potom se budeme domlouvat s firmou na zahájení termínu realizace.
0: A Moravská Třebová také nechá zbourat starý nevyužívaný dům v centru města. Objekt odkoupila od soukromého majitele. Na uvolněném pozemku by v budoucnu mohl vyrůst i další bytový dům. Sport. Na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži bude startovat 24 českých reprezentantů. V nominaci zveřejněné Českým svazem je i Barbora Sémanová, obhájkyně dvou titulů z předloňského šampionátu v Bělehradě. Tam získali medaile i Barbora Janíčková a Daniel Gracík, kteří jsou také v nominaci. Evropský šampionát v Paříži začne dnes. Bazénové plamání je na programu od 10. srpna. Počasí. Na střední Moravě dnes čekejte jasno až polojasno. K večeru se v Jeseníkách při zvětšené oblačnosti může vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Teploty 33 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 28 stupňů a vítr mírný jižní až jihozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená je teď z důvodu stavebních prací silnice z Bystročic přes Žirůvky až k dálnici D46. Počítejte s objížďkou přes Olšany u Prostějova, Lutín a Hněvotín.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Do nového dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je tady pátek 31. července a svátek má dnes Ignác a Elin. Vše nejlepší. Víkend před námi, máte plány, poradíte, co můžeme podniknout, vaše tipy, ale také jaké máte počasí. Pište na Facebook Českého rozhlasu Olomouc a na SMS číslo 723 70 33 51. Těším se na ně. Za chvíli kalendárium. Budeme vzpomínat na léta minulá. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Radek Tomášek. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno. Pojďme právě teď zaspomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Končí první prázdninový měsíc červenec, máme 31. a svátek dneska slaví Ignác. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Zrůdný rozkaz ke genocidě Židů obdržel Reinhard Heydrich před 85 lety v roce 1941. Tím vyvrcholily přípravy na konečné řešení židovské otázky, jak hrůznou likvidaci nazývali nacisté. Kolem 6 milionů jich během následujících let přišlo o život. Prezident Spojených států George Bush starší a první a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov podepsali přesně před 35 lety v roce 1991 smlouvu, která měla snížit stavy strategických zbraní. Dokument s názvem Start 1 ukázal, že ledy mezi Sovětským svazem a Spojenými státy začaly tát. Kubánský vůdce Fidel Castro před 20 lety po podstoupené operaci pověřil vedením země svého bratra a ministra obrany Raula Castra. I on už rezignoval ze všech funkcí. Současným kubánským vůdcem se stal po dlouhých letech od roku 1959 první ne Castro, Miguel Díaz-Canel. Při masivním ruském útoku na ukrajinskou metropoli Kyjev zahynulo před rokem 31 lidí. Na Kyjev letělo tu noc 309 dronů a 8 střel s plochou dráhou letu. V roce 1796, to je 230 let, se v našem Kolíně v kasárnách narodil francouzský mim českého původu, který položil základy nové pantomimy, legendární Jean-Gaspard de Biro. A já přeju hezký pátek a skvělý první srpnový víkend.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do 31. červencového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, tady pátek, minuta po čtvrt na šest. Svátek má dnes Ignác a Elina. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec končí, srpen začíná. No dnes sluníčko, místy bouřky a teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 21,5 stupně Celsia. Postřelmov 20 stupňů, píše Hanka, která snídá, dobrou chuť, 19,5 stupně, jasný. No, v Hranicích, to už je vzkaz od Pavlíny.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás. Igor Bareš.
3: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Vilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno. Do nového sídla v Komenského ulici se stěhují pracovníci hranické charity. Využívat budou budovu bývalé mateřinky, kterou dělníci opravili za 96 milionů korun. Od druhé poloviny září v ní budou všechna pracoviště charity. Zatím fungují v pronajatých prostorách po celém městě.
2: Všechno sedí.
3: V servrovně, která je plná skříní, kabelů a blikajících krabiček, pracuje
4: kosař Miroslav. Je tady zapojených 40 počítačů plus kamerové systémy, zabezpečovací systémy, docházkový systém a potom zařízení, které jsou pro obsluhu, to znamená klimatizace a další věci. Práce Habakuk.
3: Pěkně těžké krabice. Tady máte konzervy. Sklad potravin v suterénu je už vybavený regály a pracovníci charity sem navezli velké krabice od banánů. Zboží pomáhá vybalovat Jan Hegar, vedoucí hranické pobočky.
5: Všechno jsou to trvanlivé potraviny pro to, aby kdokoliv potřebuje, třeba i hned dostane konzervu, nebo kdo si může upravit tak těstovinu s olejem, nebo případně nějaké další záležitosti, které se dají ohřát.
3: Takže všechno je potřeba vyskládat, bude to mít rozdělené.
5: Všechno vyskládat do regálu, přesně tak, no. Podle druhu potravin.
3: Nové sídlo Charity má i se suterénem celkem 4 patra. Nechybí ani kaple.
5: My jsme se dostávali do kapacitní nouze vlastně už v nějakých posledních 7 let. Ať už to byla nouze jakoby pro pracovníky, anebo nouze pro parkovací místa. A vyřešíme tím v podstatě všechny tyto starosti najednou. Hlavní a prioritní věc je, že zaměstnanci, kteří se starají o potřebné lidi, dostanou odpovídající zázemí, by vlastně se potom mohli starat i o ty ostatní. Druhá věc je, že všechny ty služby, které dneska máme, budou centralizovány na jednom místě. Bude zde bezbariérový přístup jak pro klienty, tak případně pro rodinné příslušníky a všichni, co budou potřebovat vyřídit jakoukoliv pomoc, tak to vyřídí na jednom místě.
3: My když to takhle procházíme, všechny kanceláře už jsou vybavené stolky, židlemi, vidím tady otevřené skříně, opravdu finišujeme.
5: No tak finišujeme.
3: Termín pro slavnostní otevření nového sídla Charity je stanovený na 23. září. Z hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Markéta Janíková.
2: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Do velkých problémů se ve čtvrtek odpoledne dostal paraglidista v Jakubovicích na Šumpersku. Uvízl totiž v drátech elektrického vedení. Poté, co se mu po vzletu jeho padákové křídlo zamotalo do vodičů, pilot se při nehodě naštěstí nezranil. Technici ale museli vypnout elektrické vedení a hasiči pak pomocí vysouvacího žebříku s plošinou paraglidistu z drátů vyprostili. Cestující na železniční trati z Jeseníku do Krnova se musí připravit na komplikace. Od neděle 2. srpna do poloviny prosince bude přerušený provoz pěšných vlaků v úseku mezi stanicemi Jeseník a Jindřichov ve Slezsku. Důvodem je rekonstrukce železniční trati na polském území. České dráhy zajistí náhradní autobusovou dopravu. O 2 mláďata se letos rozrostlo stádo zubrů v zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Oba malé zubry už můžete spatřit ve výběhu s ostatními členy stáda. Řekla to ošetřovatelka Olomoucké zahrady Nikola Švandová. Letní vysoké teploty zvyšují riziko dopravních nehod. Varoval předtím vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Nejčastěji za nehody může únava, nepozornost nebo zdravotní potíže. Podle Neřolda by si měli řidiči na cestu vzít dostatek tekutin, lehkou svačinu a před cestou zkontrolovat, že mají dostatek paliva. Fotbalisty Prostějova dnes čeká 2. kolo šance Národní ligy. Od 17 hodin hrají na Žižkově. Sigma má v rámci šance ligy na programu v neděli v 15 hodin domácí zápas s Mladou Boleslaví. A krátce k počasí. Na střední Moravě dnes čekejte jasno až polojasno. K večeru se v Jeseníkách při zvětšené oblačnosti může vyskytnout přeháňka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 28 stupňů a vítr mírný jižní až jihozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Silnice 1/46 v Dolanech na Olomoucku je kompletně uzavřená kvůli pracím na vozovce.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli uslyšíte vaše první víkendové tipy. 2 minuty po 17:30 přeje Dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Co podniknout v době volna? Pojďme na vaše vzkazy. Od pátku do neděle máme v areálu Olše a na fotbalovém hřišti na Července hody. Vzkaz od Radky. V sobotu má Jeseník na Masarykově náměstí a v areálu Katovny od 13 hodin celodenní program Jeseník se baví. Vystoupí například Pokáč, napsala Eva. V sobotu se v Konici od 9 hodin koná setkání milovníků historických vozidel do roku 1980. Dopoledne proběhne příjezd a výstava vozidel u komunitního centra. Poté účastníci vyrazí na zhruba 100-kilometrovou trasu, píše Honza. Děkuji za vzkazy, těším se na další. Uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 31. července, svátek má Ignác a Elina, za 3 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červenec, úrody blíženec, no dnes sluníčko, místy bouřky, teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. 20 stupňů Celsia v Litovli, napsala Hanka. Chomoutov 20,5 stupně, jasno, chystám se udělat nejnutnější práce ráno, ať ve vedru už nic nemusím, píše Jan. A prostě v 21 stupňů slunečno, to je vzkaz od Michala.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
3: Brněnský folk tým kroutí už 6. dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 3 minuty po 6:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Dnes po 13. hodině opět otevřeme naší poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, tentokrát o takzvaném stresovém hormonu kortizolu.
1: Veselý den vám přejeme.
2: A s pevným zdravím.
1: Je tu léto, slunce pálí a hřeje víc než jindy. Tak si budeme povídat o jeho účincích a vlivu na naše zdraví, ne? Prostě probereme vaše nepříjemnosti ze sluníčka.
2: Jestli se vám někdy točí na sluníčku hlava, míváte mdloby, máte ze sluníčka vyrážku, bolí vás ta hlava, lítá vám z něj tlak, jestli vás slunce v létě trápí, tak nám napište nebo zavolejte.
1: Probereme s vámi všechny obtíže, které zaznamenáváte víc na sluníčku.
3: Možná ta horka nesnášíte příliš dobře, dělá se vám špatně a snažíte se jim vyhnout. V čem vám horka dělají problém? Nebojte se na to zeptat.
1: Třeba je to banalita, ale možná známka něčeho vážnějšího.
2: Své dotazy na účinky sluníčka a obtíže, které na něm máte, můžete paní doktorce poslat předem v psané formě díky formuláři, který najdete na stránce www.veseleazdravie.cz.
1: Nebo mi zavolejte na záznamník s číslem 221 553 770. Opakuje raději ještě jednou telefon 221 553 770.
2: Nebojte se zeptat, od toho jsme tady. Rádi vám poradíme, pomůžeme a snad i uklidníme.
1: Těšíme se na vás už dnes odpoledne v pořadu Veselé a zdravě po 13. hodině a reprízu naší poradny uslyšíte také dnes po 20. hodině.
2: Dnešní téma je obtíže ze slunce.
4: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Pracovníci Hranické charity se stěhují do nového sídla. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Pracovníci hranické charity se stěhují do nového sídla. Horští záchranáři z Jeseníku varují před pádným počasím a bouřkami. V centru Olomouce dnes začínají tradiční páteční hudební koncerty. Dnes čekejte jasno až polojasno s teplotami až 37 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Do nového sídla v Komenského ulici se stěhují pracovníci hranické charity. Využívat budou budovu bývalé mateřinky, kterou organizace nechala za 96 milionů korun opravit. V novém sídle budou od druhé poloviny září fungovat všechna pracoviště charity. Zatím fungují v pronajatých prostorách po celém městě.
3: Nové sídlo charity má i se suterénem celkem 4 patra. Nechybí ani kaple.
4: My jsme se dostávali do kapacitní nouze vlastně už v nějakých posledních 7 let. Ať už to byla nouze jakoby pro pracovníky, anebo nouze pro parkovací místa a vyřešíme tím v podstatě v této starosti najednou. Všechny ty služby, které dneska máme, budou centralizovány.

0: jednom místě.
1: Termín pro slavnostní otevření nového sídla Charity je stanovený na 23. září. Z hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Vyrážet na tury co nejdříve ráno, dodržovat pitný režim a sledovat výstrahy před bouřkami by měli turisté v Jeseníkách. Doporučuje to tamní horská služba, pokračuje záchranář Jiří Hejtmánek.
3: Tak samozřejmě opalovici krajem i dodržovat pitný režim, nepřehánět to s alkoholem. A radši ty výlety plánovat ráno. Co bych ještě dodal, tak se fakt podívat na nějaký předpovědi ČHMU ohledně bouře. A když ty bouřky tam budou nějak hrozit, tak radši ten výlet naplánovat a zkrátit.
2: I toto léto budou na Horním náměstí v Olomouci hudební pátky s názvem Večerní pohoda u Trojice. Multižánrový festival začíná dnes v 19 hodin a potrvá do 21. srpna. Celkem nabídne posluchačům 8 koncertů.
4: Na pódiu vystoupí například olomoucký muzikant Lukáš Mareček. Petr Vondráček s Vítkem Fialou připomenou hity Elvise Presleyho. Dalšími interprety budou například Bohouš Josef nebo skupina Epidemie. Celý program akce Večerní pohoda u Trojice je na webu města. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Stovky firem se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností, které vyplývají ze zákona o kritické infrastruktuře. Společnosti musí nově mít krizový plán a v případě potřeby zajistit nepřetržitý provoz. Opatření se týká firem z oblasti energetiky, vodárenství a potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami. Ministerstvo vnitra potom rozhodne, jestli skutečně do kritické infrastruktury patří.
5: Sport.
2: Fotbalisté SK Hranice dnes vstoupí do nové sezóny Moravskoslezské fotbalové ligy. V prvním kole nastoupí v 18 hodin na hřišti Frýdku Místku. Kádr Hranic opustilo v létě 8 hráčů. Někteří ze zdravotních důvodů, jiní ukončili kariéru, zamířili do nižších soutěží nebo jim skončilo hostování. Soupiska je výrazně mladší a podle trenéra Miroslava Matušoviče bude trvat, než se nový tým sehraje.
6: Jsme nechtěli úplně tolik změn, nakonec to jako tak nějak dopadlo, protože víme, že to leto je krátké, že tam toho času na sehrání úplně tolik není a že měli jsme jenom fakt jako dvě přípravné utkání a tam jsme dávali prostor vlastně těm novým a všechno, ti se s tím jako nějak zžívají, takže musíme se s tím porvat, bude to chvíličku trvat jako to, aby to jsme pochopili všechno, co chceme, ale dneska dáme zbraně.
5: Počasí.
2: Na střední Moravě dnes čekejte jasno až polojasno. K večeru se v Jeseníkách při přechodně zvětšené oblačnosti může objevit přehánka nebo bouřka. Teploty 33 až 37 stupňů, v Jeseníkách kolem 28 stupňů. Vítr mírný, jižní až jihozápadní.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na silnici mezi Troubelicemi a Šumvaldem je hlášena nehoda cyklisty.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, je tady pátek, poslední červencový den, děti a studenti mají půl prázdnin za sebou a tedy i před sebou. Prázdniny, to je pro mnohé období, během kterého se nedokáží orientovat v čase. No, užívejme si je ve zdraví a s úsměvem. Do čtvrt hodiny uslyšíte vaše další víkendové tipy a za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Václav Neckář a právě teď bude zpívat Leona Machálková. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, přejeme dobré ráno, za 4 minuty bude 6:45. Bude muzeum na Olomouckém náměstí Republiky, ptali se redaktoři československého deníku před 100 lety. Vzácné sbírky se tenkrát nacházely na mnoha místech, pro ně často nevhodných, pokračuje Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Olomoucká městská rada se na návrh kurátora Přírodovědeckého muzea rozhodla ucházet u Náboženské matice v Praze o komplex budov bývalých exklaristických kasáren na náměstí Republiky. Chtěla v nich zřídit ústřední budovu muzeální, kde by se soustředila pod jednu střechu městská muzea. Před 100 lety se v předním traktu budovy nacházelo Přírodovědecké muzeum a v zadním rozsáhlém traktu byty pro železničáře a skladiště vojenské zprávy. Novináři informovali o tom, že jednání s Náboženskou maticí o přenechání budovy mělo příznivý průběh. Nicméně vojenská zpráva se k návrhu stavěla naprosto odmítavě, ačkoliv budovu vlastně nepotřebovala. Což znamenalo malou naději na to, že by se olomoucká muzea mohla soustředit pod jednu střechu. Nejvíce tyto obtíže postihovaly umělecko-průmyslové muzeum, jehož sbírky se nacházely v bývalé německé reálce a podléhaly skáze.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je pátek 31. července, svátek má Ignác a Elin a je minuta po čtvrt na sedm.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červenec, úrody blíženec, no dnes sluníčko, místy bouřky a teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 19 stupňů, částečně zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 20 a půl stupně Celsia. Jirka dnes bude stříhat zlatý déšť, tak ať se to vydaří. Doloplazy u Nezamyslic 21 stupňů, oblačno, vlhkost 63%, napsal Miroslav.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu na cestě přivítá Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6:30. Dobré ráno, je tady pátek, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51, také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. V sobotu se na kluzišti v Drahotuších odehraje od 15 hodin Trump Folk Fest. Zahrají Zajatci, Lepenec, Z ničeho nic a mnoho dalších. Děkuji za vzkaz. V sobotu se ve Šléglově poběží od 15 hodin Šléglovská míle, dětské běhy i další super míle v rámci tradičního sportovního odpoledne. Pozvánka přišla od Marka. V sobotu a v neděli se na hradě Sovinec uskuteční vždy popolední program Poslední vzdor s rekonstrukcí obléhání hradu švédskou armádou. To už je tip od Pavla. V sobotu má ruční papírna ve Velkých Losinách od 19 do 21 hodin večerní prohlídku, píše Luboš. No a v sobotu zve Český rozhlas Olomouc do Dubicka od 15 hodin na Veselici před budovou obecního úřadu. Odpoledne nabídne vystoupení Vojty Linharta, kapely Vilsne a skupiny Atom Rock. Bude také bohaté občerstvení, sportovní program na hřišti u Sokolovny i dětský koutek se skákacím hradem a malováním na obličej. Děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Markéta Janíková.
2: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Podvodníků s výhodnými investicemi stále přibývá. Naposledy si na jednoho posvítili jeseničtí kriminalisté. 27letý muž podle nich v několika uplynulých letech připravil 17 lidí o téměř 4 miliony korun. Sliboval jim investování do kapitálových trhů nebo nemovitostí v zahraničí s příslibem vysokého zhodnocení během několika týdnů. Vybrané peníze ale použil jen pro sebe. Teď mu za to hrozí až 8 let vězení. Frekventovaná ulice Palackého v centru Přerova se dočká v polovině srpna opravy. Dělníci v ní položí takzvaný tichý asfalt. Řidiče bude v době prací čekat 9denní uzavírka. Dopad bude mít i na městskou autobusovou dopravu. Města v Olomouckém kraji se připravují na horké dny. Například v Olomouci vyjedou do ulic kropící vozy, do kterých o tom se radnice rozhoduje podle mapy tepelných ostrovů. Už v roce 2018 vytvořili odborníci z katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. V centru Olomouce jsou také pítka s pitnou vodou. Najdete je na Horním i Dolním náměstí. Středočeská policie pokračuje ve vyšetřování případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů. Jejich pořadatelé zatím kriminalisté nevyslechli, prověřují spisy ze všech dotčených krajů. Kriminalisté zatím evidují 6 poškozených subjektů, škodu vyčíslili na 450 tisíc korun. Částka se podle policie stále navyšuje. Česká cyklistka Barbora Bukovská je juniorskou mistryní Evropy v short tracku na horských kolech. Na úvod kontinentálního šampionátu ve Švýcarsku tak navázala na loňské stříbro v této neolympijské disciplíně. A počasí. Dnes bude na střední Moravě jasno až polojasno. Na Jesenicku se mohou výjimečně tvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů. Na Jesenicku kolem 28 stupňů. Vítr mírný, jižní až jihozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na D55 mezi 2. a 1. kilometrem v obou směrech je omezený provoz. Pojedete zde jenom 2 jízdními pruhy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli navštívíme novou interaktivní expozici Objev Jesenicko. Dobré ráno přeje 3 minuty po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouce. Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl sedmé. Dobré ráno. 3D mapu Jesenicka, informace o historii regionálního průmyslu nebo třeba živý rašelník nabízí nová interaktivní expozice Objev Jesenicko. Turisté ji můžou navštívit v informačním centru Katovna v Jeseníku. Její součástí jsou taky herní prvky pro děti a dospělé.
1: Jsem Karl Dieters z Dietersdorfu. Klasicistní hudební skladatel a houslista, autor 6 symfonií podle Ovidiových metamorfóz.
2: Právě prostřednictvím takovýchto interaktivních panelů se návštěvníci nové expozice seznamují například s významnými osobnostmi regionu. Výstava je přístupná zhruba 2 týdny. Pokračuje koordinátor cestovního ruchu v Jeseníku Jan Mrosek.
3: Ten první nápad už přišel před 5 lety a od té doby jsme průběžně na tom pracovali a samotná realizace začala v loňském roce a trvala 1 rok.
2: Jedním z hlavních důvodů vzniku nové expozice bylo podle Mrozka rozšířit nabídku indoorových aktivit.
3: My jsme tady dlouhodobě řešili to, že ve městě Jeseník je málo aktivit, které návštěvníkovi nabídnou i něco, když je škaredé počasí, takže to je asi ta prvotní myšlenka.
2: Cílem výstavy je podle Mrozka seznámit návštěvníky s regionem.
3: To znamená za nás krásný, bohatý region a chtěli jsme to udělat samozřejmě hravou formou, aby to nebyly jenom nějaké statické panely.
2: Spodní patro výstavy má vzdělávací charakter. Lidé si tam můžou prohlédnout třeba terárium s živým rašeliníkem nebo 3D mapu Jesenicka, popisuje koordinátor výstavy Martin Vilinský.
4: Na kterou pak projektor, který je na stropě, promítá různé údaje do mapy. Můžu tady uvést příklad, kliknu si tady a zobrazí se mi na mapě vlastně všechny obce v Jesenicku. Po případě tady vidím třeba nejvyšší místní vrcholy.
2: Součástí expozice v prvním patře je také část věnovaná historii průmyslu, dodává Vilinský.
4: To znamená, vidíme tady textilní průmysl, tady si vysunete šuplíček, kde si můžete vlastně přečíst nějaké informace.
2: Kromě těchto exponátů můžou návštěvníci zhlédnout také krátké filmy.
5: V Tovární ulici v Jeseníku stojí starý dům. Dům, kterému lidé začali říkat Katovna.
2: Druhé patro výstavy nabízí návštěvníkům 6 herních exponátů, popisuje Vilinský.
4: Ku příkladu tady je menší verze Einsteinovy hádanky, ve které člověk spojuje 4 významné osobnosti z Jesenicka z jejich počty a s tím, čemu se věnovali, a dále si návštěvník může zahrát 3D piškvorky, poskládat si hanojskou věž, která v našem případě má vlastně formu vysílače pradět.
2: I přesto, že je expozice otevřená teprve krátce, už teď si získala oblibu návštěvníků. Jedním z nich byla také Denisa.
6: Nám se líbí hodně. Myslím si, že je nápaditá, interaktivní, hodně věcí tady člověk může vyzkoušet, je to moc pěkné.
2: Investice do nové expozice přesáhla 7 milionů korun. Do budoucna ji vedení Katovny chce dále rozšiřovat. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Marie Glofáková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí na nás dnes se čeká?
2: Dnes očekáváme většinou slunečno, ojediněle může být přechodně zvětšená oblačnost s přeháňkou. Teploty se budou pohybovat mezi 33 až 37 stupni Celsia, na horách mezi 26 až 30 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný jižní až jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu, k večeru zeslábne.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Noc bude většinou polojasná, přechodně oblačnosti přibude. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky nebo i bouřka. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 23 až 19 stupni Celsia, na horách mezi 21 až 17 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný, jihozápadní, postupně severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu, s tím, že kránu lokálně zeslábne. Sobota bude většinou s velkou oblačností, na většině území se postupně, hlavně během odpoledne, vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 33 stupni Celsia, na horách mezi 23 až 27 stupni Celsia a vítr bude foukat většinou mírný, západní, večer se bude měnit až na severní a v bouřkách přechodně zesílí.
0: Děkuji za informace, přeji hezký pátek, příjemný víkend a naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Na telefonu byla Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Den dobrý.
4: Češ.
3: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
4: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
3: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
4: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
3: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
4: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
5: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.

písničku stokrát přesně.

0: ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin, dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme dvě pedlahve. Cvik je vležen na zádech. Kolena pokrčená, chodidla opřená o zem, lokty pokrčené u hrudníku, ruce drží pedlahve. S výdechem vytlačíme lahve kolmo nahoru do propnutých loktů. Opět s výdechem vracíme zpět. Cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V informačním centru v Jeseníku je k vidění nová interaktivní expozice zaměřená na zajímavosti regionu. Dělníci opraví v Brané na Šumpersku chodníky. Archeologové dnes pořádají v Olomouci komentovanou prohlídku městské čtvrti Povel. Dnes čekejte jasno až polojasno s teplotami až 37 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Novou interaktivní výstavu s názvem Objev Jesenicko si můžou prohlédnout lidé v informačním centru Katovna v Jeseníku. Návštěvníkům přibližuje přírodu, osobnosti a historii regionu. Její součástí jsou taky herní prvky, pokračuje koordinátor cestovního ruchu Jan Mrosek.
2: My jsme tady dlouhodobě řešili to, že ve městě Jeseník je málo aktivit indoorových, které návštěvníkovi nabídnou i něco, když je škaredé počasí, takže to je asi ta prvotní myšlenka. Samotná realizace té expozice stála 7,3 milionů korun a město Jeseník získalo dotaci ve výši 60% a zbytek dofinancoval z vlastních zdrojů.
1: Rekonstrukci tří chodníků v centru obce připravuje samospráva Brané na Šumpersku. Investice si vyžádala téměř 2 miliony korun. V současnosti zástupci obce vybírají zhotovitele oprav. Pokračuje nezávislý starosta Martin Alexa.
3: Bude to vlastně vyměněn ten stávající chodník, který je s betonovou dlažbou, za nový chodník s kamennými obruby a žulovými kostkami. Aktuálně ty chodníky nejsou úplně v nejlepším stavu a zároveň není to úplně největší okrasa

0: na náměstí, takže jedná se určitě o kvalitnění jak technického stavu, tak určitě o estetickou věc.
1: Komentované prohlídky městské čtvrti Povel se dnes v 17 hodin můžou zúčastnit zájemci v Olomouci. Zaměřená bude na bývalé pravěké a raně středověké osídlení. V Zikově ulici se lidé od archeologů Olomouckého národního památkového ústavu dozví informace o sídlišti ze starší doby hraniční. Doplňuje mluvčí ústavu Sandra Kolářová.
2: S největší pravděpodobností se jednalo o rezidenci místní elity, kmenového kníže této části Moravy a jeho jízdní družiny. Raně středověké mocenské centrum patrně střežilo jeden z klíčových přechodů přes řeku Moravu, který byl součástí sítě tehdejších transevropských dálkových tras.
1: Mimořádná dodávka tisícovky balení léků Tamoxifen se okamžitě vyprodala. Českému rozhlasu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. V nejbližších dnech se další zásilky léku na rakovinu prsu neočekávají. Pro část žen je přitom přípravek nenahraditelný. Sport. Fotbalisté Prostějova nastoupí v 17 hodin k zápasu druhého kola šance národní ligy na hřišti pražské Viktorie Žižkov. Ta na úvod soutěže prohrála v Jihlavě 0-1. Prostějov remizoval s Třincem 1-1 a obránce Jan Kadlec to přisuzuje hlavně nesehranosti nového týmu. V úvodním kole ale viděl i pozitiva, ze kterých se dá těžit.
3: Nic není hned, pořád jsme spolu nějakých 5 týdnů, byla velká obměna celého kádru, včetně realizáku, a to určitě nějaký ten týden potrvá. Ty pozitiva na tom byl hlad za úspěchem, hlad za 3 body, organizovaná obrana, na které samozřejmě budeme ještě víc a víc pracovat. To jsou pozitiva, na kterých se dá stavět do dalších zápasů. Počasí.
1: Dnes bude na střední Moravě jasno až polojasno. Na Jesenicku se mohou výjimečně tvořit přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů, na Jesenicku kolem 28 stupňů. Vítr mírný, jižní až jihozápadní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D48 je na 4. kilometru ve směru Frýdek Místek hlášen předmět na vozovce. Projíždějte zde opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Máme tady pátek, víkend je před námi. To se hned radostněji vstává. No, jestli nemůžete probudit vaši mysl, tak si vzpomeňte na to, co budete rádi a značením dělat o víkendu, a klidně mi o tom napište na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině. Také nezapomeňte, že kdykoliv můžete v našem vysílání slyšet signál letní soutěže Českého rozhlasu Olomouc. Rozhlas, to je výhra. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Lucie. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 7:45, dobré ráno, zazněl výherní signál soutěže Českého rozhlasu Olomouc, rozhlas to je výhra, dívám se jednou, no raději i po druhé, a jsou ještě 2 volná čísla. Voláte na náš telefon 221 555 444. Dobré ráno, kdo je na telefonu?
1: Dobré ráno, Vašek Šumperk.
0: Vašku, jaké je u vás ráno? Odpočinkové, doufám.
1: Pracovní.
0: Pracovní.
1: Tomu, že... Ano, ano.
0: Jej, tak v tom vedru, ať se vám ta práce daří. Jednička až 33, které číslo si zvolíte?
1: Zkusím 9.
0: Zkoušíte číslo 9 a 9. Pozor, tak to je kniha. Ztracená kniha dobrodružství, CDčko Igor Bareš, pověsti z Olomouckého kraje. Tak tohle to vám přineslo číslo 9. Gratuluji vám, užijte si výhru.
1: Já děkuju. Hezký
0: Mějte
1: den.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do 31. červencového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je tady pátek, 7:45 a svátek má Ignác a Elin.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec končí, srpen začíná. No dnes sluníčko, místy bouřky a teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Honza z Písečné. Bude teplo. Teploměr ukazuje 21 stupňů. Je jasno. Větřík pofukuje do 3 metrů za vteřinu. Vlhkost 78%. Během dne nás může překvapit nějaká dešťová přehánka, což by neškodilo. V Žárové je dnes po ránu polojasno, občasný slabý západní vítr, teplota už překročila 20 stupňů, napsal Tonda a zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 20,5 stupně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Matku Věru to netahal.
3: No tak může jít tady u maminku někoho jiného.
2: Já jsem sirotek.
4: Inspirací pro vznik scénáře k seriálu Na tělo byly povídky Martiny Formanové. Ty se režiséru Janu Hřebejkovi tak líbily, že nakonec z nich vznikl 9-dílný seriál.
5: Ty povídky byly jenom inspirací. Je to vlastně původní scénář. Já jsem udělal takovýho pavouka, jak ty postavy by spolu mohly souviset. A Martina začala, my jsme budeme vždycky...
6: Rozhlas, to je výhra!
7: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál...
6: Rozhlas, to je výhra!
7: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte...
6: Rozhlas! To je výhra!
8: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno, začíná nová sezona Moravskoslezské fotbalové ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže. První kolo má dnes na programu dva zápasy, včetně toho mezi Frýdkem, Místkem a Hranicemi. Ty už do třetí sezóny povede trojnásobný ligový šampion Miroslav Matušovič. Nejprve s týmem postoupil do čtvrté ligy, do třetí, a v uplynulé sezóně ho v ní dokázal udržet.
1: No tak ono asi víc možná nešlo udělat za dva roky, postoupit a zůstat, takže jsme skromný klub. Není to úplně jednoduché, protože spoustu těch týmů je i profesionálních a u nás to tak není, ale dali jsme se touhletou cestou, jsme tam, já jsem rád, že tam jsme, jsou to dobré zápasy, těžké zápasy pro nás. Chceme být jako v tom dalším ročníku prostě lepší než tom posledním.
2: Říká Miroslav Matušovič, bývalý úspěšný ligový hráč a nyní kouč třetiligových Hranic na Moravě. A právě proto, že jeho klub oproti některým soupeřům v soutěži nepracuje v profesionálních podmínkách, musí jako kouč často řešit jiné situace než ty ryze fotbalové.
1: Ta trenéřina je psychologie a musí jako už nad tím přemýšlet a taky, že ti kluci fakt chodí do práce. Musíš to číst jako různé i pochody, jako já nevím, předvídat různé situace, žít se do té role toho hráče, co má v hlavě, co by mohl mít v hlavě, co třeba se mu děje doma v rodinných, jako rodinných kruzích a tak dále. Takže je to psychologie, musíš mít pracovat, na někoho platí bíč, na někoho třeba ten bíč vůbec nemůžeš použít. A je to prostě tak, že ty hráče bys měl jakoby dokonale mít zmapované a znát a poznat na každého, co platí. A v tom jako ta trenéřina je krásná, prostě musí si s tím hrát a vycítit, co je nejlíp.
2: Z Miroslava Matušoviče zase každý vycítí emoce a zaujetí, což je vidět i slyšet při každém zápase z tribuny.
1: Je rozdíl mezi kaučem a coachingem. Kauč je trenér a coaching je to, co dělá během toho zápasu a já si neumím jako takhle jenom jako stát a jako nic nemluvit. Já si myslím, že i ve větších týmech, ať je to City a další, tak vidíte trenéra, který tam skáče celý zápas. A já to beru tak, že vlastně to, co já předvedu tady v tom prostoru za 90 minut, tak chci i já mít po zápase čisté svědomí, že jsem těm klukům pomohl, jak nejvíc to šlo. Protože já to beru tak, že když tam oni nechávají vše, tak já beru každý zápas, musím nechat taky vše.
2: A trojnásobný ligový šampion, který českou soutěž vyhrál s Baníkem Ostrava i se Spartou Praha, věří, že mu tento přístup vynese ligové angažmá i v pozici trenéra. Aktuálně totiž má licenci UEFA A, se kterou by už mohl dělat asistenta v nejvyšší soutěži.
1: Samozřejmě jako tak jako každý, jako co jsme hráli, už se tomu věnuju jako deal. Každý trenér by se chtěl nakouknout do té ligy a trénovat v lize, takže já si myslím, že ten trenér, který jako se tak nějak neustále vzdělává, přemýšlí nad tím, snaží se do toho dostat ty moderní prvky i na amatérské úrovni, ale tak stejné prvky, jak se říká, z naší staré školy a vždycky si myslím, že nejideálnější je ten mix, něco z té nové, něco z té staré, takže jo, já jsem trenér, který se chce posouvat, který se vzdělává, který to jako nějak sleduje a samozřejmě i já, tak jako chci po každém hráči, tak udělám maximum pro to, aby se ta moje trenérská kariéra ještě posouvala výš.
2: A víš, by chtěl Miroslav Matušovič posunout i Hranice, které v uplynulé sezóně skončily na první nesestupové pozici. Sezóna v Moravskoslezské fotbalové lize pro ně začíná dnes, kdy nastoupí na hřišti ambiciozního Frýdku Místku. Adam Kodet, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Markéta Janíková.
2: Bylo 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Samospráva Hranic nechá opravit a rozšířit dětské hřiště v místní části Drahotuše. Pro investici hlasovali obyvatelé v rámci participativního rozpočtu, sdělila to starosta Hranic Daniel Vitonský z Hnutí ANO. Do velkých problémů se ve čtvrtek odpoledne dostal paraglidista v Jakubovicích na Šumpersku. Uvízl totiž v drátech elektrického vedení, poté co po vzletu jeho padákové křídlo se zamotalo do vodičů. Pilot se při nehodě naštěstí nezranil, technici ale museli vypnout elektrické vedení a hasiči pak pomocí vysouvacího žebříku s plošinou paraglidistu z drátů vyprostili. Pohonné hmoty v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu opět zdražily. Řidiči si připlatí hlavně za naftu, ta teď stojí průměrně 4,40 korun a je téměř o korunu 80 dražší. Litr benzínu Natural 95 vyjde v průměru na 44 korun a 40 haléřů. Před týdnem to bylo téměř o 30 haléřů levnější. Meteorologové zpřísnili výstrahu před zátěží teplem na většině území. Jižní Moravy je podle nich extrémní. S větším náporem výjezdu počítají i záchranáři. V horkých dnech hrozí lidem dehydratace a kolapsy. Zdravotníci ošetřují pacienty i s nevolnostmi nebo úžehem. 24 českých reprezentantů se představí na mistrovství Evropy v plaveckých sportech v Paříži. V nominaci jsou i medailisté z předloňského kontinentálního šampionátu v Bělehradě, včetně Barbory Sémanové, která bude obhajovat triumf na 100 a 200 metrů na volný způsob. Mistrovství Evropy v plavání začíná dnes. Bazénové disciplíny jsou na programu od 10. srpna. A počasí. Dnes bude na střední Moravě jasno až polojasno, na Jesenicku se mohou výjimečně vytvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů, na Jesenicku kolem 28 stupňů, vítr mírný, jižní až jihozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D46 na 9. kilometru směr Olomouc je hlášeno porouchané vozidlo a na dálnici D48 na 3. kilometru směr Frýdek Místek je hlášeno také porouchané vozidlo v pravém jízdním pruhu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Hranická charita se stěhuje do nového sídla. Podrobnosti o tom už za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 3 minuty po 7:30.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 7 minut po půl osmé. Dobré ráno. Do nového sídla v Komenského ulici se stěhují pracovníci hranické charity. Využívat budou budovu bývalé mateřinky, kterou dělníci opravili za 96 milionů korun. Od druhé poloviny září v ní budou všechna pracoviště charity. Zatím fungují v pronajatých prostorách po celém městě.
1: Všechno sedí.
2: V serverovně, která je plná skříní, kabelů a blikajících krabiček, pracuje
3: kosař Miroslav. Je tady zapojených 40 počítačů plus kamerové systémy, zabezpečovací systémy, docházkový systém a potom zařízení, které jsou pro obsluhu, to znamená klimatizace a další věci. Práce Habakuk.
2: Pěkně těžké krabice. Tady máte konzervy. Sklad potravin v suterénu je už vybavený regály a pracovníci charity sem navezli velké krabice od banánů. Zboží pomáhá vybalovat Jan Hegar, vedoucí hranické pobočky.
4: Všechno jsou to trvanlivé potraviny pro to, aby kdokoliv potřebuje, třeba i hned dostane konzervu, nebo kdo si může upravit tak těstovinu s olejem, nebo případně nějaké další záležitosti, které se dají ohřát.
2: Takže všechno je potřeba vyskládat, bude to mít rozdělené.
4: Všechno vyskládat do regálu, přesně tak, no. Podle druhu potravin.
2: Nové sídlo charity má i se suterénem celkem 4 patra. Nechybí ani kaple.
4: My jsme se dostávali do kapacitní nouze vlastně už v nějakých posledních 7 let. Ať už to byla nouze jakoby pro pracovníky, anebo nouze pro parkovací místa. A vyřešíme tím v podstatě všechny tyto starosti najednou. Hlavní a prioritní věc je, že zaměstnanci, kteří se starají o potřebné lidi, dostanou odpovídající zázemí, by vlastně se potom mohli starat i o ty ostatní. Druhá věc je, že všechny ty služby, které dneska máme, budou centralizovány na jednom místě. Bude zde bezbariérový přístup jak pro klienty, tak případně pro rodinné příslušníky a všichni, co budou potřebovat vyřídit jakoukoliv pomoc, tak to vyřídí na jednom místě.
2: My když to takhle procházíme, všechny kanceláře už jsou vybavené stolky, židlemi, vidím tady otevřené skříně, opravdu finišujeme.
4: No tak finišujeme.
2: Termín pro slavnostní otevření nového sídla charity je stanovený na 23. září. Z hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu

0: Do 31. červencového rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouci, tedy pátek. Za 3 minuty bude 7:45 a svátek má Ignác a Elin.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec končí, srpen začíná. No dnes sluníčko, místy bouřky a teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zde na Zolubic u nás je 21 stupňů, je slunečno, chystám se loupat na klíčené brambory a mít podlahu. Krásný pátek přeje Zdena i vám. Zdravím také Pavlínu v Hranicích, tam má na teploměru 20,5 stupně a Božena z Olomouce, ta naměřila 20,5 stupně Celsia, chystá se k lékaři, tak držím palce, ať slyšíte jen dobré zprávy.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remízky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10:00 dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 8:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Je tady pátek, víkend před námi, a tak mi dnes posíláte tipy na naše SMS číslo 723 70 33 51 a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. V sobotu se v kulturním domě v Pasece uskuteční od 18 hodin divadelní večer. V rámci oslav 700 let obce budou vystoupení krajanských souborů České besedy, napsal Ivan. V sobotu se u fotbalového hřiště ve Skorošicích konají od 14 do 22 hodin tradiční skorošické slavnosti, to už píše Marie. V sobotu a v neděli se na zámku Plumlov uskuteční od 17:30 do 18 hodin šermířský víkend s rytířským turnajem, pozvánka od Hanky. V sobotu i v neděli se chystáme na hrad Bouzov, kde bude bouzovský mumraj. Je tady vždy jarmark, šermíři a mnoho dalšího, píše Eva. O víkendu budeme rozvářet rajčata na kečup a potom se pojedeme osvěžit na pastviny, píše Hanka z Červené vody. Tak užijte si vodu a plavání a opatrně u rozváření rajčat. Děkuji za vzkazy, těším se na další, uslyšíte je už v příští hodině.
1: Když jeme,

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8 hodin. Obyvatelé Jeseníku si přejí na náměstí Svobody květinové záhony. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Obyvatelé Jeseníku si přejí na náměstí Svobody květinové záhony. V Olomouckém muzeu moderního umění je po úpravách opět přístupná expozice Století relativity. Držitelé nesplacených dluhopisů Autobazaru Štěpánek Auto podali trestní oznámení a chystají hromadnou žalobu. Dnes čekejte jasno až polojasno s teplotami až 37 stupňů. Ranní zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Především pro květinové záhony hlasovali obyvatelé Jeseníku v anketě týkající se budoucích úprav náměstí Svobody. Dotazníky, které připravili zástupci města, vyplnilo bezmála 250 lidí. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
2: Respondenti by uvítali hlavně kvetoucí záhony a keře, to odpovědělo 89% lidí, a 76% lidí by uvítalo vodní prvek, 70% pak kultivaci ulice Sadová, která v tom dotazníku dopadla v podstatě nejhůře. Výsledky dotazníků budou sloužit jako jeden z podkladů pro zadání architektonické soutěže.
1: Expozice Století relativity v Olomouckém muzeu moderního umění je opět přístupná návštěvníkům. Dočasně mimo provoz byla kvůli úpravám. Expozice představuje nejlepší díla 20. a 21. století ze sbírek muzea, pokračuje jeho mluvčí Tomáš Kasal.
3: Noví kurátoři Štěpánka Bilešová a Ladislav Daněk připravili i novou část věnovanou reflexi přírody v umění od 60. let minulého století do současnosti. V obnovené expozici jsou díla Mikuláše Metka, Jiřího Koláře, Adriény Šimotové a dalších českých i středoevropských autorů. Část věnovaná přírodě propojuje například tvorbou Josefa Šímy, Václava Cíglera, Pavla Hayeka nebo Romana Franty.
1: Desítky investorů řeší problém s kladenským autobazarem Štěpánek Auto. Firma má nesplacené dluhopisy za stovky milionů korun. Na konci června ale změnila majitele. Má zavřený areál, nefunkční webové stránky a nikdo z firmy

0: s klienty nekomunikuje. V tuto chvíli by investoři podle vedoucího právního oddělení D-testu Jana Šury neměli na nic čekat.
1: Asi největší šanci získat alespoň část peněz zpět mají zpravidla ti, kteří jednají včas, koordinují se s ostatními věřiteli a důsledně prověřují majetek emitenta, ručitele i odpovědnost distributora. Sport.
0: Fotbalisté SK Hranice dnes vstoupí do nové sezóny Moravskoslezské fotbalové ligy. V prvním kole nastoupí v 18 hodin na hřišti Frýdku Místku. Kádr Hranic opustilo v létě 8 hráčů. Někteří ze zdravotních důvodů, jiní ukončili kariéru, zamířili do nižších soutěží nebo jim skončilo hostování. Soupiska je výrazně mladší a podle trenéra Miroslava Matušoviče bude trvat, než se nový tým sehraje.
2: Jsme nechtěli úplně tolik změn, nakonec to jako tak nějak dopadlo, protože víme, že tohleto je krátké, že tam toho času na sehrání úplně tolik není a že měli jsme jenom fakt jako dvě přípravná utkání a tam jsme dávali prostor vlastně těm novým a všechno, ti se s tím jako nějak zžívají, takže musíme se s tím porvat, bude to chviličku trvat jako to, aby to jsme pochopili všechno, co chceme, ale dneska dáme zbraně.
0: Uničov a B tým Sigmy Olomouc čeká první kolo v neděli. Počasí. Dnes bude na střední Moravě jasno až polojasno, na Jesenicku se mohou výjimečně tvořit přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů, na Jesenicku kolem 28 stupňů, vítr mírný jižní až jihozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 na 316. kilometru směrem Ostrava máme hlášený předmět na vozovce a na silnici 1/46 v obci Dolany na Olomoucku neprojedete. Je kompletně uzavřená kvůli pracem na silnici.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Probouzíme se do prosluněného pátečního rána. Bude vedro, no dnes má být dokonce takové horko, že se možná někteří i dřív vypaří z práce. Tak ať se nám pátek a víkend vydaří. Dnes se spolu s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo vydáme na hory. Už za chvíli prozkoumáme tajemství tamních rašelinišť a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Nať. Láska je tu s nami. Dobré ráno.

0: Do pátečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Martin Písařík právě teď prozkoumá tajemství rašelinišť.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pátek 31. července, 2 minuty po 8:45 a svátek má dnes Ignác a Elina. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co červenec končí, srpen začíná. No dnes sluníčko, místy bouřky a teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Evu do Jeseníku. Ta má na teploměru 19 stupňů Celsia. Chystá se dnes prát prádlo a jinak bude odpočívat. Prostějov, slunečno, 22 stupňů hlásí Majka, Šternberg 20,5 stupně, tolik naměřil Josef.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15:45, v repríze pak v neděli v 9:45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30. Dobré ráno. 3D mapu Jesenicka, informace o historii regionálního průmyslu nebo třeba živý rašeliník nabízí nová interaktivní expozice Objev Jesenicko. Turisté ji můžou navštívit v informačním centru Katovna v Jeseníku. Její součástí jsou taky herní prvky pro děti a dospělé.
1: Jsem Karl Dieter z Dietersdorfu, klasicistní hudební skladatel a houslista, autor 6 symfonií podle Ovidiových Metamorfóz.
2: Právě prostřednictvím takovýchto interaktivních panelů se návštěvníci nové expozice seznamují například s významnými osobnostmi regionu. Výstava je přístupná zhruba 2 týdny. Pokračuje koordinátor cestovního ruchu v Jeseníku Jan Mrosek.
3: Ten první nápad už přišel před 5 lety a od té doby jsme průběžně na tom pracovali a samotná realizace začala v loňském roce a trvala 1 rok.
2: Jedním z hlavních důvodů vzniku nové expozice bylo podle Mrozka rozšířit nabídku indoorových aktivit.
3: My jsme tady dlouhodobě řešili to, že ve městě Jeseník je málo aktivit, které návštěvníkovi nabídnou i něco, když je škaredé počasí, takže to je asi ta prvotní myšlenka.
2: Cílem výstavy je podle Mrozka seznámit návštěvníky s regionem.
3: To znamená za nás krásný, bohatý region a chtěli jsme to udělat samozřejmě hravou formou, aby to nebyly jenom nějaké statické panely.
2: Spodní patro výstavy má vzdělávací charakter. Lidé si tam můžou prohlédnout třeba terárium s živým rašeliníkem nebo 3D mapu Jesenicka, popisuje koordinátor výstavy Martin Vilinský.
4: Na kterou pak projektor, který je na stropě, promítá různé údaje do mapy. Můžu tady uvést příklad, kliknu si tady a zobrazí se mi na mapě vlastně všechny obce v Jesenicku. Popřípadě tady vidím třeba nejvyšší místní vrcholy.
2: Součástí expozice v prvním patře je také část věnovaná historii průmyslu, dodává Vilinský.
4: To znamená, vidíme tady textilní průmysl, tady si vysunete šuplíček, kde si můžete vlastně přečíst nějaké informace.
2: Kromě těchto exponátů můžou návštěvníci zhlédnout také krátké filmy.
5: V Tovární ulici v Jeseníku stojí starý dům. Dům, kterému lidé začali říkat Katovna.
2: Druhé patro výstavy nabízí návštěvníkům 6 herních exponátů, popisuje Vilinský.
4: Ku příkladu tady je menší verze Einsteinovy hádanky, ve které člověk spojuje 4 významné osobnosti z Jesenicka z jejich letopočty a s tím, čemu se věnovali, a dále si návštěvník může zahrát 3D piškvorky, poskládat si hanojskou věž, která v našem případě má vlastně formu vysílače pradět.
2: I přesto, že je expozice otevřená teprve krátce, už teď si získala oblibu návštěvníků. Jedním z nich byla také Denisa.
6: Nám se líbí hodně. Myslím si, že je nápaditá, interaktivní, hodně věcí tady člověk může vyzkoušet, je to moc pěkné.
2: Investice do nové expozice přesáhla 7 milionů korun. Do budoucna ji vedení Katovny chce dále rozšiřovat. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Markéta Janíková.
4: Bylo 9:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Frekventovaná ulice Palackého v centru Přerova se dočká v polovině srpna opravy. Dělníci v ní položí takzvaný tichý asfalt. Řidiče bude v době prací čekat 9denní uzavírka. Dopad bude mít i na městskou autobusovou dopravu, řekla to mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. Podvodníků s výhodnými investicemi stále přibývá. Naposledy si na jednoho posvítili jeseničtí kriminalisté. 27-letý muž podle nich v několika uplynulých letech připravil 17 lidí o téměř 4 miliony korun. Sliboval jim investování do kapitálových trhů nebo nemovitostí v zahraničí s příslivem vysokého zhodnocení během několika týdnů. Vybrané peníze ale použil jen pro sebe. Teď mu za to hrozí až 8 let vězení. O dvě mláďata se letos rozrostlo stádo zubrů v zoologické zahradě na Svatém kopečku. Oba malé zubry už můžete spatřit ve výběhu s ostatními členy stáda, řekla to ošetřovatelka olomoucké zahrady Nikola Švanová. Letní vysoké teploty zvyšují riziko dopravních nehod. Varoval předtím vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Nejčastěji za nehody může únava, nepozornost nebo zdravotní potíže. Podle Neřolda by si řidiči měli na cestu vzít dostatek tekutin, lehkou svačinu a před cestou kontrolovat, že mají dostatek paliva. Rusové nesmí se dál účastnit na mezinárodních hokejových soutěžích, potvrdila to Mezinárodní hokejová federace. V příštím roce tak bude Rusko mimo jiné chybět na mistrovství světa. Až polojasno. Na Jesenicku se mohou výjimečně tvořit přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů, na Jesenicku kolem 28 stupňů. Vítr mírný, jižní až jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Na dálnici D1 je na 240. kilometru ve směru Brno hlášena překážka na vozovce, a to v odstavném pruhu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Obecní veselice s Českým rozhlasem Olomouc nás čeká už zítra v Dubicku. Podrobnosti za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 3 minuty po 8:30.
5: Má vlasy dlouhý do půl pasu.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucelský šípy najmout dá, jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho, jo, ho, ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší ty najmout dát. Jo, ho, ho. Kdo chce zhrdnout třeba zítra, tomu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hocou spíší ty najmou ptá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. Dubicko, nedaleko Zábřehu, bude letos místem, kde se odehraje tradiční obecní veselice s Českým rozhlasem Olomouc. Podílet se na jejím pořádání nebudeme jen my rozhlasáci, ale hlavně místní obyvatelé, spolky a samospráva. Proto jsme o pozvánku požádali Václava Hampla, starostu Dubicka, zvoleného za KDU ČSL.
2: Před 9 lety jsme pořádali stejnou akci s Českým rozhlasem, kdy na návsi bylo postavené pódium, vystoupily 3 kapely a naše spolky zajistily občerstvení. Byla to moc pěkná akce a jsem rád, že můžeme letos opakovat.
3: I letos budou 3 kapely, tak kdo vystoupí?
2: Chtěl jsem, aby jsme ukázali, jak jsou v Dubicku lidi šikovní, takže jedný z vystupujících bude Vojta Linhardt. Další kapela bude kapela Vilsne a Atom Rock. Jedním ze spolupořadatelů akce je IMA z Horní Pomoraví s mikroregion Zábřisko, kde máme domluveno, že bude nachystaný program pro děti, nějaká robotika by měla být, bude samozřejmě i skákací hrad, máme domluvený i malování na obličej, to znamená, nebojte se sebou vzít i děti.
3: Už bylo řečeno, že vlastně o občerstvení se budou starat místní spolky, tak kdo se zapojí a na co se mohou těšit ti, co přijdou do Dubicka?
2: O naše brožky bude dobře postaraný, budou tady sokolici, budou hasiči, budou rybáři, budou fotbalisti, zahrádkáři, snad jsem na nikoho nezapomněl, a bude tady od makrel přes maso, bude uzený maso, bude guláš, takže si myslím, že si přijdete na své všichni.
3: Předpokládám, že žízní taky trpět nebudeme.
2: Nebudeme. Jsem velice rád, že se spolky domluvili na tom, že každý si najde svůj sortiment občerstvení, to znamená, bude široká škála, nebude jedno u všech, ale bude všechno u každého zvlášť jiný.
3: Já musím prozradit, že kapely teda budou každá trošičku jiná, tak to je taky potřeba říct. Zejména na konci Atom Rock to možná ještě o nějakou chvíli protáhne. Vzpomínám si, že se tady ale před těmi 9 lety také zpívalo a já se chci zeptat, jestli se bude zpívat i letos a co se bude zpívat, jestli to bude to tež.
2: Jako každá správná akce v Dubicku musí skončit hymnou, která začíná tělo, tělo, tělo, tělo. Takže určitě chci věřit tomu, že zakončíme tuto akci zase dubickou hymnou.
3: V kolik začneme? Bude to tedy v sobotu před budovou obecního úřadu, to je asi potřeba ano. Říct.
2: Ano, bude to před budovou obecního úřadu. Začátek je správný v 15 hodin a závěr bude podle situace.
3: Z Dubická Mirek Kobza, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do pátečního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jaký červenec, takový leden. No dnes sluníčko, místy bouřky a teplota do 37 stupňů Celsia. Jaké je u vás a počasí, psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Jeseník, 24 stupňů, dnes se raději schovám do stínu a budu popíjet svěží bylinkový čaj, píše Majka. Brodek u Přerova, 26 stupňů a slunečno. Na oběd bude rajčatový salát s pečivem, napsal Jarek. Lipník, 25 stupňů. Bude rajčatový salát s pečivem, napsal Jarek. Lipník, 25 stupňů, tolik naměřila Lucie, která se těší nejen na víkend, ale také na dovolenou v Řecku na Korfu. Užijte si ji.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
3: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu na cestě přivítá Jarka Nosko.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 9 hodin. Dobré ráno, probouzíme se do pátečního dne, víkend je před námi a tak jste mi dnes posílali tipy na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc, co podniknout v době volna. Pojďme na další vzkazy. V neděli se v zámecké zahradě ve Vřesovicích koná od 14 hodin setkání dechových kapel pod hanáckým nebem, napsal Michala. Radka píše, v sobotu nabídnou Kovalovice od 14 hodin dětskou hodovou sobotu s odpolednem plným her a zábavy u zámečku. Večer bude hodová zábava, na které zahraje kapela Cameron. Od pátku do neděle máme v areálu Olše a na fotbalovém hřišti na Července hody. To už je vzkaz od Radky. V sobotu má Jeseník na Masarykově náměstí a v areálu Katovny od 13 hodin celodenní program Jeseník se baví. Vystoupí například Pokáč, napsala Eva. V sobotu se v Konici od 9 hodin koná setkání milovníků historických vozidel do roku 1980. Dopoledne proběhne příjezd a výstava vozidel u komunitního centra, poté účastníci vyrazí na zhruba 100-kilometrovou trasu, píše Honza. Děkuji za vzkazy a držím palce, ať se nám víkend vydaří.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. Dělníci opraví v Brané na Šumpersku chodníky, více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno, za chvíli vám bude dělat společnost kolega Vilém Pospíšil. Přeji usměvavý a pohodový pátek.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: V Přeslavicích začíná slavnostní příprava absolventů dobrovolného vojenského cvičení. V centru Olomouce dnes začínají tradiční páteční hudební koncerty. Dělníci opraví v Brané na Šumpersku chodníky. Dnes čekejte jasno až polujasno s teplotami až 37 stupňů. Dopolední zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. V kasárnách v Přeslavicích na Olomoucku právě začíná slavnostní přísaha studentů středních škol, kteří absolvovali v červenci na Libavé dobrovolné vojenské cvičení. Zástupci armády ho pořádají, aby přilákali do uniformy mladé lidi. V podsádce v Přeslavicích máme reportérku Lenku Kratochvílovou.
2: Všichni absolventi jsou už teď seřazeni na nástupní ploše uprostřed kasáren. Hudebníci pražské posádkové hudby zahráli husitský chorál a teď přicházejí hosté. Slavnostního aktu se účastní rodiny a známí absolventů kurzu. Z 262 přihlášených cvičení až do zdárného konce nakonec absolvovalo celkem 235. Složením vojenské přísahy se absolventi stávají vojáky v záloze. Z Přeslavic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: I toto léto budou na Horním náměstí v Olomouci hudební pátky s názvem Večerní pohoda u Trojice. Multižánrový festival začíná dnes v 19 hodin a potrvá do 21. srpna. Celkem nabídne posluchačům 8 koncertů.
3: Na pódiu vystoupí například olomoucký muzikant Lukáš Mareček. Petr Vondráček s Vítkem Fialou připomenou hity Elvise Presleyho. Dalšími interprety budou například Bohouš Josef nebo skupina Epidemie. Celý program akce Večerní pohoda u Trojice je na webu města. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Rekonstrukci tří chodníků v centru obce připravuje samospráva Brané na Šumpersku. Investice si vyžádá téměř 2 miliony korun. V současnosti zástupci obce vybírají zhotovitele oprav, pokračuje nezávislý starosta Martin Alexa.
4: Bude to vlastně vyměněn ten stávající chodník, který je s betonovou dlažbou, za nový chodník s kamennými obruby a žulovými kostkami. Aktuálně ty chodníky nejsou úplně v nejlepším stavu a zároveň není to úplně největší okrasa na náměstí, takže jedná se určitě o kvalitnění jak technického stavu, tak určitě o estetickou věc.
0: Sport.
1: Fotbalista Slovácka Pavel Juroška dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest na 3 soutěžní zápasy, a to za faul na slávistu Mikuláše Konečného v úvodním kole sezóny nejvyšší soutěže. Kromě Jurošky dostal ve stejném utkání červenou kartu i Konečný.

0: Věčný, který vynechá jeden duel, stejně jako obránce Artisu Brno Dominik Preissler, který byl vyloučený v souboji s Mladou Boleslaví.
1: Počasí.
0: Dnes bude na střední Moravě jasno až polojasno. Na Jesenicku se mohou výjimečně tvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů. Na Jesenicku kolem 28 stupňů. Vítr mírný, jižní až jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zvýšené opatrnosti dbejte na dálnici D35 zhruba na 275. kilometru ve směru Hradec Králové. Se zde pohybuje vozidlo v protisměru a silnice 1/46 obci Dolany na Olomoucku je kompletně uzavřená kvůli práci na silnici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je pátek, vy posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Moc vás zdraví Vilém Pospíšil, je posledního července. Zítra už se probudíme do nového měsíce, bude 1.8. Léto se tak, nebo letní prázdniny se překlopí do té druhé poloviny. No ale to znamená, že je ještě spousta času putovat třeba naší hanáckou krajinou, tak jako nás také dnes zavedou dvě pověsti někam mezi Praděd a Hanou. Nás potom také vezme Mirek Kobza. Připraven je také další díl pořadu Zámecké léto. No všechno tohle se uslyšíte a dozvíte se v příští hodince našeho vysílání, takže nebuďte netrpezliví, tak jak bude zpívat kapela Elán a potom třeba Jitka Zelenková. Hezký poslech!

Když se narodíme, život tím začíná. No a za malou chvíli začne také další četba na pokračování z pověstí Olomouckého kraje. Tentokrát Igor Bareš přečte pověsti Tymling a Zelený rytíř, které nás zavedou na zámek Jánský vrch v Javorníku ve Slezsku a na sousední dnes zříceninu hradu Rychleby.

Timlink. Na Janském vrchu nad Javorníkem stojí zámek, vybudovaný kdysi proto, aby střežil obchodní cestu přes Rychlebské hory až k Baltskému moři. Pod zámkem pásával stáda jedné bohaté selky pastýř Timlink. Byl sirotek a byl chudý. A často koukal nahoru na zámek na kopci a sníval o tom, jaké to tam asi je. A jaké by to bylo být na místě těch bohatých pánů. V tom si všimnul, že proti němu jde nějaký cizí člověk, oblečený jako myslivec. Pochválen buď Ježíš Kristus, pozdravil ho Timlink. Neznámý na pozdrav neodpověděl a jenom se ušklíbl. Chtěl bys být pánem na Javorníku? Timlink se divil, že mu myslivec čte myšlenky, ale přiznal, že to tak je. A dali se do řeči. Myslivec mu celkem bez okolků řekl, že je čert. A byl ochotný ho udělat na zámku pánem. Na 25 let, jestliže mu upíše svou duši. Timlink váhal. Upsat duši ďáblu není jenom tak. Něco o tom slyšel v kostele. Podívej, řekl myslivec a ukázal na zámek. Pastýř zvedl oči. V oknech se právě rozsvítilo. Lustry se nádherně zatřpitily. Panstvo se právě zvedalo k tanci. Jeden pár ve veselém hovoru se přiblížil k otevřenému oknu, které bylo nejblíž. A Timlink si náhle uvědomil, že se dívá sám na sebe a svoji milou Dorotku, která se na něj pěkně usmívá. Bere ho za ruku, aby si spolu zatančili. To všechno a ještě mnohem víc budeš mít, zašeptal myslivec. Stačí jen jeden podpis. Timlink se ujistil, že na 25 let. 25 let. Ani o den míň, řekl myslivec. A Timlink souhlasil. Myslivec tedy vytáhl pergamen a brk, požádal Timlinga, aby mu podal ruku. A když to udělal, bodl ho brkem do dlaně, až na jeho hrotu zůstala kapka krve. Timlink neuměl psát, tak na listinu napsal pouze 3 křížky. Když bylo ujednáno, myslivec si smlouvu se zvláštní opatrností složil a Timlinkovi řekl, aby se na druhý den ohlásil u zámeckého zahradníka, že všechno ostatní už půjde samo. Pak se rozloučil a zmizel. Timlink se na zítří vydal nahoru na zámek. Zahradník, jako by ho čekal, ho rovnou uvedl k zámeckému pánovi, vratislavskému biskupovi. I ten ho vítal jako dávno ohlášenou a vzácnou návštěvu a byl srdečný. Vůbec nehleděl na to, jak Timlink vypadá a co má na sobě. Biskup Timlinka zahrnul přízní a v zápětí ho jmenoval na zámku Purkrabím. Tím se Timlinkovi splnil sen. Jeho život se od základu změnil. Pořádal zábavy a hony, všichni se k němu měli a rádi mu dělali společnost. Dámy ho obletovali. Měl vybraného jídla, kolik jenom snědl. A měl peníze, že si od něho i druzí půjčovali. A když náhodou neměl dost, zavedl na panství nějakou novou daň. Bezstarostně si užíval. Stávalo se, ale jen zřídka kdy, že zvážněl a byl nesvůj. To když náhle, uprostřed nejlepší zábavy, začal sám od sebe zvonit zámecký zvonek. Purkrabí mu se zdálo, že zvoní cilink, cilink, timlink, timlink, timlink. A připomíná mu čertův úpis. Ostatní se ale vždycky snažili jeho chmury, o jejich původu nic nevěděli, rozptýlit a zaplašit. I Timlink sám následně přebíjel zasmušilost ještě větší zábavou a hýřením. Postupně se naučil zvonění příliš nevnímat a brzy na úpis téměř zapomněl.

Čas utíkal jako voda. Přesně za 25 let na večer přijel do Javorníku jezdec, oblečený po myslivecku, a zamířil ke kovárně. Tam se na chvíli zastavil a požádal kováře, aby mu podkoval koně. Když bylo hotovo, hodil mu zlaťák, až zacinkal. Pak jel dál a podkovy celou cestu nahoru na zámek zvonili. Co se dělo dál, nikdo přesně neví. Povídalo se, že Tymlink nechtěl o úpisu ani slyšet. Vymlouval se, že úpis ve skutečnosti nepodepsal. Nakonec prý spolu dlouho zápasili. Čert pak půl krabího přemohl, popadl ho za límec a chtěl s ním vyletět oknem ven. Tymlink se ale z posledních sil zapřel. Čert jim musel mrštit o zeď, až Tymlinkovi vystříkla krev z nosu a z úst. Až pak se čertovi podařilo ho odnést. Od těch dob jsou na západní straně zámecké zdi krvavé stopy, které nejdou smazat ani překrýt. Po každém nátěru zase znovu prosáknou. A zvonek na zámecké věži stále zvoní. Cilink, cililink, Tymlink, Tymlink, Tymlink. Zelený rytíř. Dávno je tomu, co býval na Rychlebech průkrabím dobrý rytíř Gernot. Ale stárnul a ubývalo mu sil. A proto jednoho dne zasedl za stůl a napsal knížeti list s prosbou, aby ho uvolnil ze služby a správou hradu pověřil někoho mladšího, kdo bude mít sil víc. Předal ten list spolehlivému sluhovi, aby ho doručil. Sluha vyjel, ale sotva se ztratil z dohledu rychlebské hradní věže, vyskočili na něho loupežníci. Okamžitě ho okradli o peníze. Ale jejich hejtmana, rytíře v zeleném kabátci, ze všeho nejvíc zajímala zpráva, se kterou sluha jede. A když rozlomil pečeť a list si přečetl, rozhodl se hrad lstí převzít. S celou svojí tlupou se zelený rytíř zanedlouho vydal na Rychleby a nechal se uvést k půlkrabímu. Gernot ho srdečně přivítal, i když se trochu divil, s jakou rychlostí se podařilo knížeti celou záležitost vyřídit. Byl ale rád. Zasvětil zeleného rytíře do všeho, co potřeboval znát, a svůj úřad mu s požehnáním předal. Pak rychle by s lehkým srdcem opustil. Zelený rytíř začal na hradě hned úřadovat. Zvedl daně a tvrdě dohlížel na jejich placení. Když se někomu něco nelíbilo, nechal ho klidně zavřít do hladomorny a se svými kumpány unášel na hrad děvčata z okolních vesnic. Jednou projížděl roklí pod hradem kočár. Hradní posádka ho zastavila, aby si prohlédli, co a koho veze. A zjistili, že vevnitř sedí krásná a urozená dívka. Vyvlekli ji ven a předvedli ji před zeleného rytíře. Tomu se dívka velmi zalíbila. A jak mu vzdorovala! Rozhodl se, že si ji vezme, a okamžitě poslal pro kněze. Před knězem dívka začala křičet, že se za zeleného rytíře nikdy neprovdá, a prosila ho o pomoc. Kněz se obrátil na rytíře a řekl, že dívku nemůže oddat proti její vůli. Za toho zelený rytíř nechal okamžitě před zraky dívky popravit. Oběsili ho na stromě. Ani to ale dívku nezlomilo, aby změnila své rozhodnutí. V odpověď na zeleného rytíře jenom křikla: ty zelený hade! Rytíř ji uvrhl do hladomorny, kde zemřela. Zvěsti o tom, co se na Rychlebech děje, se donesly až ke knížeti. A ten neprodleně vyslal vojsko, aby řádění zeleného rytíře učinilo přítrž. Vojsko oblehlo hrad a začalo ho dobývat. Když rytíř viděl, že vojáci jsou v převaze a není úniku, sám hrad zapálil. On i jeho kumpáni v něm uhořeli. Říká se, že sotva požářiště vychladlo,
připlazil se na trosky hradu obrovský zelený had, do kterého rytíře dívka zaklela. Vysvobodit zeleného rytíře a zároveň přijít k velkému bohatství prý může jenom ten, kdo si ho na chvíli zahřeje na prsou. Když ale náhodou, byť za dne, na rychlebech zaslechnete pověstné syčení, všichni, kdo o tom něco vědí, radí honem vzít nohy na ramena.

Takto tajemně se uzavřela naše první 20-dílná série z pověstí Olomouckého kraje. Ocitli jsme se v Javorníku ve Slezsku. Připravila celou sérii Markéta Kočí-Machačíková, Igor Bareš vyprávěl v režii Michala Bureše. Technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudebně potom Antonín Schindler. Celá série byla natočena v Českém rozhlase Olomouc v roce 2023. No a na premiérovou znovu 20-dílnou sérii pověstí se můžete těšit už v pondělí 5. srpna opět po 9. hodině.

0: Přímo z místa.
1: Loni uplynulo 200 let od chvíle, kdy se podnikatel Josef Zvěřina rozhodl na Olomoucku vybudovat železárnu určenou k tavbě surového železa. Tím dal základy společnosti Mora, která v Hlubočkách Mariánském údolí sídlí dodnes. V prázdninové repríze pořadu Přímo z místa si projdeme nejen její historii, ale také současný výrobní areál. Poslouchejte v neděli krátce po 9:00 Český rozhlas Olomouc.
2: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 19:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
3: Když do pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do Benátek nemusíte cestovat několik hodin nebo třeba letadlem. Stačí vyrazit do blízkosti obce Štěpánov. Tam se totiž Benátky také nacházejí. To jméno je díky množství těch vodních toků v okolí více než přiléhavé a je zajímavé, že ten, kdo jej obci dal, asi italské město znal docela dobře. I přes nevelkou rozlohu a časté povodně se dodnes v Benátkách zachovalo mnoho památek, které zkusíme najít právě teď spolu s Mirkem Kobzou.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Benátky u Štěpánova byly vždy spojeny s vodou. Stéká se nad nimi potok Říči se Sitkou a pod nimi pak Sitka s Oskavou. V minulosti se tak velmi často okolí obce a také bohužel i zastavěné části vesnice často měnily v obrovské jezero. I proto nese jméno Benátky. Jméno tohoto italského města přenesli dávní zakladatelé osady na svou obec a používali jej vlastně po celou dobu její existence. Zdá se, že ten, kdo dal osadě jméno, musel být muž nejen zcestovalý, ale i vzdělaný a znalý. Díky problémům s vodou dlouho nevedli do Benátek pořádné cesty. Jediným spojením s okolními obcemi byly malé chodníky, vedené po selských hrázích. První cesta byla do obce z Moravské Huzové, pod jejíž správu vesnice celou dobu patřila, dokončena až v roce 1933. Okolo obce se rozkládaly také rybníky a vodu sem přiváděl i náhon pohánějící zdejší prastarý mlýn. Ten byl zrušen v roce 1912, kdy byla zregulována Oskava a mlýn byl převeden na elektrický pohon. V zemských deskách olomouckých, poté co v roce 1397 zemřel majitel štemberského panství Petr ze Štemberka, byla jeho manželce mezi vesnicemi uvedenými v dědictví připsána i ves jménem Benátky. To je vůbec první zmínka o obci. Už v nejstarších dobách patřila Moravská Huzová a Benátky v jeden celek, a který se v dějinách objevuje povětšinou společně až do druhé poloviny 20. století. Obě obce patřily ke štemberskému panství a správu vrchnostenských věcí zastával Fojt, který sídlil v Huzové. Obyvatelé Benátek však měli určitou autonomii, zejména v hospodářských otázkách, a dokonce v některých údobích mohl být rychtář i přímo v této osadě. V 16. století zde žilo 6 zahradnických rodin, které kromě drobného zemědělství rybařili v Oskavě. Tu měli tehdy rozdělenou na jednotlivé díly, za které dohromady platili 44 grošů ročního platu. Kromě toho byla v obci krčma a už zmíněný mlýn, který je poprvé uváděn už v roce 1412. Benátky bez větších ztrát překonali husitské bouře, česko-uherské války a později i 30-letou válku. Naopak robotní povinnosti, které postupně narůstaly, patřily k největším problémům zdejších obyvatel. Ti robotovali nejen na polích, ale také na údržbě Oskavy a přilehlých rybníků. Počátkem 19. století už v Benátkách stálo 12 domů, v nich žilo 100 obyvatel. Obec patřila do hnojické farnosti a do školy místní děti docházely do Moravské Huzové. Ovšem jednu dobu bylo při školení obce do Huzové vzhledem k neexistenci dobré cesty problematické, a tak děti raději chodili do Štěpánova. Po roce 1848 byly Benátky přiřazeny k Huzové a místní tak ztratili část své autonomie, což nesli docela nelibě. Počet obyvatel se ale stále pohyboval kolem stovky a většina místních obyvatel vesměs české národnosti se stále živila zemědělstvím. Výjimkou byl právě mlynář a český národní buditel František Žižka a hostinský Jan Kelar. Po druhé světové válce v roce 1974 však byly Benátky přiřazeny i s Huzovou do Štěpánova, v jehož součásti jsou dodnes. Když půjdeme po památkách této malé obce, musíme zmínit zejména malou kapli svatého Gotharda z 19. století, pak také smírčí kříž u silnice směrem na Moravskou Huzovu, který je dokladem prastarého soudnictví. Stojí tady také starý mlýn, pomník rudoarmějcům a u mostu přes řeku malý pomníček připomínající tragickou smrt velitele tankového útvaru Štefana Rektorise, který zde zahynul v roce 1958. Je to zajímavá obec zejména pro cyklisty a vydat se sem rozhodně stojí za to. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Benátek u Štěpánova, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Den dobrý.
1: Češ.
0: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách a co se takhle vypravit třeba do Polska?
1: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
0: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
1: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
0: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
2: Rozhlas, to je výhra.
3: Český rozhlas Olomouc pro vás připravil na první prázdninový měsíc 33 cen, o kterou si stačí prostě jen zavolat. Jakmile v našem vysílání uslyšíte signál
2: Rozhlas, to je výhra.
3: Volejte 221 555 444. Stačí správně vybrat číslo od 1 do 33, které nikdo jiný před vámi nevolil a výhra je vaše. Více informací najdete na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz a nezapomeňte
2: Rozhlas, to je výhra!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

0: tropické léto.
1: Přeji vám krásný pátek. Před námi je další tropický den, poslední den července tohoto roku. No a před námi je tedy 15 minut. Já doufám, že letního osvěžení, že vás osvěží. I když možná se ještě trošku při tom telefonování zapotíte. Tak jak bude vypadat následující program? No docela jednoduše. Navštívíme další zámek, pak vám řeknu soutěžní otázku. Pevně věřím, že přidám do našeho osudí pětku, tedy dalšího semifinalistu. No a na závěr vylosu jednoho z vás, tedy respektive z těch pěti, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci a tam si myslím, si užijete další příjemné chvíle. Program je tedy jasný, dáme se do toho, jestli máte chuť, zvu vás, zatím netelefonujte, telefony jsou vypnuté, zapnu je až za chvíli. František Kinský má pro nás další vybranou památku.
0: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně, zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrandt. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebrandta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
3: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
4: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
3: Vy jste nás zavedl k pistolím.
4: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splál, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
3: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
4: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černín-Schudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro Marii Terezii pracoval. Pracoval nejenom tam, v řadě dalších zámků a klášterů Rakouska. Vojtěch Černín znal ty jeho práce a vzal si ho sem na konci 80. let 18. století a on mu tady vymaloval tu fantastickou tropickou krajinu, jakýsi ráj na zemi, kde neuvidíte žádnou šelmu, žádného plaza, žádného dravce, ale jenom opičky, ptáčky, motýlky a veverky. Taková libá krajina.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nebílovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, hodně informací tam padlo, tak jaká pak bude soutěžní otázka? Já si troufnu říct, že bude také trochu na soustředění. No, teď se soustřeďte, pokud vytáčíte náš telefon, tak se vám tam ozývá buď to obsazeno, nebo nějaký takový ten tón, že neberou, že se odstěhovali, ale já ho teď zapnu, můžete vytočit naše číslo a budete-li třetí a budete-li mít to štěstí, že se proboxujete až sem do toho našeho telefonního počítače, tak to bude v pohodě. Tak jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: kdy hledáme signál.
1: No, Marek ztracený má pravdu, já jsem se teď zapotil, protože ten signál se nám ztratil. Já jsem zvedal telefony jako o závod, ale prostě bylo tam ticho, pak se ozvala paní Lucie. Paní Lucie, omlouvám se, prostě to vypadlo. No, nemám dokonce ani náhradníka, takže budete mít všichni šanci. Pokud se paní Martine z Bojkovic nepodaří uhodnout správnou odpověď, ale já věřím, že ano. Paní Martino, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy máte tak trochu štěstí v neštěstí, mě líto paní Lucie, která už byla na telefonu.
2: No, já jsem minule taky tak dopadla, že jsem byla náhradník, pán nevěděl a taky mě to vypadlo.
1: Jenom, že vy jste byla náhradník, ale paní Lucie měla soutěžit. Tím. Paní Martino, tak teď se soustředte na tu otázku, je to docela dost jmén, takže poslouchejte. Jak se jmenovala nebílovská komtesa, o kterou před 150 lety vzplál poslední pistolový souboj v Čechách? Za A. Angelika Lažanská. Za B. Anna Eleonora z Valdštejnu. Za C. Marie Karolína Josefa Šporková.
2: Tak za B. Anna Eleonora z Valdštejnu.
1: A dokázal byste říct i ta ostatní jména? Ne, je toho hodně. Prosím vás takhle, říkáte Bčko... A říkáte to správně, těmi ostatními byly Angelika Lažanská a Marie Karolína Josefa Šporková, nedal bych to z hlavy dohromady ani za nic. Mm-mm. Takže mějte se pěkně, teď se soustřeďte, já přidám tu vaši pětku do losovacího osudí a půjdeme na to. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: No, jsou tam ještě pan Jiří z Mikovic, pan Martin z Lomničky, paní Jana ze Žďáru nad Sázavou a paní Monika z Družce. Tak jdeme na to. A teď to bude vypadat, ne, vypadá to výborně, já už jsem se lekl, je to paní Jana Marková, Žďár nad Sázavou, moc gratuluju. Tak to je taková novinka, my budeme tleskat těm finalistům. No, paní Jana má trojku, tedy měla trojku, soutěžila ve středu, vracím tam opět ten míček a jinak musím říct, že vyhrála soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby, no a samozřejmě i ona bude mít šanci vyhrát na závěr našeho zámeckého léta na konci srpna také pobyt na zámku. Máme to vlastně připraveno pro tři výherce. No, hodiny jsou neúprosné. Rád bych vám představil ještě nějaký ten zámek, nějakou zajímavost kolem, ale není čas, protože už se blíží opět 10. hodina. No a to znamená, že nás čekají další zprávy, ale zámku si můžete užít vrchovatě. A to v sobotu a v neděli po 13. hodině. V sobotu půjdeme na zámek ve Světlé nad Sázavou, v neděli na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. My dva tedy já a vy, posluchači, si dáme teď volno a v pondělí se můžeme, pokud moje pozvání přijmete, sejít opět v 9.45 už u srpnového vydání Zámeckého léta. Hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Horští záchranáři z Jeseníku varují před parným počasím a bouřkami. Archeologové dnes pořádají v Olomouci komentovanou prohlídku městské čtvrti Povel. Pojišťovny by podle ministra zdravotnictví mohly zaplatit dovoz tamoxifenu ze zahraničí. Dnes čekejte jasno až polojasno s teplotami až 37 stupňů. Dopolední zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. Vyrážet na tury jsou nejdříve ráno, dodržovat pitný režim a sledovat výstrahy před bouřkami by měli turisté v Jeseníkách. Doporučuje jim to tamní horská služba, pokračuje záchranář Jiří Hejtmánek.
2: Tak samozřejmě opalovici krajem i dodržovat pitný režim, nepřehánět to s alkoholem a radši ty výlety plánovat ráno. Co bych ještě dodal, tak se fakt podívat na nějaký předpovědi ČHMU ohledně bouře. A když ty bouřky tam budou nějak hrozit, tak radši ten výlet naplánovat a zkrátit.
0: Komentované prohlídky městské čtvrti Povel se dnes v 17 hodin můžou zúčastnit zájemci v Olomouci. Zaměřená bude na bývalé pravěké a raně středověké osídlení. V Zikově ulici se lidé od archeologů Olomouckého národního památkového ústavu dozví informace o sídlišti ze starší doby hradištní. Doplňuje mluvčí ústavu Sandra Kolářová.
3: S největší pravděpodobností se jednalo o rezidenci místní elity, kmenového knížete této části Moravy a jeho jízdní družiny. Raně středověké mocenské centrum patrně střežilo jeden z klíčových přechodů přes řeku Moravu, který byl součástí sítě tehdejších transevropských dálkových tras.
0: Nedostatkový lék tamoxifen je v některých lékárnách dostupný. Pacientky s rakovinou prsu najdou konkrétní prodejnu v aplikaci e-recept, případně jim doporučí ošetřovací lékař. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Lékárny prodávají mimořádnou tisícikusovou dodávku ze zahraničí. Ministr řekl, že část z ní prodejny převzali až dnes. Pro některé pacientky je tamoxifen nenahraditelný a neměli by ho vysadit déle než 2 týdny. Ministerstvo teď podle Vojtěcha řeší možnost, že by pojišťovny platily nejpotřebnějším pacientkám dovoz léku z ciziny.
4: Normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale dnes se jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě paragrafu 16 zákona, to znamená na základě individuální úhrady. Tento individuální dovoz pro konkrétní pacientku možný je. Sport.
0: Fotbalisté Prostějova nastoupí v 17 hodin k zápasu druhého kola šance Národní ligy na hřišti pražské Viktorie Žižkov. Ta na úvod soutěže prohrála v Jihlavě 0-1. Prostějov remizoval s Třincem 1-1 a obránce Jan Kadlec. To přisuzuje hlavně nesehranosti nového týmu. V úvodním kole ale viděl i pozitiva, ze kterých se dá těžit.
5: Nic není hned, pořád jsme spolu nějakých 5 týdnů, byla velká obměna celého kádru, včetně realizáku a to určitě nějaký ten týden potrvá. Ty pozitiva na tom byl,

0: Hlad za úspěchem, hlad za třemi body, organizovaná obrana, na které samozřejmě budeme ještě víc a víc pracovat. To jsou pozitiva, na kterých se dá stavět do dalších zápasů. Počasí.
1: Dnes bude na střední Moravě jasno až polojasno. Na Jesenicku se mohou výjimečně tvořit přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů, na Jesenicku kolem 28 stupňů. Vítr mírný, jižní až jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 exit 267, což je sjezd na D46 od Mohelnice, probíhají zde práce na silnici a levý jízdní pruh je úplně uzavřený.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Je pátek 31. července a vy posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jste zvyklí, že během čtvrtku a pátku vás samozřejmě zveme na nejrůznější akce v rámci celého Olomouckého kraje a blízkého okolí. No a to blízké okolí to navštívíme i dnes, protože je pátek dopoledne po 10. hodině. To znamená, že nás Mirek Kobza a Dita Vojnarová opět vezmou na skok do Polska. Tentokrát se vydáme kousek za hranice do půvabného městečka Glucholazy. No a věřím, že jste si všimli, pokud jste nevyrazili ještě ven, tak ale víte to i tak, že je trošku tepleji, než jsme zvyklí v posledních týdnech. No tak se podíváme, jak to zvládají třeba profesionální řidiči, skláři nebo dělníci na stavbách. Tyto, ale i další profese se připravují na ta tropická vedra, která by měla přijít i o tom víkendu. Na jaké úlevy mají nárok, jak se jim snaží zaměstnavatelé usnadnit práci a tak dále. To vše vám řekneme. Zaspívá Jana Kratochvílová nebo Václav Neckář. Hezký poslech.

0: Od začátku prázdnin se pátek co pátek vydáváme na skok do Polska spolu s Ditou Vojnarovou a Mirkem Kobzou. Dnešek nebude výjimkou, vydáme se do půvabného městečka Glucholazy, které stejně jako nedaleké Zlaté hory byly městem hornickým, ale také městem lázeňským. Najdeme tam spoustu památek a historie Glucholaz v mnohem souvisí i s našimi vlastními dějinami. Na skok do Polska, tedy do Glucholaz, se vypravíme právě teď.
1: To, že právě v Glucholazích posloucháme vodu, máme ji v podkresu, tak to je příznačné.
2: To je hodně příznačné, protože kdybychom tady byli zhruba před 2 lety, tak vlastně tady na břehu řeky Bělé bychom byli nějaké 2 metry pod vodou. Je to konec konců tady vidět na domech kolem nás. My jsme na lázeňské promenádě v Glucholazích, právě tady vlastně všechna ta voda z toho těžce postiženého Jesenicka odtékala, takže není se co divit, že opravdu ta hladina byla strašně vysoko. A mimochodem, když se podíváme do historie Glucholaz, tak povodně tady bývaly až nepříjemně často, takže chtělo by se říct, že si lidé zvykli, ale určitě na tohle se zvyknout nedá.
1: Nedá, protože i ten průjezd je takový lehce drásající. Nás potěšilo to, že jsme zamířili do centra lázní, které máme na dohled, a tam už se přece jen stihlo něco opravit.
2: Je to tak, na druhou stranu právě okolo té řeky vidíme těch stop ještě spoustu. Na náměstí to moc nepoznáme, když se podíváme do historie, tak bychom se dostali do 13. století, kdy první zmínka o Glucholazech je z roku 1249. Pravdou je, že se říká, že tohle místo možná bylo osídleno i dříve. Souvisí to s těžbou zlata ve Zlatých horách a okolí, a vlastně v té souvislosti vznikal i tady kousek od Zlatých hor, takové centrum obchodu a služeb, a to byly právě Glucholazy. První obyvatelé města byli asi horníci, ale faktem je, že ty výnosy z té těžby zdaleka nebyly takové jako v těch Zlatých horách. A právě proto se tady velmi rychle rozvíjela řemesla, nějaký drobný průmysl. Víme, že třeba na řece Bělé byl mlýn. Navíc Glucholazy poničil taky nájezd husitských vojsk. Takže ono to město nemělo úplně jednoduchý život. Zmiňovali jsme povodně, ale byly tady morové rány, samozřejmě válečné události. No a pak přišel rok 1742 a Glucholazy se ocitly vlastně v Prusku, kde zůstali v podstatě až do roku 45 a potom se staly součástí Polska. Je pravdou, že po roce 45 Československo mělo zájem o Glucholazy, a to z jednoho důvodu, který máme tady kousek od nás.
1: Železnice.
2: Ano, tam vede ona známá péážní trať z Jeseníku do Krnova. Starší posluchači si možná ještě vzpomenou, když přejížděli tady hranice, takže museli zavřít okna. Dříve ještě dokonce prý i zatáhnout záclonky. Na nádraží v Glucholazích se nesmělo vystupovat, vykukovat. Tam chodili dokonce vojáci ze samopaly. Dneska už se v Glucholazech vystoupit teda dá. Železnice se prý bude spravovat, takže možná, že se časem dočkáme i toho, že pojedeme přes ty Glucholazy poměrně rychleji než dnes. No a do Glucholaz je to ze Zlatých hor tuším 1,5 km a z Mikulovic tuším 0,5 km, tak se sem jezdí hlavně nakupovat. Ale málo kdo ví, že tady opravdu jsou lázně, dokonce jedny z nejvýznamnějších tady v té oblasti. Najdeme tady lázeňský dům třeba, který se jmenuje Škovronek. Je to pozůstatek vlastně toho prapočátku těch lázní, kdy napřed se vycházelo z těch priznicovských metod, které později byly dopracovány osobou kněze a lékaře Sebastiana Knajpa. Lázeňský dům Škovronek byl postaven pod názvem Ferdinandovy lázně už v roce 1882. Je krásně spravený, byli jsme se tam teď podívat, a musím říct, že je to taková promenáda od toho Škovronku tady podél řeky Bělé pod vlastně parkovou gůrou, což je kopec nad námi. Kdybychom se chtěli vydat za památkami, určitě na náměstí, je tam spousta krásných míst. Pro dámy je tam pranýř zachovaný, kdyby to chtěl někdo zkusit, ale oni tam teda věšeli i chlapy, takže není to nic genderově nevyváženého. No a určitě navrhuju navštívit kostel svatého Vavřince, který je úžasný nejenom svým románsko-gotickým portálem, nádhernou výzdobou vevnitř. A co mě zaujalo, tak z druhé strany kostela je taková pamětní deska, která připomíná, že se tady chodilo na procesí, a to odsud až do Barda. Bardo je kousíček od Klacka. Ta pouť trvala několik dní. Jinak těch památek drobných tady je samozřejmě více, ale já si myslím, že tady stojí za to i si prohlédnout okolí, protože Glucholazy jsou městem v kopečcích, což u polských měst nebývá úplně běžné, ale o tom si ještě budeme povídat.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte páteční dopolední vysílání s Českým rozhlasem Olomouc. To znamená, že mezi 10. a 11. hodinou vyrážíme na skok do Polska, dnes do obce Glucholazy. No a za chviličku se tam vydáme znovu, ale jak už bylo zmíněno, Glucholazy jsou opravdu co by kamenem dohodil od Zlatých hor. No a tam už zítra pokračuje v parku Sanatoria Edel program Za Edel léto 2026. Od 15.30 odpoledne přinese klauna Bublína pro děti, takže zábava pro vaše ratolesti bude připravena. Na večer potom od 6:30 zahraje rocková kapela Axios a po setmění potom promítání filmu Velrybí píseň. Takové příjemné letní posezení v parku. Připraveno bude samozřejmě také drobné občerstvení a vstupné je dobrovolné. No a když budete ve Zlatých horách, tak do těch Glucholaz je to opravdu kousek a za chviličku se tam vydáme znovu.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: S Ditou Vojnarovou a Mirkem Kobzou jsme se dnes v našem putování na skok do Polska vypravili do městečka Glucholazy, které se už v našem vyprávění vyjevilo jako město hornické i lázeňské. Jaké atrakce nabízí dnešním turistům a co všechno tam můžete zažít i vy, to vám naši cestovatelé prozradí právě teď.
1: Stojíme u mapy, která se jmenuje Šlak zlatých horníků v Glucholazách a díváme se na trasy, které bychom mohli dát, protože jsme opravdu v česko-polském pohraničí, tak je tady všechno v polštině, ale zároveň tady vidíme popisky v češtině, které to usnadňují. Konkrétně nahlížíme na obrázky Bělské štoly, které se říkalo také Horalská štola. Kopíruje zlatonosnou kvarcitovo-živcovou žílu mocnou 1,5 metru.
2: Pokud by ses do nich chtěla vypravit, tak můžeme hned, protože to je tady tato.
1: No tak to já rozhodně chci.
2: A je dokonce osvětlená, takže můžeme ji projít, ona má totiž 10 metrů.
1: Ale okamžitě byl cítit ten chlad.
2: Ano, a tady se můžeme podívat, jak je tady vlastně křemen. A to je ta zlatonosná hornina, takže v tom se vyskytovaly ty žilky. Mimochodem vlastně my jsme pod tou přední kupou a to je taková ta hora, kterou vidíme ze Zlatých hor, když jedeme právě ke Glucholazům po levé straně. A tam je taky jedno takové zajímavé místo, kam se dá vyšlapat. Je tam stará turistická chata, je tam rozhledna a je tam kostel svaté Anny, kde bývají i poutě, takže to je krásná věc. Bohužel rozhledna sice prý byla nedávno opravena, ale pořád zavřená, což je škoda.
1: Je to škoda, máme ji nad sebou. Budeme věřit tomu, že je vše pevně zachyceno. Jsou tady dřevěné podpěry.
2: No jenom si připadám, že tady musela vlastně téct ta voda. Tady máme dokonce horníka. Ten tady nebyl, když jsem se tady byl naposledy.
1: Vidíme, že má pracovní nástroje v rukou, no a ta voda tady neteče, ale kape a i tak tady v té boční štole je jí poměrně dost.
2: A vůbec ta voda vlastně k těm Glucholazům jakoby patří, nejenom v tom negativním smyslu, tedy při těch povodních, ale zmiňovali jsme už ty lázně. Já jsem zapomněl říct vlastně v tom předchozím vstupu, že ty lázně jsou tady pořád se sem jezdí se sem právě léčit podobné nemoci, jako třeba právě do Lipové lázní či do Jesení. Takže opravdu ty lázeňské procedury tady probíhají. A to, co tady procházíme, tak to je právě ta lázeňská promenáda. Je to kolonáda jinak, bychom řekli.
1: To je rozhodně jinak. Já už trošku cítím nos. Ten chlad je výrazný. Tak my se venku v podstatě ohřejeme a hned se můžeme vydat na procházku pěšky, samozřejmě i tady můžeme používat kola, pokud jsme zdatnější a vidím lázeňský pramen.
2: To je, tady je to napsaný Žrodelko Žegnalce, tady se vlastně loučili prý údajně lidé, kteří opouštěli Glucholazy navždy, tak tady si dávali poslední s Bohem tady u tohoto pramene. A když zmiňovala to kolo, tak tady na tenhle kopec, je naprosto nepochopitelné, vedou single tracky, takže kdo by si to chtěl vyšlapat, tak může. Samozřejmě dá se to sjet i dolů, což bych, i to bych měl problém.
1: Ano, je to velmi prudké, ale chtěli jsme vám to říct, že ta možnost tady je. Kdybyste potřebovali odpočívat, tak Glucholazy rovná se voda, tak rovná se také koupaliště. Je tady přírodní koupací areál, ale jsou tady takové odpočinkové zóny, jako třeba městské parky. Jednomu z nich se říká Park Zmyslov, takže můžete nechat prostě všechno, co je okolo vás, na sebe působit. Hydroterapie, zase jsme u té vody, i tu tady můžete zažít a kdyby vám to bylo málo, tak se můžete samozřejmě vypravit do blízkého nebo vzdálenějšího okolí, protože těch možností, jak trávit dovolenou, je tady mnoho.
2: Ty zapomněla se ještě jednu možnost, kterou tady určitě člověk nesmí vynechat. Mají tady v místních obchodech strašně dobré bombony, protože právě tady kousek odsud se vyrábí, oni známe Glucholazské krovky.
1: Já jsem se nechtěla přiznat, ale mám je už v sáčku na zádech, pochopitelně. A když už člověk jede do Polska, tak by měl rozhodně krovky vyzkoušet, stejně jako bigos, případně žurek.
2: Je to tak.
1: Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza.
1: Český rozhlas.
3: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Předtím, než začal zpívat Daniel Landa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, tak pozorní posluchači zaregistrovali znělku naší soutěže Rozhlas to je výhra. No a je to dnes poslední soutěž Rozhlas to je výhra, zbývá už jen pouze jedno číslo. No a kdo se dovolal jako první? Pan Radek ze Šumperka, já vás moc zdravím, dobrý den.
1: Taky vás zdravím, pane moderátore.
0: Tak gratuluji samozřejmě, že jste tou rychlostí zvládl se dovolat jako první z našich posluchačů po tom, co jste uslyšel znělku. Posloucháte Český rozhlas Olomouc pravidelně?
1: Ano, poslouchám pravidelně. Soutěžil jsem v Rybíkách, občas na přání a jednou, když byly ty soutěže, jednou za čas, no.
0: Tak to jsme rádi samozřejmě, že posloucháte, účastníte se našeho vysílání. No a teď určitě víte, co vás čeká. Já vám musím dát prostor, abyste řekl číslo, které možná už víte, jaké číslo to bude. Kterou výhru byste chtěl?
1: 31.
0: Je to tak, máte pravdu, číslo 31 je poslední číslo, které nikdo před vámi nevybral. No a co vám náleží po tomto čísle? Pod číslem 31 se skrývá houbařský košík menší a CDčko horňácké cymbalové muziky Petra Galečky. Mm. Takže já si myslím, že houbařský košík se může hodit, i když teď věřím, že během těch vysokých teplot možná těch hub trošku ubyde, ale oni zase určitě přijdou a cymbálová muzika. Máte rád cymbálovou muziku?
1: Ano, no tak, víte, že jo,
0: takže
1: poslouchám.
0: Všechno ideální, výhra přímo pro vás. Já vám ještě jednou gratuluju a děkuji moc.
1: Mm-hmm.
0: Díky moc, mějte se krásně, naslyšenou. No a to byl poslední díl naší soutěže Rozhlas to je výhra. Za malou chviličku už si řekneme, co dělají lidé, kteří mají trošku náročnější povolání v těchto trošku, až možná nebál bych se použít slovo šílených vedrech a vysokých teplotách. Ještě předtím zaspívá Věra Martinová.

0: 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Předpovědi počasí v těchto dnech hlásí návrat teplot přes 30 stupňů Celsia. Včera dokonce v jedné části naší země naměřili 40, co ale pro někoho může znít jako dobrá zpráva, pro ostatní to představuje komplikace. Řeč je třeba o lidech s fyzicky náročnějšími profesemi nebo o těch, kteří tráví čas v neklimatizovaných prostorách. Své o tom ví třeba i dělníci při pokládce asfaltu.
1: V těch letních měsících je vlastně období takové vrcholící stavební sezóny, takže si z provozních důvodů nemůžeme úplně dovolit práce přerušit.
2: Říká Edita Novotná za stavební firmu Štrabak, která má asi 900 zaměstnanců v terénu. Aby se vyhnuli vysokým teplotám, začínají v těchto dnech pracovat už brzy ráno. Firma se jim taky snaží poskytovat dostatek tekutin, pokračuje Novotná.
1: Dostatek tekutin, jontové minerální nápoje a třeba na finisherech máme i ledničky pro chlazení nápojů.
2: Právě přísun tekutin pro zaměstnance je často až posledním krokem, ke kterému musí firmy přistoupit. Primárně by se měly snažit častěji střídat zaměstnance, upravovat jim pracovní dobu a především snížit teplotu na pracovišti. Nejvyšší přípustné hodnoty zmiňuje Michal Mráček z advokátní kanceláře Dentons.
3: Třeba pro typické kancelářské profese je to 27 stupňů, pro nějaké lehčí manuální práce je to 26 stupňů, ale pokud se třeba mluvíme o dělnících ve slévárnách nebo nějakou těžkou fyzickou práci, tak tam se dostáváme klidně k maximální teplotě už pouze 20 stupňů, protože je to v kombinaci opravdu třeba se zvýšením pocením nebo jako obrovským energetickým výdojem, velkou vlhkostí.
2: Podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory jsou na to firmy v Česku zvyklé.
4: Děje se to, zaměstnavatelé vycházejí ve většině případů vstříc zaměstnancům v případě těch extrémních teplot, buď zruší třeba odpolední směnu, kdy ty teploty stoupají většinou ještě víc, nebo zkrátí pracovní dobu a pošle lidi takzvaně domů, pokud nemá na pracovišti klimatizaci.
2: Dřív své administrativní zaměstnance pouštili dřív domů některé banky nebo hasičský záchranný sbor. Klimatizace jsou už dnes ale běžné, a to nejen v kancelářích, ale taky v dopravních prostředcích. Čím dál snadnější je proto práce ve vysokých teplotách třeba pro profesionální řidiče. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků.
5: Z našich statistik vyplývá, že v roce 2020 bylo klimatizováno jen asi 43,5% autobusů. Za rok 2025 už klimatizaci mělo 63% autobusů.
2: Zmiňuje konkrétní čísla mluvčí sdružení Linda Hajlichová. Pokud mají zaměstnanci pocit, že jim ve vysokých teplotách zaměstnavatelé nevycházejí vstříc a porušují tím zákon, mají se podle právníka Michaela Mráčka obrátit právě na svého nadřízeného, případně na zástupce odboru. V poslední řadě dokáže pomoct Státní úřad inspekce práce. Dominik Hron, Český rozhlas.
6: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Právě dospíval Michal Hrůza a zpíval o zakázaném uvolnění. Věřím, že někteří z vás jste si vzpomněli při té písni třeba na lední hokej a trošku vás to ochladilo v těchto nepříjemných teplotách. Můžete se schladit i zítra třeba v Horce nad Moravou, kde se od 10 hodin chystá hanácká neckyáda, takže krásné odpoledne úvody. Doufejme, že vás tam nespláchne déšť, o kterém bude zpívat Marie Rotrová.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Olomouckém muzeu moderního umění je po úpravách opět přístupná expozice Století relativity. V Hranicích skončily opravy bývalé mateřinky, sloužit bude jako nové sídlo Charity. Obyvatelé Jeseníku si přejí na náměstí Svobody květinové záhony. Dnes čekejte jasno až polojasno s teplotami až 37 stupňů. Dopolední zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Expozice Století relativity v Olomouckém muzeu moderního umění je opět přístupná návštěvníkům. Dočasně mimo provoz byla kvůli úpravám. Expozice představuje nejlepší díla 20. a 21. století ze sbírek muzea. Pokračuje jeho mluvčí Tomáš Kasal.
3: Noví kurátoři Štěpánka Bilešová a Ladislav Daněk připravili i novou část věnovanou reflexi přírody v umění od 60. let minulého století do současnosti. V obnovené expozici jsou díla Mikuláše Metka, Jiřího Koláře, Adriény Šimotové a dalších českých i středoevropských autorů. Část věnovaná přírodě propojuje například tvorbou Josefa Šímy, Václava Cíglera, Pavla Hajeka nebo Romana Franty.
2: Nové zázemí získají zaměstnanci a klienti Hranické Charity. Využívat budou opravenou budovu bývalé mateřinky v Komenského ulici. Náklady rekonstrukce dosáhly 96 milionů korun. Charita do nového sídla přestěhuje všechna svá pracoviště a sklady, uvedl to ředitel Jan Hegar.
4: Hlavní a prioritní věc je, že zaměstnanci, kteří se starají o potřebné lidi, dostanou odpovídající zázemí, by vlastně se potom mohli starat i o ty ostatní. Druhá věc je, že všechny ty služby, které dneska máme, budou centralizovány na jednom místě. Bude zde bezbariérový přístup a všichni, co budou potřebovat vyřídit jakoukoliv pomoc, tak to vyřídí na jednom místě.
2: Slavnostní otevření nového sídla Hranické Charity je naplánované na 23. září. Především pro květinové záhony hlasovali obyvatelé Jeseníku v anketě týkající se budoucích úprav náměstí Svobody. Dotazníky, které připravili zástupci města, vyplnilo bezmála 250 lidí. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
5: Respondenti by uvítali hlavně kvetoucí záhony a keře, to odpovědělo 89% lidí, a 76% lidí by uvítalo vodní prvek, 70% pak kultivaci ulice Sadová, která v tom dotazníku dopadla v podstatě nejhůře. Výsledky dotazníků budou sloužit jako jeden z podkladů pro zadání architektonické soutěže.
1: Sport.
2: Hokejista Tomáš Nosek patří Pardubicím. Vítěz Stanleyova poháru z minulého roku je další posilou obhájců titulu v Tipsport Extralize. Už dřív na východ Čech přišli David Tomášek a Matěj Stránský. A fotbalová asociace České republiky by odpoledne mohla představit nového trenéra reprezentace. Sejde se kvůli tomu výkonný výbor asociace.
1: Počasí.
2: Dnes bude na střední Moravě jasno až polojasno. Na Jesenicku se mohou výjimečně tvořit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 33 až 37 stupňů. Na Jesenicku kolem 28 stupňů. Vítr mírný, jižní až jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Silnice 1/46 obci Dolany na Olomoucku je kompletně uzavřená kvůli pracovním.

0: Vlasem na Pozovce.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Je 31. července, pátek, pár minutek po 11. hodině a vy posloucháte Český rozhlas Olomouc. Moc vás zdraví Vilém Pospíšil. Kam se vydáme v příští hodince? Vydáme se na Svatý kopeček u Olomouce do zoo. Představíme vám dalšího jejího obyvatele. Tentokrát to bude takové zvíře, které si myslím se hodí do tohoto počasí. Bude to lenochod. Já si tak občas také připadám v těchto teplotách. No a abychom se mohli schladit, vezmeme vás také na přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce. Tam vysoké teploty se tráví docela dobře, no a připraveny jsou také další babské rady. Do toho zaspívají Rangers, Plavci, také docela příhodné v tomto počasí, a Miroš Birka.

0: Adekvátně k počasí se dnes zastavíme v olomoucké zoologické zahradě u zvířete, které se pohybuje docela s rozvahou. Reportéra Aleše Spurného provedla jihoamerickým pavilonem chovatelka Hana Dostálová.
1: Lenochod spí?
2: Přes den pospávají.
1: Tenhle sedí v misce, zdá se, spí a jednou rukou se drží nahoře za větev.
2: Trošku tak jako čuchá, on slyší, že tady se něco děje, že jsme tady, takže úplně nespí. A nahoře, když sedí takhle, tak vždycky se musí držet packou nebo dvěma packama.
1: Jakože když tak klimbá, že by třeba mohl ztratit rovnováhu.
2: Většinou v přírodě někde si sednou do rosochy a oni se vždycky jistí, že se drží.
1: Kde je domovina lenochoda?
2: O Jižní Amerika.
1: Co v těch miskách je, když v nich zrovna nesedí lenochod?
2: V té prostřední misce není momentálně nic, ale jinak se tam dává třeba rašelina a když je zima, oni ji požírají. Pročišťuje je, takže přes zimu je v té misce rašelina a jinak krmení.
1: Tady vidíme nějaké ovoce.
2: Oni mají takový ovocný salát, bych řekla. Ale jinak se převážně živí listovou zeleninou, což jim dáváme různé druhy salátů. Mají tady vařenou mrkev nebo kořenovou zeleninu, borůvky, jahody, ovoce, ale mívá jenom trochu. Vždycky jim natrhám čerstvý okus, což vidíte vlastně tamhle visí, takový ty větvičky.
1: Větvičky to berete tady přímo v okolí.
2: Co potkám, když jedu na kopeček? Je to čerstvý, takže oni si ráno dají tady tyhle větvičky, no a pak většinou teda kolem té 7 hodiny jdou spát.
1: Je tady jenom ten jeden, kterého vidíme, nebo ještě někde se skrývá? A už jsme našli. Je to pár?
2: Je to pár.
1: A rozmnožili se už někdy?
2: Už se nám párkrát rozmnožili.
1: Kolik mají mláďat?
2: Vždycky jenom jedno mládě, samice je březí přibližně 11 měsíců a přibližně rok se stará o mládě. Samice je schopna se rozmnožovat až kolem toho 3., 4. roku, těch mláďat za život nemá úplně moc.
1: Kolik jim je?
2: Samečkovi teď jde na 6. rok a samička tak nám přijela z Jižní Ameriky přímo a té už bude kolem 21 let, takže už je to stará dáma.
1: Jak se tady zvykala, když jste ji přivezli?
2: Zvykla si dobře, bych řekla.
1: Jak se jim daří soužití s mravenečníky?
2: Museli jsme to samozřejmě upravit, protože kdyby ti lenochodi měli krmení třeba vedle těch mravenečníků, tak mravenečníci, jak jsou zvyklí hrabat, tak by to všechno vyhrabali, takže my máme misky pro lenochody nahoře a tam se dostanou opravdu jenom ty lenochodi, máme to vypočítané a ti mravenečníci tím mají svoje vlastní misky.
1: Když přijdou návštěvníci přes den a podívají se přes sklo, tak vlastně uvidí trčet ty packy, takové nehybné části osrstěné.
2: Není to úplně vždycky, třeba když venku prší, tak můžeme vidět lenochody, jak vylezou ven do výběhu na déšť. My tomu říkáme, že se chodí opršet.
1: Chodí ven?
2: Přes noc určitě chodí ven, my jsme tam měli kameru, třeba ve 4 hodiny ráno si vylezou ven.
1: To prostředí jejich ubikace je docela rozmanité, my jsme říkali, že vedlejší lenochod tam spí na polici v misce. Aha, už se i podíval, rozšafně zkoumá, kdo to tady je, trošku přimhouřil oči, ale uprostřed mají spleť větví, takže oni po tomhle prolézají?
2: Ty lenochodi neskáčou, oni lezou po těch větvích, takže nemáme je tak daleko od sebe, aby opravdu mohli došáhnout na ty větve a ještě navíc s nimi tady, jak jste říkal, už jsou mravenečníci stromoví, kteří samozřejmě taky lezou po větvích.
1: A těm se budeme věnovat zase příště v našem seriálu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém kopečku.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu na cestě přivítá Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dospívala Eva Farná na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Stále posloucháte dopolední vysílání. Už za malou chvíli se podíváme na místo, kde si v těchto vysokých letních teplotách můžete trošku užít vody z chladice, a to kousek od Olomouce na přírodní koupaliště Poděbrady. Podíváme se, jak to tam vypadá, co třeba chystají na dnešek nebo následující víkend. Ještě předtím, ale píseň.

0: Přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce obléhají návštěvníci po celém jeho obvodu. Voda je čistá, zázemí připravené i pro rodiče s dětmi nebo sportovce. Na vodní plochu totiž můžete vyjet třeba na kánojích nebo paddleboardech, které si můžete půjčit přímo na místě.
1: Vy jste mokrý od hlavy až po paty, takže vy víte, jaká je voda.
2: No je nádherná, taková teplá voda, ráno osvěží a odpoledne už je to moc teplý.
1: Chodíváte na Poděbrady pravidelně?
2: Minimálně tak 4x, 5x týdně a je tady nejkrásnější koupání tady v okolí. Je tady dobrá restaurace, dá se tady najíst a vlastně piknik na celý den.
1: Jak se projevuje to, že máme tak vysoké teploty, co se týče návštěvnosti?
2: Tady tak kolem 10. hodiny začnou najíždět rodinky a takže kolem 12. je tady narváno.
3: Já jsem dneska tady poprvé, je to tady hezké, voda čistá, obsluha, co se týče občerstvení perfektní, takže spokojenost.
1: Jste tady poprvé, to znamená, že nejste místní?
3: Ne, já pocházím z Jeseníku.
1: Našel jste to na mapě nebo jste dostal tip?
3: Ne, manželka je Olomoučačka. My máme barák, máme bazén, ale je občas potřeba taky vypadnout někam jinam, než být jenom na té zahradě.
1: Vodu máte zatím do půl stehen, jaká je?
3: Výborná, osvěžující.
1: A dceru tady máte na břehu, jdeš do vody?
4: Jo.
5: Já pocházím tady z okolí, ale když jsem žila v Olomouci, tak jsem se jezdila koupat hlavně sem.
1: Jak se to změnilo?
5: Vyrostla tady nová hospoda, čím se to místo hodně pozvedlo. Už tady neobjíždí chlapec na kole a nerozdává studené nápoje, už je možné jít dovnitř. A čistota vody si myslím, že je stejná.
1: Máte tady dvě deky, to znamená na celý den?
5: To se uvidí.
1: Tak si to moc užijte. Naschledanou, děkuju. Na vykrojené pláži je řada míst, která jsou vhodná pro rodiče s malými dětmi.
6: No my jsme tady hodně spokojení, moc se nám líbí to prostředí. Rádi se koupíme spíš v přírodě než na koupališti. A myslím si, že i to zázemí je tady fajn, že je tady občerstvení, dá se tady jít na záchod. Je to prima i pro děti.
1: Když se dívám na tu vodu, tak je to poměrně pozvolný přístup. I proto jste právě nedaleko restaurace.
6: No, určitě. A jsme tady taky, protože je to blízko na autobus.
1: Dívám se, že tam máte parťáky, takže dcera má vyžití.
6: My se tady scházíme i s kamarády, oni si tady spolu pohrají, to určitě fajn.
1: Kousek od vodní plochy poměrně velkou část zabrala skupina žen v dobré náladě, deky, ručníky, ale taky křesílka, takže vy jste museli přijet autem?
7: Ano, přijeli jsme autem.
1: Odkud?
7: Z Olomouce.
1: No tak to vypadá, že víte, za čím jdete.
7: Ano, samozřejmě, tady je to super.
1: Zabrali jste si i lavičku, kafíčko, voda na celý den.
7: Ano, na celý den a ještě hlídáme, tady přijedou rodiče, pak přijede dcera s vnoučátkama. My jsme početná rodina.
1: Co se dá u takové vody dělat?
7: Odpočívat. Jenom odpočívat.
1: Je to, co teď vidím, dovolená?
7: Částečně.
1: Jak jste tady spokojená vy?
7: Naprosto.
1: Na upravené pláži, která je hned pod restaurací a která má svůj provozní řád, najdete také půjčovnu, kde si můžete obstarat raft, kánoji, kajak a nebo paddleboardy. Samozřejmě je vám k dispozici také personál, který vám řekne vše podstatné. Informace najdete i na webových stránkách. Z Poděbrad, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
0: No a já ještě dodám, že na přírodním koupališti Poděbrady probíhá i během léta kulturní program. Dnes večer například od 19 hodin vystoupí olomoucká kapela My Own Star, která odehraje koncert složený z rockových, popových i jazzových melodií.
8: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
4: Když to pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Před pár minutami jsme mluvili o přírodním koupališti Poděbrady, na které, když se vydáte, tak můžete se i sportovně vyžít, půjčit si paddleboard. No a pokud tam budete dlouho, tak by mohla přijít i nějaká ta křeč. No a jestli pomůže při svalové křeči lák z kyselých okurek, tak překvapivou odpověď na tuto otázku už teď nabídnou dnešní babské rady.
1: Babské rady.
2: Jak vzniká svalová křeč? Při velké nebo nezvyklé zátěži se mohou nervové buňky, které sval ovládají, přestimulovat. Sval pak dostane chybný signál a bolestivě se stáhne. Typické je to při sportu, kdy přepálíme tempo, jdeme do aktivity bez přípravy. Křeče častěji přicházejí i v horku, kdy se tělo rychleji unaví a ztrácí tekutiny. Svaly pro správnou práci potřebují hořčík, sodík, draslík, ale roli hraje i celkový pitný režim. A hlavně to, jak moc je sval unavený. Nepřetěžujte své svaly skokově. Neobvyklá námaha je pro křeče častý spouštěč. Dbejte na správnou hydrataci těla. Pokud se hodně potíte, tělo ztrácí také sůl, proto ji do nápojů špetku přidejte. Při akutní křeči nejlépe pomůže sval opatrně protáhnout. To vše v klidu. Pomůže jemný tah a pomalé dýchání. Zajímavým nouzovým protikřečovým nápojem může být i lák z kyselých okurek. Kyselá chuť dokáže výrazně ovlivnit nervové signály směrem ke svalu v křečích.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Medicine man.

0: Pomalu ale jistě se blíží 12. hodina, to znamená, že jsou připraveny další aktuální zprávy z Olomouckého kraje. No a potom už popoledni budou písničky na přání. Věřím, že máte připraveny mobilní telefony, vytáčíte číslo 221 555 444. Krásný poslech!
1: Bez tebe nové dny, já už dávno nepočítám.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Hluk z nové dálnice u Přerova splňuje normy. Senioři můžou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Olomoucká církev se chystá na oslavě 250 let od povýšení na arcibiskupství. Oblačno, přechodně polojasno, místy přehánky, taky bouřky. Teploty až 34 stupně Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Hluk z dálničního úseku D1 Říkovice Přerov, který silničáři zprovoznili v závěru roku, splňuje všechny hygienické normy, potvrdil mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl. Na hluk po zprovoznění dálnice si stěžovali obyvatelé Bochoře a Dluhonic.
2: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
0: Dodržení hlukových limitů z provozu dálnice bylo prokázáno také u přerovské místní části Dluhonice. Tamní estakádu ale čekají úpravy. Uhradí je město Přerov. Senioři budou od srpna moct získat zpět státní příspěvky, které museli při předčasném ukončení penzijního spoření vrátit státu. Umožní to novela zákona, která zároveň dovolí ukončit penzijní spoření bez sankce i lidem, kteří nespořili předepsaných 5 let. Změna se týká hlavně důchodců, kterým stát od loňského července přestal vyplácet příspěvek k penzijnímu spoření. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 tisíc seniorů, protože by při jeho ukončení přišli o část peněz. Celkem 3 chodníky na náměstí v Brané na Šumpersku plánuje obnovit tamní samospráva. Práce budou stát skoro 2 miliony korun. V současné době vedení obce vybírá zhotovitele oprav. Pokračuje nezávislý starosta Martin Alexa.
3: Bude to vlastně vyměněn ten stávající chodník, který je s betonovou dlažbou, za nový chodník s kamennými obruby a žulovými kostkami. Aktuálně ty chodníky nejsou úplně v nejlepším stavu a zároveň není to úplně největší okrasa na náměstí, takže jedná se určitě o kvalitnění jak technického stavu, tak určitě o estetickou věc.
0: Na Horním náměstí v Olomouci začínají tradiční hudební pátky s názvem Večerní pohoda u Trojice. Multižánrový festival nabízí 8 koncertů. První 2 začínají dnes v 19 hodin.
4: Na pódiu vystoupí například olomoucký muzikant Lukáš Mareček. Petr Vondráček s Vítkem Fialou připomenou hity Elvise Presleyho. Dalšími interprety budou například Bohouš Josef nebo skupina Epidemie. Celý program akce Večerní pohoda u Trojice je na webu města. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: České tenistky budou v září hrát o titul v poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější možné sestavě. V nominaci kapitánky Barbory Strýcové jsou wimbledonské finalistky přerovská Linda Nosková s Karolínou Muchovou z Olomouce, dále Marie Bousková a nejlepší deblistka planety Kateřina Syniaková.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude skoro jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, ojediněle se objeví přehánky, taky bouřky. Teploty 34 až 38 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 27, fouká slabý proměnlivý vítr. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přechodně polojasno, místy přehánky a bouřky. Teploty 30 až 34 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 27, slabý proměnlivý vítr, v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: 2 osobní auta se srazila v Olomouci v Tovární ulici ve směru jízdy na Mohelnici. Nehoda se stala za křižovatkou s Rolsberskou ulicí. Příčinu střetu vyšetřují policisté. Nehoda skončila bez zranění. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré poledne vám přejeme. Máme posledního, tedy 31. července a právě v tento den slaví 2 známé a slavné, dá se říci, osobnosti českého filmového světa své narozeniny. Ročník 1977 je herec Jan

Budař. A pozor, ročník 1949 je herec Bolek Polívka. Zdravíme, blahopřejeme ale vás úplně všechny oslavence. Doufám, že si ten poslední červencový den krásně užijete. Je pátek a to znamená, že se chystá také celá řada nejrůznějších akcí napříč Olomouckým krajem a také o nich vás dnes budeme hojně informovat v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Také ale informujeme, že Ignác slaví svůj svátek a že v tuhle chvíli svým milým a blízkým, a to nejen oslavencům, už můžete posílat pěkné písničky, přání a pozdravy. Telefon k nám 221 555 444, tak využijte tu první od Hany Zagorové a Štefana Margity. Posíláme úplně všem. Zora Jižková přeje dobré poledne.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Posíláme písničky na přání. První je na telefonu pan Antonín z Beděhoště. Dobrý den.
2: Báječný den. Zdravím všechny posluchače i pracovníky rozhlasu Olomouc. Písničku posílám na rozkám výbornému zedníkovi, obkladačovi, kamarádovi Jaroslavu Černoškovi z Králi Znahané. Jardo, se už zlepšení toho zdraví, nech tě provází boží požehnání po celý další život. Pozdravuji jeho manželku Miluši, která se o Jarka báječně a vzorně stará. Manžele Černoškovi blahopřání zasílá kamarád Tonda Pospíšil z Beděhoště. Olomouckém rozhlasu a zvlášť vám, paní moderátorko Zorinko, hrozně děkuje za vstřícnost a za všechno, za zahrání. Tonda Pospíšil, zatím nashledanou.
1: Moc děkujeme, také pozdravujeme a Antonín Gondolán už je připraven. Nashledanou. A další pozdravy, pošlete krásnou písničku na přání pro našeho kamaráda Petra Hegera z Mohelnice. Dnes má narozeniny, přejeme hlavně zdraví, kamaráde, a ať ti jezdí motorky, kluci veteránisté. Dobrý den, zahrajte písničku pro paní Hanku Kašparovou a Marii Pavlovičovou z Dolní Moravy. Přejeme pevné zdraví, pro radost a pro potěšení hraje Zdeněk z Červené Vody.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Posíláme písničky na přání v tuhle chvíli s paní Liduškou z Jeseníku, s naší pohádkovou babičkou. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý poledne, paní redaktorko. Přeji vám a všem našim posluchačům. A já bych dneska chtěla popřát Františkovi do Strukova. Franti, už jsme spolu velkou dobu kamarádi, několik roků. Pořád si spolu máme co povídat, pořád máme co řešit a jsou ráda, Františku, že tě mám. A k tvým krásným narozeninám ti přeju. Jenom to nejlepší, a to je zdraví, musí být štěstí, pohoda a síla bojovat. A ještě bych chtěla poděkovat panu Františkovi od Brna za krásný přání. Franti, taky vám děkuju a i vám přeju jenom všechno to nejlepší a zdravíčko. A chtěla bych, musím poděkovat Stánice do Lomnice, Elince, Haničce do Předmostí, Lidunce do Doubravice, Jiřince do Sudkova, Mařence do Kolšova. Pěkně vás všechny zdravím a zase se těším někdy na slyšenou. Děkuji, paní
1: redaktorko. Těšíme se také. Český ráj oblíbený posíláme i pro vás, paní Liduško, do Jeseníku. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkuji.
1: Moc pozdravujeme. Zahrajte prosím do Javorníku, Janince, Sobkové, také do Lesnice. Je to paní Detrichové, paní Horké, Kupkové, Mikulkové, Helence Sekaninové. Včera to bylo moc fajn, děvčata, vás potkat. Všem krásný letní den a dobrou náladu přeje Jana a moc pozdravuje. Hrajeme také do Bělé pod Pradědem pro paní Janu Dlouhou, slaví krásné narozeniny. Janičko, přejeme vše nejlepší, zdraví a štěstí, přeje Ruda a Datka od Hřiště.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání. Zdraví pana Radka ze Šumperka. Dobrý den.
4: Já vás taky zdravím, paní Zorinko. Pěkně upocené odpoledne.
3: Děkujeme. Pro některé příjemné.
4: No, pro mě taky není příjemný. Budu vařit, budu jíst paněny papriky s rajskou.
3: Tak aspoň se nachystáte něco dobrého. Pane Radku, a komu budeme hrát?
4: Všem dobrým lidičkám a hlavně sestřice Anešce Ondráčkové na přání.
3: Jen tak.
4: Volbu se nechal na vás.
3: Ano. A sestřičce jen tak pro radost a pro potěšení?
4: Ano.
3: Dobře. Pro krásný den a pro zdravíčko posíláme také vám. A ať se dobře daří. Argema, naschledanou.
4: Děkuji, naschledanou.
3: Pan Radek ze Šumperka, pěkný pozdrav letí také paní Marii do Kroměříže, Věře s Adámkem, Františkovi od Brna a Tondovi z Bedihoště. Zdraví pevné jako pro vás, teď budou hrát jenom pro vás. Rozhlas si nalaďte, život si oslaďte, mějte se skvěle a dejte si liguére. Život mějte krásný celičký a dort ať zdobí 2 sedmičky. Poslechněte si Den v kraji a potom ať vám pěkně hrají. Když je špatná nálada a visí na vlásku, poslouchejte pořady v našem rozhlásku. Přeje Zdena z Holubic. Děkujeme moc. Hezký pozdrav letí také kamarádkám do Vápené a do Bernarkic. Je to Marci a Jitce do Žulové, manželům Havránkovým do Malé Kraše, Aničce Vávrové, Bruntál, Vlaskyčce do Krnova, Helence z Uhelné a paní Milatce z Přáslavic. Za písničky moc děkuju a přeji všem krásný víkend. Anička z Vápené.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Olomouc a paní Liduška z Olomouce. Dobrý den, vítejte.
2: Krásný den, paní Zorinko. Vám přeji všem do Českého rozhlasu Olomouc, moderátorům i pracovníkům, též i všem posluchačům, aby si užili dnešní den a krásný víkend, který je před námi. Přeji to i vám. Dnes bych chtěla poslat písničku Milace z Přáslavic, Marušce z Kroměříže, Vládičkovi, Stovačová, Haničkám Vrbovým, Leonce Hrozenové s Kájou a též panu Jiřímu Dolitovle přeji krásný víkend. Ať se má moc hezky a děkuji za písničku. Vám, paní Zorinko, též moc zdravíčka, štěstí, lásky přeju. Naschledanou a děkuji moc.
1: Děkujeme velmi. Dáme si indiánskou píseň lásky i pro vás. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Paní Liduška z Olomouce byla s námi. Pěkný hudební pozdrav po rozhlasových vlnách posíláme paní Zdeničce z Holubic. Díky za ty další krásné vzkazy a básně. Opravdu obdivujeme vaše básnické střevo. Písničku a pozdrav z vrcholu Ještědu posíláme mamince Emilii Dajčerové a všem, kteří mě znají, posílá Hela. Krásně si to užijte, Helo. Zdravíme na Ještěd. Zahrajte také paní Nadě Kornerové z Hrabišína a paní Marušce Faltinkové z Hrabišína. Přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, krásné léto, myslíme na vás, Milada a Monika Dlouhomilov.

0: Felix Slováček a indiánská píseň Lásky a paní Věrka z Olomouce je teď s námi, písničky Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Zorinko, ještě jednou děkuji za vybrání písničky a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tuto písničku bych chtěla poslat všem, opravdu všem, kteří musí v takovém teplu prostě jezdit, dělat na silnicích. A jsou to vojáci, a jsou to prostě všem, kteří to musí vydržet, pracovníci na silnicích. A ti, co jezdí v tramvaji, v autobusech, v autech. Přeju jim, aby se jim písnička líbila, aby to vydrželi v takovým horku. A pak bych chtěla ještě tuto písničku poslat paní Elišce z Václavova, panu Františkovi od Brna, paní Věře Halouskové s Adánkem, paní Vlastě, Janičce z Roštění, Jirkovi z Olomouce a Jirkovi z Litovle a panu Milánovi z Bruntálu. Strašně moc vám děkuji, mějte se všichni hlavně zdravíčka a všem, kteří to nezahraje a kteří musí, aby teďka leží třeba v nemocnici, tak ať to vydržijou a jsou hodně brzo zdraví. Děkuji moc.
0: Děkujeme, že myslíte i na Marody. Všechny určitě pozdravujeme. Krásný den, paní Věruško. Naschledanou. My si dáme krásnou starou písničku, bude to Sulika Richarda Adama. Posíláme ji také pro radost a dobrou náladu pro naši milou maminku. Je to Mařenka Recová ze Hvozdu. Posíláme krásnou písničku, spoustu pozdravů Mařenku Recová a je to vám a také všem do domova seniorů v Bohuslavicích a zvláště tedy naší mamince Mařence. Srdečně zdraví dcera Maruška s Martinem.

0: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhart, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
1: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Pískyčky na přání a paní Majka z Jedlí. Dobrý den.
4: Dobrý den vám přeju, paní Zorko. A tuto písničku posílám na chaloupku pro rodinu Koutnou, která tam tráví prázdniny se svými vnoučaty. Přeji jim krásné odpoledne, pohodu, dobrou kávičku, večer dobrou štamprličku a si to tam užijí. A ještě bych pozdravila Luďkovýho souseda Milana a tomu pro změnu posílám hodně zdraví, které potřebuje, a co mu v životě daří a co z toho dostane. A ještě pozdravím všechny věrné posluchače Českého rozhlasu Olomouc a ten posílám pohodičku a hodně zdravíčka. Vám děkuju za vyhledání písničky a přeji vám krásnou, příjemnou službu. Moc krát děkuju.
3: Spoustu pozdravů posíláme. Naschledanou. To byla paní Majka z Jedlí a další vzkazy. Dobrý den, zahrajte prosím krásnou písničku naší drahé mamince, paní Lidušce Loníčkové, také sestře Hance Vrbové a Lidušce Mádrové. Pro krásný a pohodový den, děvčata, spoustu zdraví, štěstí a hlavně hodně pohodičky v tomto dni. Tak to vám všem přeje Leona s rodinou a Karel. Pozdravujeme. Pěkný hudební pozdrav, ať zaletí také pro milého Vaška z Koberna. Pusu posílá tvoje Kačka. K narozeninám hrajeme také Víťovi Zajíčkovi ze Šumperka. Víťo, přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. Eliška a Jarek.

0: Marcel Zmužek dospíval svoji panenku z Kouta a já už teď mířím do Ludmírova. Paní Tonička z Ludmírova se k nám dovolala do písniček na přání. Dobrý den.
1: Dobrý den. Přeji vám a všem věrným posluchačům a chtěla bych dneska popřát našim jubilantům, kteří mají v srpnu svůj svátek nebo narozeniny. Je to v pondělí 3. paní Miluška Lakomá má svátek, Věruška Přikopová narozeniny. 4. paní Věruška Kučerová narozeniny. 10. pan Vojtěch Krejčířík narozeniny. 11. Zuzanka Hlavinková a Zuzanka Rozmanová svátek. A ještě bych chtěla popřát i těm nemocným. U nás je to paní Vlastička Nečesaná a paní Zdeničce z Uničova a paní Evičce ze Strukova. Všem jmenovaným přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky, radost dětí, vnoučat a boží požehnání přeji všichni z domova, seniori i zaměstnanci. A vám moc krát děkuji a naschledanou.
0: Děkujeme za pozdravy a hlavně zdravíčko, ať se navrátí. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Paní Tonička z Ludmírova vybrala Jakuba Smolíka, dáme si Ave Maria. Další pozdravy přidáme opět SMS-kově. Babi Helena z Uhelné prosí, zahrejte paní Milatce z Přáslavic. Marcelce ze Žulové, Aničce z Vápené, děkuji za zahrání písničky a také Jitce Kýry k narozeninám. Zdraví paní Helenka z Uhelné. Zahrejte tuhle písničku všem, kteří v těchto horkých dnech pracují na žních. Děkuje posluchačka z Mohelnice a ke krásným narozeninám necháváme hrát také s přáním všeho nejlepšího manželovi Miroslavu Křenkovi. Mirku, hlavně zdraví, štěstí a pohodu přeje Liduš.

0: Páteční písnička na přání pomalu míří do finále, i když pokračování je po 18. hodině Lidovky a Dechovky. Tak zdravíme paní Lidušku z Rapotína. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Zdravím i vás, paní Zorko. A srdečně děkuji za to, že jsem se dovolala. A mám takové dnes přání. Manžel má dnes 78. narozeniny. Má krásný narozeninový den, sluníčko se na něj jenom směje, i když se před ním schovali. Přejeme ti, dědečku, pevné zdravíčko a také mnoho štěstí, pohody, pohody bez nehody a stále úsměv na tváři a tvoji dobrou náladu. A to všechno ti ze srdce přeje tvoje manželka Liduš, dcery Helenka a Mirek, vnoučaty. A je to Berunka, Jiřík, Martin, Šimonek, já jsem je dala podle ročníku. A k tomu všemu, k tomuto přání, ti ještě přeji hlavně Boží požehnání a ochranu Panny Marie. Moc, moc ti děkuju za pomoc, kterou mě poskytuješ při mém onemocnění, ale jak to je v té písničce? Máme sice jen sebe, ale máme i hodné děti.
0: Ano.
1: A za to všem srdečně děkuji a děkuji Českému rozhlasu Olomouc, Liduš Křenková.
0: Také moc děkujeme, pozdravujeme a velké blahopřání panu Mirkovi do Rapotína. Všechno jen to nejlepší. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Tak ještě přidáváme vzkaz, zahrajte mým milým holkám, Marušce do Javora také, ať jí to tak nebolí, také naší milé Jarmilce pro radost a pro potěšení, holky moje, buďte hezky v klidu, v chládku, zdraví všechny Standa. Tak to už je pro tuhle chvíli poslední pozdrav z písniček na přání Českého rozhlasu Olomouc, těch pátečních a posledních červencových. Dechovky a Lidovky nabídneme ještě po 18. hodině. Teď už se ale blížíme pomalu ke 13. Tak si dáme nové zprávy a pak můžete být veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. No a máme velice zajímavé a důležité téma, které se týká našeho zraku, tedy špatné vidění. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: tebe.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radio

0: Ústav. Oblačno, místy přeháňky, taky bouřky. Teploty až 33 stupně Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji opět výrazně zvýšilo riziko vzniku požárů. Hasiči proto varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků a manipulaci s otevřeným ohněm, uvedla mluvčí Lucie Balážová. Rušná družstevní ulice v Úsově na Šumpersku se bude opravovat. Práce by měly začít v polovině srpna. Stát budou bezmála 3 miliony korun. Hotové by měly být do konce října. Pokračuje nezávislý starosta Benedikt Lavrinčík.
1: Důvod je ten, že asfaltový povrch už jako nevyhovuje tomu provozu, který tam je. Místama jsou tam výtulky až na podkladový makadam. Chodník, který tam je, je snad z doby, kdy se stavěly na ulici družstevní ty bytové domy, takže je potřeba to všechno zrekonstruovat, už je to skutečně v velmi špatném stavu.
0: Novou výstavu s názvem Objev Jesenicko si můžete prohlédnout v informačním centru Katovna v Jeseníku. Přibližuje přírodu, osobnosti a historii regionu. Její součástí jsou i herní prvky, pokračuje koordinátor cestovního ruchu Jan Mrosek.
2: My jsme tady dlouhodobě řešili to, že ve městě Jeseník je málo aktivit indoorových, které návštěvníkovi nabídnou i něco, když je škaredé počasí, takže to je asi ta prvotní myšlenka. Samotná realizace té expozice stála 7,3 milionů korun. A město Jeseník získalo dotaci ve výši 60% a zbytek dofinancoval z vlastních zdrojů.
0: Do celorepublikové akce Archeologické léto se zapojili i archeologové z Národního památkového ústavu v Olomouci. Například dnes a taky 14. srpna připravili komentované prohlídky v olomoucké čtvrti Povel k bývalému pravěkému a raně středověkému osídlení. Účastníci se přesunou do ulice Zikova, kde bylo sídliště ze starší doby hradištní, doplňuje mluvčí ústavu Sandra Kolářová.
3: S největší pravděpodobností se jednalo o rezidenci místní elity, kmenového knížete této části Moravy a jeho jízdní družiny. Raně středověké mocenské centrum patrně střežilo jeden z klíčových přechodů přes řeku Moravu, který byl součástí sítě tehdejších transevropských dálkových tras.
0: Druhá série komentovaných prohlídek Národního památkového ústavu se zaměří na historické jádro Uničova. Bude 13. a 20. srpna. Sport. Nový španělský trenér české fotbalové reprezentace Santidenia se s fotbalovou asociací České republiky dohodl na dvouleté smlouvě s opcí. Jedním z jeho asistentů bude Pablo Amo. Prostějovští fotbalisté nastoupí v 17 hodin k zápasu druhého kola šance Národní ligy na hřišti pražské Viktorie Žižkov. Na úvod soutěže prohrála Vyhlavě 0-1. Prostějov remizoval s Třincem 1-1. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přeháňky a bouřky, teploty 29 až 33 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 25 a mírný západní vítr v bouřkách zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dělníci uklízejí vozovku silnice první třídy číslo 55 v centru Přerova. Jedou na úseku Komenského, třída 17. listopadu až po Želatovskou. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Vítejte u nás, vítejte na vlnách Českého rozhlasu a ve zdravotní poradně a o zdravém životním stylu. Už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Ano, a chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
5: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili.
6: Tak.
5: A muž říká venku na pláži své manželce. Fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejmín 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví. A kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: trochu jsme se svlažili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky Evy Novotné.
1: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jedeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme. Žijeme si té dovolené tak, jak bychom chtěli.
2: Nicha, nechoďte velebnosti. Víte, že se neumíte prát.
3: Už s tím zase začínáte, Kelišová.
2: Toč, pořád to ukazují v televizi, že se tady perou.
3: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
2: To je jedno, to je taky od I.
4: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
1: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu jak do plochy, tak do výšky a tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
4: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a větrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
1: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda, ten věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme rudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
5: Jmenovat Borat, zde má země můj Kazachstán. Moje hobby, ping-pong, opalovat.
4: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
1: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolení v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí. No a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká, od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak kouká těma žbrdlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.
6: Vesele a zdravě.
7: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo? Takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést?
0: To je pravda, když už ta vedra jsou tady, tak jako tam.
7: A bylo by to spravedlivé, protože oni měli letat, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
0: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysílali v době siesty a všichni by možná spali?
7: No ať. Aspoň by jim to... Ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učejí ve spánku japonsky, španělsky. Třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
0: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
7: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak a on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky, to jsou vlastně změny v záhybech kožních a tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít a my si o tom budeme povídat za chviličku.
0: V pořadu Vesele a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cajhamovou.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam ten Déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou do Libora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Cajtonová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tady nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá?
0: Nebo jako, jenom že chvíli umřeme?
1: A pak, no nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu.
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty 40 a tak.
0: Ano. Přesně tak, 40.
1: Chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život?
0: Ano, byl jste velmi ohrožen. No, doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastavenou? No.
1: To podle mě ani nejde. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal.
1: Byl jedinej.
0: No, přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít, a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let. A já bych doporučila, radši než klobouk, nosme deštník. Je to velmi zajímavé.
1: Dějme ale z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší. Ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: Takže proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek. Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak a to soustředění. Tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledviné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, ti jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu, tak,
1: plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání náš posluchač Petr.
2: Zdraví Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Mandra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co ano, jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak co
1: ano,
0: to máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy, jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílejí vzduch?
1: Ano, ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme
1: ano,
0: z našich
1: stránek. Paní Hana píše, dceři se po celém tělíčku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady baboráť, jsem baba, ale neporadím. Takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: Radí tedy doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolají už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka odborná kožní lékařka bradavici na tváři. A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplast a mážu si to.
1: Takže víte, co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, to
0: zhoubný
2: nádor.
0: Máme
1: vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No, já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslím, že
1: Tohle zní i podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom. To je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje. Takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům. To jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová. Ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Oju, dobře.
3: Já
1: děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod, proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: A vy máte puštěné rádio. Prosím, prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko v tom horku.
1: No, tomu musí být strašný hec. No, to víte, že jo, určitě. Ano.
4: Nebo dechá pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Šikovná, hezká, hodná. Děkuju za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě.
1: Ano. Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano. Halo, halo.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem se Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličené krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním, ale dcera kouří nebo co?
5: Kouří právě, že.
1: Jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná, takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
0: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémů z horka.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím a mám takovou velkou radost, že jsem se dovolala.
1: A co byste ráda věděla?
6: Co dělat s lidma, když vlastně tím vedrem,
1: ano,
6: se jim tak prohřeje mozek,
1: ano,
6: A volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám řeknu, já vám paní řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal, a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
6: Ano, tak to jo. No. Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také umíte odpovědět
1: ne,
6: na tu diagnozu.
1: Hele, právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
0: Jsme otevření všem.
1: Ano.
0: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano, vedro a ty dopady na naše zdraví.
1: Ano.
0: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: stále je čas ještě na povídání si o účincích horka na naše zdraví. Telefonní číslo pro vaše dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a oni mu otékají normálně nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa, lítka má samou peteši.
2: Ano.
1: I když bandážujeme ty nohy.
3: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
0: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamlová. Děkujeme moc a další dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká.
3: Ano, posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
4: Tady Jirka, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
3: ano.
4: Kterým si teda změřím nasycenost, saturaci,
3: ano.
4: Kyslíkem. A normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97. Ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
3: Ano.
4: Bylo to opakovaně.
3: Ano.
4: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
3: Ano. Tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je jak, kolik let?
4: Je mi 71 let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím se na kardiologii.
3: A berete nějaký lék na odvodnění?
4: Já nevím, beru léky na vysoký tlak a na ředění krve.
3: A teď byste nám je řekl, víte, z hlavy?
4: Vím je z hlavy, tak beru valsakombi
3: ano.
4: na tlak.
3: Ano.
4: Beru...
3: No, dobře, mrkněte. Ano.
4: No, Rivodaron.
3: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuji zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
4: Jo, čili nedostatek tekutin.
3: Ano, myslíte. Evidentně.
0: Mhm. Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat, i to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián, a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která si stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se úplně rozsí hlava a potí se příliš.
1: Se
0: to pokládáte za výhodu.
1: Ano.
0: Máme si zavlažovat hlavu? Tady?
1: Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledová. Zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Je lepší pít i vlažné nápoje tedy než ledové?
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxigenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jinak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Chystaná stavba protipovodňových opatření u Troubek na Přerovsku získala souhlas kraje. Hranická charita se stěhuje do nového sídla. Upravená expozice Olomouckého muzea moderní.

0: podle stavebního zákona, píše se na úřední desce hejtmanství. Do nového sídla v Komenského ulici se stěhují pracovníci hranické chajety. Využívat budou bývalou mateřskou školu, organizace ji nechala opravit za 96 milionů korun. Fungovat tam budou od druhé poloviny září všechna pracoviště charity. Zatím jsou v pronajatých prostorách po celém městě.
1: Nové sídlo charity má i se suterénem celkem 4 patra. Nechybí ani kaple.
2: My jsme se dostávali do kapacitní nouze vlastně už v nějakých posledních 7 let, ať už to byla nouze jakoby pro pracovníky, anebo nouze pro parkovací místa, a vyřešíme tím v podstatě v této starosti najednou. Všechny ty služby, které dneska máme, budou centralizovány na jednom místě.
1: Termín pro slavnostní otevření nového sídla charity je stanovený na 23. září. Z hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Bruntálská radnice vybuduje v bývalém lomu u Marburku nové odpočinkové zázemí pro turisty a cyklisty. Dominantou bude dřevěná vyhlídková plošina připomínající ptačí hnízdo, doplněna lavičkami, ohništěm, informační tabulí i stojanem na kola. Projekt, který je spolufinancovaný z evropských fondů, má být dokončen ještě letos. Vyjde na bezmála 2 miliony korun, řekl mluvčí města Jiří Ondrášek. Po kratší pauze se znovu otevřela stálá expozice Století relativity v Muzeu moderního umění v Olomouci. Představuje nejlepší díla 20. a 21. století z vlastních sbírek. V obrazárně návštěvníci uvidí téměř 50 nově zařazených děl, především z poválečného období. Pokračuje mluvčí muzea Tomáš Kasal.
3: Noví kurátoři Štěpánka Bilešová a Ladislav Daněk připravili i novou část věnovanou reflexi přírody v umění od 60. let minulého století do současnosti. V obnovené expozici jsou díla Mikuláše Metka, Jiřího Koláře, Adriény Šimotové a dalších českých i středoevropských autorů. Část věnovaná přírodě propojuje například tvorbu Josefa Šímy, Václava Cíglera, Pavla Hajeka nebo Romana Franty. Sport.
0: Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej schválil výkonný výbor, oznámili dnes představitelé fotbalové asociace České republiky. Fotbalisté SK Hranice dnes vstoupí do nové sezóny Moravskoslezské fotbalové ligy. V prvním kole nastoupí v 18 hodin na hřišti Frýdku Místku. Kádr Hranic opustilo v létě 8 hráčů. Někteří ze zdravotních důvodů, jiní ukončili kariéru, zamířili do nižších soutěží nebo jim skončilo hostování. Soupiska je výrazně mladší a podle trenéra Miroslava Matušova bude trvat, než se nový tým sehraje.
4: Jsme nechtěli úplně tolik změn, nakonec to jako tak nějak dopadlo, protože víme, že to leto je krátké, že tam toho času na sehrání úplně tolik není, a že měli jsme jenom fakt jako dvě přípravná utkání a tam jsme dávali prostor vlastně těm novým a všechno, a ti se s tím jako nějak zžívají, takže musíme se s tím porvat, bude to chvíličku trvat jako to, aby to jsme pochopili všechno, co chceme, ale dneska jdeme zbraně.
0: Uničova B tým Signy Olomouc čeká první kolo v neděli. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty 29 až 33 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 25 stupňů a mírný západní vítr v bouřkách zesílí.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě auta se nabourala na Šumpersku na silnici mezi obcemi Nové Losiny Přemyslov. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tak nevím, jestli v tomhle horku byste se dali třeba kus masa. Pravděpodobně mnozí ne, ale někteří třeba ano. A my vás na to masíčko pozveme i do pochoutkového roku. Poslouchejte tuhle část odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli prozradíme, jaký recept budeme tentokrát připravovat. No a nebudou chybět hřebíky už za malou chvíli. Máme tady vedle stálých cen, jako je dámské triko, porcelánový hrnek, CD, audioknihy, také novou knihu, jmenuje se Matky a dcery, a je to emotivní rodinný román o tajemstvích, ztrátě a nových začátcích. Telefon k nám 221 555 444.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Startují páteční hřebíky 31. červencové, tedy poslední v tomto měsíci. A co to znamená? Znamená to, že i vy, kteří dnes vyhrajete například, od zítřka s námi můžete znovu soutěžit, protože zítra už máme 1. srpna sobotu a otevíráme nové kolo našeho hraní soutěžení. Tady je Český rozhlas Olomouc, telefon 221 555 444. Už tady máme prvního hráče a kdo je to a odkud? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Martina Císařová.
2: Vítejte, paní Martino, zdravíme tam k vám. Takže 10 otázek, kterou začneme?
3: Trojkou.
2: Otázka číslo 3. Ve kterém světovém velkoměstě stojí známá Socha Svobody? Socha Svobody je za A v New Yorku, za B ve Washingtonu, za C v Londýně.
3: Za A.
2: A je to správná odpověď. Ano, určitě, určitě, výborně. Tak a zkusíme, to máme první a zkusíme další otázku. Takže jednička je za námi. Otázka číslo 5, říkáte, může samozřejmě být. Otázka 5 se ptá, ve které atletické disciplíně patří, nebo ke které atletické disciplíně patří pojem flop? Pojem flop patří za A k vrhu koulí, nebo za B ke skoku do dálky, a nebo za C to může být skok do výšky. A je to už na vás.
3: Takže za C.
2: Říkáte za C skok do výšky. Vy jste někdy skákala do výšky?
3: Ne, ale mám tady takový radilý. Oni to viděli, ještě nechce řekla tu třetí otázku.
2: Aha, takže máte tam poradní výbor. No, já musím říct, že váš poradní výbor pracuje naprosto perfektně, protože skutečně je to jedna z technik přeskoků. Velký potlesk, dobře. Tak a do třetice?
3: Teďka šestku.
2: No a otázka číslo 6, tak ta se ptá, jak často se u nás konají komunální volby? Komunální volby se konají buď za A jednou ročně, nebo za B jednou za 2 roky, nebo za C komunální volby jednou za 4 roky. Co myslíte?
3: Jednou za 4 roky.
2: Je to tak. A víte, kdy budou letos?
3: Letos kdy budou? Říjnu.
2: Je to přesně tak, 9. a 10. Krásně vám to vyšlo, blahopřejeme.
3: Jupi.
2: Moc. První výherkyně dnes, krása, skvěle. Takže předáme do režie, blahopřejeme a krásný víkend, 1. srpnový. Naschledanou.
3: Naschledanou, děkuji.
2: Zdravíme první výherkyni a celý poradní tým. Další na telefonu hřebíků už je kdo. Dobrý den.
4: Dobrý den, Standa Raškovice.
2: Vítejte, pane Stando, kromě trojky, pětky, šestky.
4: Dvojku zkusím.
2: A získá houba s výraznou chutí a zajímavými výživovými hodnotami. Jak se tahle asijská houba jmenuje? Je toho za A houba shiitake, za B nanoru, za C kabuki.
4: Já bych řekl ačko.
2: Shiitake. Ano. Velmi správně, pojďme dál.
4: Tak, zkusím čtverku.
2: Číslo 4. Je to velký a těžký plod. Má červenou dužinu a jeho název je na 6 písmen. O jaký plod s červenou dužinou velký těžký jde? Za A myšpul, za B krikev, za C meloun.
4: Tečko.
2: Je to přesně tak, ano. Do třetice.
4: Tak, sedmičku.
2: Které z těchto zvířat patří mezi sudokopytníky? Je to za A kůň, za B jelen, za C nosorožec?
4: Tak já bych řekl jelen.
2: Říkáte, že jelen patří mezi sudokopytníky a víte, že máte pravdu? No, předpokládám, že asi víte. Pane Stando, takže výborně, výborně, krásná hra. Velmi blahopřejeme, je to třetí správná odpověď. Ano, 1, 2, 3, jste naším dalším výhercem. Zdravíme do Raškovic.
4: Já vás taky zdravím z Českého rozhlasu Olomouc.
2: Děkujeme velmi.
4: Zůstaňte. A hezký víkend.
2: Děkujeme. Zůstaňte nám prosím na telefonu, domluvíte se na ceně. Velmi blahopřejeme a Raškovice zdravíme. Chvilinku nám vydržte. Naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Tak a pokračujeme v hřebících. Jaké otázky nám tady ještě zbývají? Mají čísla 1, 8, 9, 10. Dobrý den.
4: Dobrý den, Honza Prostějov a zkusíme jedničku.
2: Co označuje česká zkratka SIPO? SIPO je za A společný inkasní platební obvod, za B sdružený inkasní platební odběr, anebo za C soustředěné inkaso plateb obyvatelstva. Co to je SIPO?
4: Za C.
2: No, je to přesně tak. A teďka od osmičky nahoru.
4: Osm.
2: Tak na co se používá Petriho miska? Za A k měření teploty, za B k vaření kyselin nebo za C ke kultivaci mikroorganismů?
4: Petriho?
2: Ano.
4: Za B.
2: V Petriho misce říkáte, že vaříme kyselinu. No není to tak. Používá se ke kultivaci mikroorganismů. Škoda.
4: Až tak. Ano. Děkuju.
2: Díky, nashledanou. Tak a zbývají pouhé dvě soutěžní otázky. Tedy pro tuhle chvíli děkujeme vám všem za účast v naší soutěži. To bylo její poslední červencové vydání. No a zítra máme 1. srpna a hřebíky startují nové kolo.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Přímo z místa.
1: Loni uplynulo 200 let od chvíle, kdy se podnikatel Josef Zvěřina rozhodl na Olomoucku vybudovat železárnu určenou k tavbě surového železa. Tím dal základy společnosti Mora, která v Hlubočkách Mariánském údolí sídlí dodnes. V prázdninové repríze pořadu Přímo z místa si projdeme nejen její historii, ale také současný výrobní areál. Poslouchejte v neděli krátce po 9. hodině Český rozhlas Olomouc.
2: Brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
3: Když do pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou hned.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc, už za chvíli vás budeme zvát opět do dalšího pochoutkového nedělního roku. Ten letošní pochoutkový rok je celkem v pořadí už 10. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. No a my si každý týden jejich recepty připomínáme. Připravují je ale tentokrát naši profesionální kolegové. Co budeme chystat v neděli? Tak to vám v Českém rozhlase Olomouc prozradíme za chvíli, jen co dospívá Petr Nač.

0: nás v neděli čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku. Tentokrát bude připravovat záhorácký závitek z vepřového plněný šunkou a kysaným zelím od Jany Černé z Úzký nad Orlicí, tedy druhý nejlepší recept roku 2023. Šéfkuchař Jaroslav Sapík, ten si už od rána chystal suroviny, Patrik rozehnal se ho, zeptal, jestli ho ještě někdo kontroluje.
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
2: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat, radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
3: Pracovat jsme začali velmi rychle. Začala se krájet cibule.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou, no takže proto to krajím tak rychle teď. Milujem to.
3: Pak už ale došlo skutečně na ty záhorácké závitky. No a ty se samozřejmě musí naklepat.
2: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
1: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže...
3: Jarda Sapík vás naučí i speciální trik, jak smotat závitek a udržet ho pohromadě i bez provázku, bez špejle a jakýchkoliv jehlic. Ale kdyby vám to nešlo?
1: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy.
3: Čeká nás výtečné jídlo. Něco jako vepřoknedlo zelo, ale stočené do závitku.
4: Pomalé.
5: Když to je tak dobrý, Jardo.
1: Ale malé, Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kameraman, ten má od Lána hlad, čeká na to a zabrzdí.
5: Tak jo.
0: Patrik je velmi zklamaný. No, vy si toho jídla, té velké dobroty, můžete vytvořit do sytosti. Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, získáte v neděli po 10. hodině v pochoutkovém roce. Ovšem, celý ten recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později na stránce pochoutkového roku. Původní záhorácký závitek s chlupatými knedlíky od Jany Černé z Úzky nad Orlicí bude spolu s těmi dalšími soutěžit o recept desetiletí.
6: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Vysielali Český rozhlas Olomouc a s vámi byl hudebně Michael Jackson. Za chvíli bude také kolega Mirek Kobza jeho další rozhlasová pohlednice. Tentokrát vás pozveme do Benátek, ale pozor, nemusíte jezdit daleko, jenom kousíček od Olomouce.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování jedlých a léčivých denivek. Poradíme s chovem králíků plemene Rex a máme pro vás několik vychytávek, jak zacházet s klimatizací ve vašem autě.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu na cestě přivítá Jarka Nosková.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: A teď je 2 minuty po 3:15 už míříme do Benátek, osady, která se nachází nedaleko Štěpánova na Olomoucku. Jméno obce je díky množství vodních toků v okolí více než přiléhavé. Je zajímavé, že ten, kdo jej obci dal, asi italské město dobře znal. I přes nevelkou rozlohu a časté povodně se dodnes v Benátkách zachovalo mnoho památek, které teď zkusíme najít s Mirkem Kobzou.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Benátky u Štěpánova byly vždy spojeny s vodou. Stéká se nad nimi potok Říči se Sitkou a pod nimi pak Sitka s Oskavou. V minulosti se tak velmi často okolí obce a také bohužel i zastavěné části vesnice často měnily v obrovské jezero. I proto nese jméno Benátky. Jméno tohoto italského města přenesli dávní zakladatelé osady na svou obec a používali jej vlastně po celou dobu její existence. Zdá se, že ten, kdo dal osadě jméno, musel být muž nejen zcestovalý, ale i vzdělaný. A znalý. Díky problémům s vodou dlouho nevedli do Benátek pořádné cesty. Jediným spojením s okolními obcemi byly malé chodníky, vedené po selských hrázích. První cesta byla do obce z Moravské Hůzové, pod jejíž správu vesnice celou dobu patřila, dokončena až v roce 1933. Okolo obce se rozkládaly také rybníky a vodu sem přiváděl i náhon pohánějící zdejší prastarý mlýn. Ten byl zrušen v roce 1912, kdy byla zregulována Oskava a mlýn byl převeden na elektrický pohon. V zemských deskách olomouckých poté, co v roce 1397 zemřel majitel štemberského panství Petr ze Štemberka, byla jeho manželce mezi vesnicemi uvedenými v dědictví připsána i ves jménem Benátky. To je vůbec první zmínka o obci. Už v nejstarších dobách patřila Moravská Hůzová a Benátky v jeden celek, který se v dějinách objevuje povětšinou společně až do druhé poloviny 20. století. Obě obce patřily ke štemberskému panství a správu vrchnostenských věcí zastával Fojt, který sídlil v Hůzové. Obyvatelé Benátek však měli určitou autonomii, zejména v hospodářských otázkách a dokonce v některých údobích mohl být rychtář i přímo v této osadě. V 16. století zde žilo 6 zahradnických rodin, které kromě drobného zemědělství rybařili v Oskavě. Tu měli tehdy rozdělenou na jednotlivé díly, za které dohromady platili 44 grošů ročního platu. Kromě toho byla v obci krčma a už zmíněný mlýn, který je poprvé uváděn už v roce 1412. Benátky bez větších ztrát překonaly husitské bouře, česko-uherské války a později i 30-letou válku. Naopak robotní povinnosti, které postupně narůstaly, patřily k největším problémům zdejších obyvatel. Ti robotovali nejen na polích, ale také na údržbě Oskavy a přilehlých rybníků. Počátkem 19. století už v Benátkách stálo 12 domů, v nich žilo 100 obyvatel. Obec patřila do hnojické farnosti a do školy místní děti docházely do Moravské Hůzové. Ovšem jednu dobu bylo při školení obce do Hůzové vzhledem k neexistenci dobré cesty problematické, a tak děti raději chodili do Štěpánova. Po roce 1848 byly Benátky přiřazeny k Hůzové a místní tak ztratili část své autonomie, což nesli docela nelíbě. Počet obyvatel se ale stále pohyboval kolem stovky a většina místních obyvatel vesměs české národnosti se stále živila zemědělstvím. Výjimkou byl právě mlynář a český národní buditel František Žižka a hostinský Jan Kelar. Po druhé světové válce v roce 1974 však byly Benátky přiřazeny i s Hůzovou do Štěpánova, v jehož součástí jsou dodnes. Když půjdeme po památkách této malé obce, musíme zmínit zejména malou kapli svatého Gotharda z 19. století, pak také smírčí kříž u silnice směrem na Moravskou Hůzovu, který je dokladem prastarého soudnictví. Stojí tady také starý mlýn, pomník rudoarmějcům a u mostu přes řeku malý pomníček připomínající tragickou smrt velitele tankového útvaru Štefana Rektorise, který zde zahynul v roce 1958. Je to zajímavá obec zejména pro cyklisty a vydat se sem rozhodně stojí za to. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Benátek u Štěpánova, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Dnes večer nám tady v Olomouci začíná pohoda u Trojice. O co se jedná, čeho se můžete účastnit, taky o tom povíme v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc mimo jiné. Už za chvíli v 15 hodin.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Nově opravené budou chodníky v Brané na Šumpersku. Začínají tradiční hudební pátky v centru Olomouce. Oblačno, místy přehánky a bouřky. Teploty až 33 stupně Celsia. Mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Extrémní zátěž teplem očekávají dnes a zítra. Hlavně děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít ideálně čistou vodu. Větrat je dobré jen brzy ráno nebo pozdě večer. Na většině území republiky platí i výstraha před vznikem požáru.

0: takže jedná se určitě o kvalitnění jak technického stavu, tak určitě o estetickou věc.
1: Na Horním náměstí v Olomouci dnes začínají tradiční hudební pátky s názvem Večerní pohoda u Trojice. Multižánrový festival nabídne 8 koncertů. První dva začnou dnes v 19 hodin.
2: Na pódiu vystoupí například olomoucký muzikant Lukáš Mareček. Petr Vondráček s Vítkem Fialou připomenou hity Elvise Presleyho. Dalšími interprety budou například Bohouš Josef nebo skupina Epidemie. Celý program akce Večerní pohoda u Trojice je na webu města. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Koncerty v arcibiskupském paláci i v olomoucké katedrále svatého Václava, setkání ministrantů z celé Moravy na Velehradě a taky poutěmi nebo výsadbou stromů oslaví příští rok olomoucké arcibiskupství 250. výročí svého povýšení z biskupství. Součástí příprav je spuštění nového webového portálu, bude průvodcem jubilejním rokem 2027 a postupně nabídne informace o duchovních, kulturních i společenských akcích. Uvedl mluvčí arcibiskupství olomoucké Jiří Gračka. Sport. Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce jej schválil výkonný výbor, oznámili dnes představitelé fotbalové asociace České republiky. České tenistky budou v září hrát o titul v poháru Billie Jean Kingové v nejsilnější možné sestavě. V nominaci kapitánky Barbory Strýcové jsou wimbledonské finalistky Linda Nosková z Přerova a Karolína Muchová z Olomouce. Dále je Marie Bousková a nejlepší deblistka planety Kateřina Siniaková. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty 29 až 33 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 25 stupňů a mírný západní vítr v bouřkách zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvě osobní auta se nabourala v Prostějově v Kralické ulici. Místo havárie je s opatrností průjezdné.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Za chvíli vás pátečním odpoledně pozveme také na Plzeňsko, na zámek, který připomíná poslední pistolový souboj na území Českého království. Pojďte s námi zámeckým létem s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto Českého rozhlasu Olomouc je opět tady, také s pozvánkou na sobotu a neděli, kdy po 13. hodině můžete v našem vysílání slyšet velké rozhovory s majiteli vybraných zámků. Zítra se vydáme do Světlé nad Sázavou, v neděli na zámek Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou. Zámecké léto je tady pro vás i každý všední den, no a právě v tomhle čase přidáváme další cíl našeho putování s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně, zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrandt. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebranta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
3: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
4: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
3: Vy jste nás zavedl k pistolím.
4: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splál, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
3: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
4: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černý z Chudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro Marii Terezii pracoval. Pracoval nejenom tam, v řadě dalších zámků a klášterů Rakouska. Vojtěch Černín znal ty jeho práce a vzal si ho sem na konci 80. let 18. století a on mu tady vymaloval tu fantastickou tropickou krajinu, jakýsi ráj na zemi, kde neuvidíte žádnou šelmu, žádného plaza, žádného dravce, ale jenom opičky, ptáčky, motýlky a veverky. Taková libá krajina.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nebílovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Wilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
1: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

budem spolu navždycky hledat houby magický. Má dobrá ženo, bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Tady je Český rozhlas Olomouc. Než vás pozveme do Přáslavic na vojenskou přísahu, pojďme se podívat na pár zajímavých akcí, které o víkendu můžete prožít třeba na Jesenicku. Tak například dnes uvede divadlo Petra Bezruče v Jeseníku o 16.30 představení divadelního tábora s názvem Cesta do Nitra. Vstupné je dobrovolné. Také dnes zazní v hale sanatoria Priznic v Jeseníku od 18. hodiny koncert Flétny na dovolené, tedy 18. hodina. No a pokud byste chtěli, tak v sobotu můžete v Jeseníku na Masarykově náměstí a v areálu Katovny zažít od 13. hodiny celodenní program Jeseník se baví, tedy odpoledne i večer plné koncertů a her, vystoupení i bubenické show. V sobotu také, pokud byste chtěli třeba do Skorošic, tak tam můžete zažít tradiční skorošické slavnosti. Otevírají se na fotbalovém hřišti od 14. hodiny a nebude chybět bohatý kulturní program pro děti i dospělé, ukázky řemesel, hudba, stánkový prodej a samozřejmě dobrá nálada. Tedy v sobotu Skorošice. No a ve Zlatých horách v sobotu pokračuje v parku sanatoria Edel program Za Edel léto 2026. Takže opět spousta zábavy pro děti i dospělé. No a třeba na Prostějovsku, tam vás zveme třeba do Konice, protože tam se v sobotu od 9. dopolední koná setkání milovníků historických vozidel do roku 1980 a nebude chybět ani výjížďka krásnou krajinou Olomouckého, Pardubického a Jihomoravského kraje. Tak tedy Konice, na Prostějovsku, třeba v Dětkovicích vás také na sobotu zveme na hřiště do místní části Ludmírova. Dětský den tam startuje ve 14 hodin a bude na téma pohádky. V sobotu připravuje také sbor dobrovolných hasičů Nezamyslit se u 16. hodiny u místní hasičské zbrojnice druhý ročník Pivobraní. A těšte se na spoustu nejen piva, ale také dobrého jídla. Tedy Nezamyslit se, ještě pozvánka na Plumlov, tam vás čeká šermířský víkend v sobotu i v neděli. No a v neděli v zámecké zahradě ve Vřesovicích u Prostějova můžete prožít od 14 hodin 13. ročník setkání dechových kapel Podhanáckým nebem. A vystřídá se tam opravdu spousta kapel s dobrou dechovou muzikou, tedy neděle v Řesovice u Prostějova 14. hodina. Tady u nás v Českém rozhlase Olomouc teď Jiří Schellinger a pak už Mladí vojáci a Přáslavice.

0: Jak jsme slíbili, činíme, míříme do Přáslavic na Olomoucku. V tamních kasárnách dnes dopoledne složili slavnostní přísahu téměř 300 středoškolských studentů. Jednalo se o absolventy dobrovolného vojenského cvičení. Armáda ho uspořádala potřetí s cílem získat mladé lidi do ozbrojených složek. My teď v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc probereme podrobnosti s naší reportérkou Lenkou Kratochvílovou. Lenko, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Posádka v Přáslavicích má dnes za sebou opravdu náročnou zatěžkávací zkoušku, protože slavnostní přísahy se dnes zúčastnili stovky lidí. Byly to rodiny, kamarádi a přátelé studentů. Přijeli i přesto, že teplota už dopoledne přesáhla 30. Na nástupní ploše uprostřed kasáren nastoupili v četách všichni studenti, kteří úspěšně absolvovali celý téměř měsíční výcvik. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD ocenil jejich snahu. To, že vyměnili letní volno a pohodu za armádní režim a cvičení úspěšně zvládli.
2: Od této chvíle jste dokázali, že vám osud naší země není lhostejný. Armáda České republiky od počátku jasně deklarovala, že dobrovolné vojenské cvičení není letní tábor. Byla to tvrdá a poctivá příprava, zahrnující ostré střelby, taktický výcvik, náročný pohyb v terénu, nocování v přírodě, i fungování v kolektivu pod časovým a psychickým tlakem. To, že tu dnes stojíte a úspěšně dokončujete tento náročný měsíc, ukazuje vaši obrovskou vůli, morální sílu a odhodlání.
1: Text přísahy přečetl nejúspěšnější absolvent cvičení Václav Sýkora. Vybrali ho instruktoři. Po slavnostním nástupu mi na mikrofon prozradil, že studuje sportovní gymnázium v Prostějově. A právě na tomto kurzu se rozhodl, že po maturitě chce studovat Brněnskou univerzitu obrany. Zvládnutí více než 3týdenního výcviku podle ní ale rozhodně nebyla žádná procházka růžovým sadem.
3: Nebyla. Každý říká, že je to jednoduchý, že je to letní tábor, když si přečtete komentáře na Instagramu, na Facebooku, tak každý říká, že je to procházka růžovou zahradou, ale tady těm lidem bych řekl, ať sem jdou a ať si to zkusí. Tak je to. Takže tak.
1: Jaký ten pocit vlastně, jaká vzpomínka u vás bude? Je to o kamarádech, je to o tom výcviku? Já vím, že teď brzo se ještě vrát, jako jo, ale?
3: Asi nejvíc teď momentálně ta přísaha, když se mi přeče, tak je to prostě čest, jako voják si přečíst přísahu a vidět, jak všichni zařvou tak přísahama. Takže asi to.
0: Armáda uspořádala dobrovolné cvičení pro studenty. Lenko, po několikáté, víš, kolik absolventů výcvik motivoval ke vstupu do ozbrojených složek?
1: Ano, to je pravda. V této podobě vojáci dobrovolné cvičení pro středoškoláky pořádají už 3. rokem. No a nakolik jsou úspěšná, mi odpověděl Miroslav Hlaváč, náčelník generálního štábu.
4: Zhruba 30% těch loňských účastníků dobrovolného vojenského cvičení chce vstoupit do armády České republiky a zhruba dalších 30% zvažuje o účast v aktivní záloze. A my ty přesné čísla budeme mít vyhodnoceny v září, protože oni vlastně maturovali, jsou prázdniny, probíhá nějaký proces přijetí, takže my ty přesné čísla budeme vidět v září, ale ten loňský ročník z těch dat, který my jsme od nich pozbírali a z těch otázek, na které nám odpovídali, tak skutečně to číslo bylo poměrně vysoké a letošní ročník, tam se pohybujeme zhruba na 1/4 odhadu.
1: No a já ještě doplním, že letos na dobrovolné vojenské cvičení nastoupilo 1130 středoškoláků, a to v celkem 10 posádkách v Česku a samozřejmě byly mezi nimi i dívky. Nedokončilo ho zhruba 8% účastníků, většinou ze zdravotních nebo osobních důvodů. Těm ostatním, kteří cvičení úspěšně zvládli, armáda vyplatí žolt. V letošním roce činí necelých 40 000 korun.
0: Středoškolští studenti mají za sebou měsíční intenzivní výcvik. Povídali jsme se o tom s reportérkou Lenkou Kratochvílovou. Děkujeme, naslyšenou.
1: Rádo se stalo. Pěkný den.
5: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Olomoucká zoo na Svatém Kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém Kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Další porce typů v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Ještě předtím, než si budeme v naší rubrice V co učebnicích nebylo, povídat o tom, jak velký význam mají horská rašeliniště a co všechno dovedou. Tak teď se v typech podívejme na Pruskyjovsku. Tak třeba sobota a Dětkovice. Pokud byste se chtěli do Dětkovic vypravit, tak tam se koná dětský den. Je to místní část Ludmírov na téma pohádky. Je to sobota od 14. hodiny. No a třeba na Přerovsku, tak tam se můžete vypravit v sobotu na archeologické léto v Přerově. Od 10. do 12. hodiny vás čeká komentovaná vycházka k památníku Jednoty bratrské a městskému opevnění. Sraz je u Přerovského zámku na Horním náměstí. V sobotu nabídnou Kovalovice na Přerovsku, to je místní část Kojetína, od 14. hodiny dětskou hodovou sobotu, odpoledne plné her a zábavy se bude konat u zámečku, tedy Kovalovice sobota. Na Kluzišti v Drahotuších, což je místní část Hranic, se odehraje v sobotu od 15. hodiny Trump Folk Fest. Kapela jako Zajatci, Lepenec, Z ničeho nic budou hrát až do pozdních večerních hodin. No a neděle Přerovský Ornis připravuje zahradní slavnost spojenou s benefiční aukcí na podporu ptačího parku. Přijďte do Ornisu, je to 14. hodina a je to neděle. Co se chystá na Šumpersku, tak třeba kapela Činasky, ta pozor, dnes přiveze do Šumperského Pavlínina dvora od 16. hodiny svůj koncert v rámci letního turné už docela za chvíli, je to 16. hodina. No a Loštice, ty od 18. hodiny nabízejí další podvečer loštického kulturního léta, tentokrát s koncertem Martina Štěpánka a je to park na náměstí v Lošticích. Kavárna Tančírna v Loučné nad Desnou dnes nabízí taneční večer pod širým nebem a to od 18. hodiny. No a sobota, tak v sobotu například ve Šléglově se od 15. hodiny poběží tradiční závod Šléglovská míle. No a v sobotu připravuje také Hosovský kulturní spolek v areálu chovatelů v Úsově od 16. hodiny letní posezení pod zámkem. Bude se tam péci kýta, vařit gulášovka, dělat hotdoky. No a samozřejmě nebudou chybět dobré nápoje, ale hlavně hudba a tanec. Tak to je Úsov v sobotu od 16. hodiny. Ruční papírna ve Velkých Losinách zve na podvečerní prohlídku s názvem Kam se jinak nedostanete v doprovodu vrchního papírníka. A jsou to tedy Velké Losiny, ruční papírna, sobota od 19. až do 21. hodiny. No a na co hlavně nesmíme zapomenout, Český rozhlas Olomouc z vás na sobotu zve také do Dubicka. Od 15 hodin tam startuje veselice před budovou obecního úřadu a odpoledne nabízí vystoupení Vojty Linharta, kapely Vilsne s kolegou Mirkem Kobzou a skupina Atom Rock ze Zábřehu. Také bohaté občerstvení, sportovní program na hřišti u Sokolovny, dětský koutek se skákacím hradem, malování na obličeje a hlavně spousta dobré muziky a dobré zábavy na Šumpersku, v Dubicku, v sobotu od 15 hodin, také s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Varování hasičů pro Olomoucký kraj za chvíli přinesou další zprávy Českého rozhlasu Olomouc v 16 hodin. No a pak už humoriáda. Dnes se můžete těšit na Marii Tomsovou. A Zora Ježková se těší ve Dni v kraji po 17. hodině.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Před požáry z vedra varují hasiči. Úsov chystá opravu družstevní ulice. K archeologickému létu se připojuje Olomoucký národní památkový ústav. Oblačno místy přehánky, taky bouřky, teploty až 33 stupně Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji opět výrazně zvýšilo riziko vzniku požárů. Hasiči proto varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků a manipulaci s otevřeným ohněm, uvedla mluvčí Lucie Balážová. Rušná družstevní ulice v Úsově na Šumpersku se bude opravovat. Práce by měly začít v polovině srpna, stát budou bezmála 3 miliony korun a hotové by měly být do konce října. Pokračuje nezávislý starosta Benedikt Lavrinčík.
2: Důvod je ten, že asfaltový povrch už jako nevyhovuje tomu provozu, který tam je. Místama jsou tam výtulky až na podkladový makadam. Chodník, který tam je, je snad z doby, kdy se stavěly na ulici družstevní ty bytové domy. Takže je potřeba to všechno zrekonstruovat, už je to skutečně ve velmi špatném stavu.
0: Senioři budou moct

0: Letos se zapojili i archeologové z Národního památkového ústavu v Olomouci. Například dnes a také 14. srpna připravili komentované prohlídky v olomoucké čtvrti Povel k bývalému pravěkému a raně středověkému osídlení. Účastníci se přesunou do ulice Zikova, kde bylo sídliště ze starší doby Hradištní. Doplňuje mluvčí ústavu Sandra Kolářová.
1: S největší pravděpodobností se jednalo o rezidenci místní elity, kmenového knížete této části Moravy a jeho jízdní družiny. Raně středověké mocenské centrum patrně střežilo jeden z klíčových přechodů přes řeku Moravu, který byl součástí sítě tehdejších transevropských dálkových tras.
0: Druhá série komentovaných prohlídek Národního památkového ústavu se zaměří na historické jádro Uničova, bude 13. a 20. srpna.
2: Sport.
0: Prostějovští fotbalisté nastoupí v 17 hodin k zápasu druhého kola šance Národní ligy na hřišti pražské Viktorie Žižkov. Na úvod soutěže prohrála v Jihlavě 0-1. Prostějov remizoval s Třincem 1-1.
2: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty 29 až 33 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 25 stupňů a mírný západní vítr, v bouřkách zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Dvě osobní auta se nabourala na Prostějovsku na silnici mezi Určicemi a Výšovicemi. Místo havárie je s opatrností průjezdné, příčinu střetu vyšetřují policisté. Dvě osobní auta se srazila v Jeseníku. Nehoda se stala v Bezručově ulici, příčinu střetu vyšetřují policisté. Nehoda skončila bez zranění. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
6: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
5: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava para dní.
3: Humoriáda.

0: Tak jsme se proběhli po schodoch i v tomto počasí, po klimatizovaných schodech, dejme tomu.
1: Já se probíhám po schodech každý den několikrát denně, protože bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu.
0: No tak to je nutnost, že?
1: No, pokud musím není po těch schodech.
0: Lano z okna nevisí a nešplháme, že? Tak musíme po schodech.
1: To by mě už neuneslo.
0: To jste řekla
1: vy, Marie.
0: Ale mám
1: trénink.
0: Jo?
1: Díky tomu mám pořád ty krásné nohy.
0: Jo, já je nevidím teď za stolem.
1: Já
0: vidím horní část Marie Tomsové, ale
1: věřím
0: tomu, že je máte sebou. Pěkné.
1: Tak, mám je sebou, ano.
0: Kam vás nohy zavedly letos v létě, Marie? Prozraďte nám.
1: Tak nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
0: Gratulujeme.
1: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Uh-huh. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný. A pak jsme byli na Albeři, zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za Humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně. A pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
0: Vzpomínkové cestování.
1: Ano.
0: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
1: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného.
0: Proč ne?
1: Bude nás 22 jako obvykle.
0: 22 elektrokol?
1: Ne, většina z nich má normální kolo. Mm-hmm. Já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. Mm. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let, do Alp po horách líst. Mm-hmm.
0: Ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
1: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
0: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku poté, co si poslechneme. Jak to vypadá na Starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička.
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Baru.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky nebo maminka tatínky. Tatínky.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
2: Myslím vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Ne.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně? Jo. Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
2: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchají, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
4: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív vstávala, než chodila spát.
4: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku Kladívkova, proto je teď pako.
4: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
2: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
2: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
4: Asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecáš za kraviny?
4: Je, na čem to babička přijíždí?
5: Ahoj, děti.
6: Ahoj, děti.
2: Babičko, co to pro boha má?
5: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
3: Že? Ty asi čuměli, co?
5: Ty čuměli, no.
2: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
5: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
4: Ne.
5: Žádný, šlápneš a jedeš.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi, Marie?
1: No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk. Bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr, chodil do školy s Václavem Klausem, mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
0: Ne.
1: No vida. No.
0: Co ta Marie všechno nezjistila?
1: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
0: Ne.
1: Hraj. Opravdu. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
0: Takže Lenka Hraj Plačková?
1: Ano.
0: Výborně.
1: Ano, ano.
0: Dobře, dobře.
1: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím, všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala.
0: Podobně složité, jako
1: ano, je to
0: ty
1: velmi
0: babiččině příbuzní.
1: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
0: Aha.
1: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy, do Křemcárny.
0: Já si to musím pak nakreslit
1: během písničky. No, je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát... aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
0: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na Starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní posádka Humoriády Marie Tomsová a Pavel Kučera. My vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek. Říká zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho a právě to je
4: František Kinský, kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
3: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak, teď to bude zajímavé. Na telefonu 731 800 900 přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne, i když teplé odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
3: A srdečně
5: zdravím paní, děkuji. A srdečně zdravím paní Tomsovou, moji sousedku z Kobyliš. No a přeji vám teda hezké dny, které vás čekají. A to všechno zvládnete v pohodě a bez nějakého úrazu. A
4: děkuju.
5: Vybírám Pavle Bčko.
3: Mějte mám zapsáno. Mějte se taky pěkně.
4: Vy taky, naschle.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady je taky z Kobylis, ale teď přijívá z Prahy 8.
3: Kobylis si dneska mají spojení přímé do Humoriády, to je fajn.
6: A pozor, je to spojení, jak ta Majka říkala o tom Mládkovi, tak Geza Gerengáš, ty pohádky, který Mládek vyprávěl, naposlouchal ve sboru Berouna na Táboře, kde byl jako dítě hlavního vedoucího jedných z pokorných, který to od Mekyho Sbírky.
3: No to je všechno propojeno.
6: Takže byl jasný, bych pokračoval Ivanem Mládkem.
3: Dobře, máme zapsáno, Mílo.
6: Děkuju.
3: Mějte se hezky, naslyšenou. Pa. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Ano.
7: Ano, dobrý den, já vás také moc zdravím. Děkuji, pěkně jsem si hned vzpomněla, jak paní Tomcová řekla Říp, tam jsem se narodila, tady Alena Ivanovice na Hanách. Oh. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
3: od
7: město.
3: Řípa a, od Řípu až na Hanou jste
4: Ivanovice na Hané.
7: Ano, tady, já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovicích jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
3: No prosím. To. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas? Ačko, Bčko?
7: Ačko.
3: Ačko,
7: určitě.
3: Dobře. Děkuji. I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: My vás.
8: A prosím, Látka, hezký den.
3: Zapsáno, Ačko, Magdalena. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Maranských Lázní. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
3: Děkujem. Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Halo? Halo, halo.
10: Dobrý den, Marie Duchcov, ale toho času po Ostravě. Hlasuju pro Ačko.
3: Děkujeme pěkně, Marie. Naslyšenou. se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
11: Ale dobře vypadáš, babičko. No, jak to děláš, že ještě nejsem mrtvá?
12: Ty vůbec nestárneš, babičko.
13: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
12: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
13: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
11: No teď ne, ale před 10 minutama.
13: No, to... Celá maminka.
12: Barunko, to tady necháme s nebo babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
13: O dědečko jim ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
12: Co ti udělal tak hroznýho?
13: Se neptej, umřel.
11: Přirozené, babičko, to se může stát každému.
13: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
11: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
13: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože, víte co? Už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském pomezí, tam mi nic nechybí. Tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové. Víte co? Já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
12: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu. Dobrý, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
13: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi paty.
12: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
11: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
12: No, krtka nedostihla.
13: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych i babu. Všechno jsem to slyšela. Tak já jsem baba, Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať jí nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyr, šup.
11: Spíš tatínek.
13: Ježiš, ne. Spíš tatínek.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice Nahané a Ivančice, on je z Ivančic. Takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan a hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Dobře. Lenzo, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde,
4: kdy mě
3: taky pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: No já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, zkusí to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Aby,
4: no.
3: Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat?
4: Jak to?
3: Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat Jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. No. Jsou jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmaný, tady to musím být.
3: No, to staví.
4: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhletu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
3: No počkej. Na jedno si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Vladimír Menšík, můžeme ho mít i dál. Tentokrát by to byla scéna ze seriálu Chalupáři. A když tu máme televizní hlasatelku Marie Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
2: No jistě.
1: A s dobrým pocitem.
2: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá doteď.
1: Už 50 let, že jo, nějaký.
2: Pořád. To je každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v nich je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
1: naštěstí
2: ale
1: se
2: tenkrát...
1: To dá, ano, naštěstí se to dá, pardon, pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého herci sdělili v současnosti.
2: Ale oni uměli mluvit a hrát.
1: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme, na Chalupáře to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Tady je humoriáda. Marie Tomsová zmiňovala na začátku pořadu, že má také vlastně zlatou lásku, zlatou svatbu, zlatou lásku po 50 letech, takže jí by si pořád taky týkal.
4: A už jsem skoro zlatovláska, protože čím jsem starší, tím zesvětluji ty vlasy, aby nebyly ty šediny tak vidět.
3: Já myslel, že jste se stala princeznou. Ale to
4: no
3: možná,
4: tak to bohužel.
3: To možná ještě přijde. Každopádně, přátelé, vracíme se k nám do hry. Teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů, anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
4: Děkuju. Zdravíme.
5: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Děkuju.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý.
6: A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
4: Děkuju.
7: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovicích, když jsem šla na špitov a vy jste seděla na lavečce v zahradnictví.
4: Oh.
7: A hlasuji pro Ačko.
4: Děkujem.
3: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: No já taky přeju, Pavlíčku, dobrý odpoledne. Tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
3: Zdravíme.
8: Zdravím paní Tomsovou.
4: Děkuju.
8: Hrozně moc sympatická paní.
4: Díky.
8: To je jedna věc. Úplně dvojka, úplně se tam zase sešli úplně krásně.
3: Děkujeme.
8: Chtěl bych Ačko, ale ještě bych chtěl poprosit, jestli bych mohl pozdravit celou sackou sestřičky doktorky, protože jsem na psychiatrii trošičku malinko psychicky jsem to nezvládl. Takže jsem teďka tady, ale mám tady super péče a chtěl bych pozdravit Péťu Šlejhara a Víťu.
3: Dobře.
8: A kamarády tady a super.
4: Držíme palce.
3: Jsme rádi, že vás můžeme takto doslova psychicky podpořit naším pořadem. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
9: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Tomsomou. A já ji musím pochválit za to, jak vyhodnotila seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
4: Asi
9: takže
4: ne.
9: Jsem pro Chalupáře.
3: Dobře.
4: Děkujeme.
3: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
10: No, prosím, a jsem tady.
11: Co se stalo?
10: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte, pro vás.
11: No, to tady je.
10: Ergot. To tady máte, ale nobl. No, tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
11: No, to nevím.
10: Já myslím, v Bulharsku, ne?
11: Tak já půjdu postavit na to kafe.
10: No počkejte, to nespěchalo. Teď to kafičko jsme si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
11: Jako vy dva?
10: Jako zájezd.
11: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
10: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku, Sopotí, Loč, to vám nic neříká?
11: Taky ne.
10: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
11: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
10: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazil. No, konečně, co nebylo, může ještě bejt. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To bude nejjednodušší. Já vám dám tohle je čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No? No, zavoláte mě a... Poslyšte. Jež pouchávám někde voda?
11: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
10: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
11: Pan Čihák.
10: Jo, ale kdybyste mě volal do garáži, tak ne jako Čiháka. Chtějte k telefonu Romea.
11: Romeo, jako Romeo. Podle Shakespeara.
10: Podle čeho?
11: Podle Shakespeara.
10: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ves zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanda, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kopat. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ti můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pojď to vysvětlo asi dva dny v garážích, že jo? Tak každý si to přečet a od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale...
11: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
10: Víte, no.
11: No, to musí být zážitek.
10: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
11: Ani ne.
10: Ale připaluje dneska, ne? Mohl bych si udělat pohodlý takový.
11: Pánové se neznají, že?
2: Dobrý den.
10: Já jsem. Dobrý den.
2: Doktor Motl.
10: Já jsem...
11: Pozeď se, Jiří.
2: Děkuju.
10: Přivez vaši...
11: S panem Čihákem je velká legrace.
2: Ano, já jsem ho slyšel.
10: Řekla vám paní, jak jsem, já jsem pomáhal...
2: No, povídejte něco o veselí, jo, pane Čihák.
10: No, dovolíte.
2: Prosím.
10: Jak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselý, ona...
2: No, nestýjte se.
10: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má vždycky jakou zásobu, on to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
11: Já to neznám.
10: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prej je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama, jiný nejsou, že jo, než ženský. Jaký, no?
11: No?
10: No žádnej! V obojí prej je myšlený pro děti. A hraj si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste teda něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Číhák Anton.
2: Já jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde ze sebe.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to byl trapasek, se říká,
4: ano,
3: že jo,
4: ano.
3: Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
4: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
3: Pan Adamíra.
4: Ano.
3: Jo, přesně jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol, anebo Luděk Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěrečný výběr pro vás. Hlasujte teď SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo, Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavém.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se hajný drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofónový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Co mě napadlo? Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v téhleté hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme.
5: No jo, ale budeme se muset rozdělit o hájovnu.
7: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
8: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Má moc hezkou uniformu. Mně se líbí jeho urostlá postava, povídá druhá. Máte obě pravdu, říká třetí, jen kdyby v noci tolik nechrápal. Huberte, zítra je tomu 30 let, co jsme se vzali. Měl by se zastřelit bažanta.
5: Prosím tě, co pak ten chudák za to může?
4: Hajný si přivedl novomanželku do hájovny. Jako první jídlo chtěla mladá paní svého chotě překvapit a tak upekla korob tvičky. Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá, má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
8: Něčím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
9: Letošního Silvestra budu slavit doma.
10: Ale co pak to? Proč pak to?
9: To víš, cárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otála z hospody domů.
11: Přijde hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá. Miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
8: To jsi ulovil nějakého divočáka.
11: A to ne, ale propil jsem výplatu.
12: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí. Ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
13: Hajný takhle sedí s dívkou načekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají? Dí nivě dívka.
12: A no jo.
13: No počkej, já nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
12: No prosím tě, seš normální. Co pak by nás taková slabá větvička udržela?
1: Z dnešní humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujeme za pozornost. Krásné léto.
2: Taky vám přeju všem, tobě Pavle i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
1: Děkuji za všechny, dobrý poslech, dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomouci v srpnu nepojedou tramvaje do Pavloviček. Do nového se stěhuje Charita v Hranicích. Desítky nových děl si můžete prohlédnout v Olomouckém muzeu moderního umění. Oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty až 33 stupně Celsia, mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kvůli výměně výhybek a kolejnic na tramvajové točně nebudou v Olomouci jezdit od 9. do 31. srpna tramvaje z hlavního nádraží do Pavloviček. Dopravní podnik zajistí náhradní autobusovou dopravu. Tyto stavební práce v srpnu ovlivní také provoz autobusů před nádražím, uvedla mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová. Do nového sídla v Komenské ulici se stěhují pracovníci Hranické charity. Využívat budou bývalou mateřskou školu. Organizace ji nechala opravit za 96 milionů korun. Fungovat tam budou od druhé poloviny září všechna pracoviště charity. Zatím jsou v pronajatých prostorách po celém městě.
3: Nové sídlo Charity má i se suterénem celkem 4 patra. Nechybí ani kaple.
4: My jsme se dostávali do kapacitní nouze vlastně už v nějakých posledních 7 let. Ať už to byla nouze jakoby pro pracovníky, anebo nouze pro parkovací místa. A vyřešíme tím v podstatě v této starosti najednou. Všechny ty služby, které dneska máme, budou centralizovány na jednom místě.
3: Termín pro slavnostní otevření nového sídla Charity je stanovený na 23. září. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Bruntálská radnice vybuduje v bývalém lomu u Marburku nové odpočinkové zázemí pro turisty a cyklisty. Dominantou bude dřevěná vyhlídková plošina, připomínající ptačí hnízdo, doplněná lavičkami, ohništěm, informační tabulí i stojanem na kola. Projekt, který je spolufinancovaný z evropských fondů, má být

0: i v umění od 60. let minulého století do současnosti. V obnovené expozici jsou díla Mikuláše Metka, Jiřího Koláře, Adriény Šimotové a dalších českých i středoevropských autorů. Část věnovaná přírodě propojuje například tvorbu Josefa Šímy, Václava Ciglera, Pavla Hajeka nebo Romana Franty. Sport.
1: Fotbalisté SK Hranice dnes vstoupí do nové sezóny Moravskoslezské fotbalové ligy. V prvním kole nastoupí v 18 hodin na hřišti Frýdku Místku. Kádr Hranic opustilo v létě 8 hráčů. Někteří ze zdravotních důvodů, jiní ukončili kariéru, zamířili do nižších soutěží nebo jim skončilo hostování. Soupiska je výrazně mladší a podle trenéra Miroslava Matušoviče bude trvat, než se nový tým sehraje.
2: Jsme nechtěli úplně tolik změn, nakonec to jako tak nějak dopadlo, protože víme, že to leto je krátké, že tam toho času na sehrání úplně tolik není a že měli jsme jenom fakt jako dvě přípravná utkání a tam jsme dávali prostor vlastně těm novým a všechno, a ti se s tím jako nějak zžívají, takže musíme se s tím porvat, bude to chviličku trvat jako to, aby to jsme pochopili všechno, co chceme, ale dneska jdeme zbraně.
1: Uničov a B tým Sigmy Olomouc čeká první kolo v neděli. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky, můžou se objevit i bouřky. Teploty 29 až 33 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 25 stupňů a mírný západní vítr v bouřkách zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Porouchané auto budete míjet na dálnici D35 na příjezdu do Mohelnice. Ve směru na Zábřeh stojí před exitem Mohelnice jich. Kvůli kulturní akci je v Olomouci dočasně neprůjezdná část Horního náměstí, konkrétně úsek mezi křižovatkami s Favelčákovou a Rýgrovou ulicí. Omezení potrvá do 22. hodiny, objížďka je vyznačena.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: 4,5 minuty po 17. hodině je tady pátek a poslední červencový den v kraji. Dobré pozdní odpoledne. Dnes vás zavedeme do Jesenické katovny na výstavu, která nabízí vedle poznání kraje i spoustu zábavy a legrace. Také vysvětlíme, proč se musí stěhovat hranická charita a kam. Zastavíme se i v Dubicku, tam se zítra můžete dobře bavit, tančit, jíst a pít na veselici Českého rozhlasu Olomouc. A nebo pokud se vám teď ani o víkendu nikam nechce, tak třeba pro vás bude příjemné setkání s lenochodem v olomoucké zoo. Jaké k tomu všemu budeme mít o víkendu počasí, i to se zeptáme. Nerušený poslech přeje Zora Ješková.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Přehled hlavních událostí dne v kraji má Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji opět výrazně zvýšilo riziko vzniku požárů. Hasiči varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků a manipulací s otevřeným ohněm, uvedla mluvčí Lucie Balážová. Olomoucký krajský úřad vydal souhlasné stanovisko pro stavbu protipovodňových opatření v Troubkách na Přerovsku za zhruba 850 milionů korun. Rozhodnutí poslouží jako podklad pro další povolování projektu. Především pro květinové záhony hlasovali obyvatelé Jeseníku v anketě týkající se budoucích úprav náměstí Svobody. Dotazníky vyplnilo bezmála 250 lidí. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Káňová.
3: Respondenti

0: Quebec.
1: Rekordní návštěvnost mají v těchto horkých letních dnech mladečské jeskyně u Litovle na Olomoucku. Návštěvníkům poskytují aspoň dočasnou úlevu od úmorného vedra. Zatímco na zemském povrchu teplota kvůli přílivu horkého vzduchu výrazně překračuje hranici 30 stupňů Celsia, v chladných chodbách a domech mladečských jeskyní se celoročně pohybuje kolem 10 stupňů. Do celorepublikové akce archeologické léto se zapojili i archeologové z Národního památkového ústavu v Olomouci. Například dnes a taky 14. srpna připravili komentované prohlídky v olomoucké čtvrti Povel k bývalému pravěkému a raně středověkému osídlení. Novou výstavu s názvem Objev Jesenicko si můžete prohlédnout v informačním centru Katovna v Jeseníku. Přibližuje přírodu, osobnosti a historii regionu. Její součástí jsou i herní prvky, uvedl koordinátor cestovního ruchu Jan Mrosek. Tématu se budeme více věnovat v následujících minutách Dne v kraji. Na Horním náměstí v Olomouci začínají tradiční hudební pátky s názvem Večerní pohoda u Trojice. Multižánrový festival nabídne 8 koncertů, první dva začínají dnes v 19 hodin.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A na telefonu Českého rozhlasu Olomouc meteoroložka Marie Glofáková. Dobré odpoledne přejeme.
2: Dobré odpoledne.
1: Jak pak se dnes tvářilo to počasí v Olomouckém kraji? No pocitově to bylo velmi horké, padaly třeba někde i teplotní rekordy?
2: Bylo mimořádně horké, troufám si říct, dokonce na 5 stanicích z 11, kde máme 30 let měření, tak padl absolutní měsíční rekord pro červenec. A jedná se o stanice Prostějov, Olomouc, Holice, Dubicko a potom padl rekord ještě na Luké a na Protivanově. Mm-hmm. Jinak se dnešní maxima pohybovala nejčastěji mezi takovými 35 až 30, skoro 8 stupni Celsia. Vítr fouká i nadále většinou mírný jižní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Byli jsme prakticky beze srážek, jenom ráno pár kapek spadlo v Jeseníkách.
1: Mm-hmm. A když tam máte před sebou tu mapu i těch teplotních rekordů, je tam vidět ta absolutně nejvyšší hodnota, která někde na té stanici byla naměřena?
2: No, z těch stanic, které mají nad 30 let, tak nejvyšší hodnota byla naměřena v Přerově, 37,8. Ano. A jinak úplně nejvyšší hodnota v kraji, tak to byla stanice, tady se dívám, Šternberg, 38,5.
1: Jejda.
2: Ale no, ta neměří 30 let, ta je
1: mnohem. Ano, tak to už jsou pořádně vysoké teploty. Ochladíme se trošinku v těch dalších dnech. Jaká bude nejprve večer a noc?
2: Noc bude velmi teplá, většinou polojasná. Přechodně se můžou lokálně vyskytnout nějaké slabší přehánky nebo bouřky, ale naprosto výjimečně. Nejnižší teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 23 až 19 stupni Celsia a na horách mezi 21 až 17 stupni Celsia. Vítr bude foukat i nadále většinou mírný jihozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Zítra přes den bude o něco chladněji než dnes, ale pořád to nebude žádná sláva. Bude převažovat spíš velká oblačnost. Lokálně se můžou vyskytnout přehánky nebo bouřky, hlavně v okolí Jeseníků. Nejvyšší teploty se budou pohybovat nejčastěji mezi 29 až 33 stupni Celsia a na horách mezi 23 až 27 stupni Celsia. A vítr bude foukat mírný západních směrů mezi 2 až 6 metry za sekundu. Večer se potom bude měnit až na severní a v bouřkách zesílí.
1: A co neděle?
2: Neděli budeme mít trošičku chladněji, ještě pořád bude zpočátku spíš větší oblačnost, přes den hlavně slunečno, výjimečně hlavně na horách nelze vyloučit přehánku, ale bylo by to opravdu jenom velmi výjimečné. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat pořád mezi 20 až 16 stupni Celsia a nejvyšší denní se budou pohybovat mezi 27 až 31 stupni Celsia. Většinově to ale bude pod 30. Ovšem bohužel to je poslední den na následující týden, který pod tou 30. bude, protože už pondělí zase můžeme očekávat teploty 31 až 35 a v úterý dokonce až 38 stupňů.
1: Ajajaj, tak to raději budeme upřesňovat až v průběhu těch dalších dnů. Tolik meteoroložka Marie Glofáková. Děkujeme za tyto informace a přejeme pokud možno klidnou službu. Naschledanou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: Chtěli byste vědět, kde v Olomouckém kraji najdete místo, na kterém vás přivítá hned v úvodu hlas skladatele a také houslisty Karla Dietrse z Dietersdorfu. No já napovím, je to na Jesenicku, my se vydáme na jednu nově otevřenou, velmi zajímavou, velmi hravou i legrační výstavu za chvíli.

0: Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Teď už vás zveme za zábavou i za poznáním v informačním centru Katovna v Jeseníku. Můžete nově vidět interaktivní expozici Objev Jesenicko. Nabízí 3D mapu Jesenicka, informace o historii regionálního průmyslu i živý rašeliník a pozor, součástí jsou také zábavné herní prvky pro děti, ale i pro dospělé.
2: Jsem Karl Dieter z Dietersdorfu, klasicistní hudební skladatel a houslista, autor 6 symfonií podle Ovidiových metamorfóz.
3: Právě prostřednictvím takovýchto interaktivních panelů se návštěvníci nové expozice seznamují například s významnými osobnostmi regionu. Výstava je přístupná zhruba 2 týdny. Pokračuje koordinátor cestovního ruchu v Jeseníku Jan Mrosek.
4: Ten první nápad už přišel před 5 lety a od té doby jsme průběžně na tom pracovali a samotná realizace začala v loňském roce a trvala 1 rok.
3: Jedním z hlavních důvodů vzniku nové expozice bylo podle Mrozka rozšířit nabídku indoorových aktivit.
4: My jsme tady dlouhodobě řešili to, že ve městě Jeseník je málo aktivit, které návštěvníkovi nabídnou i něco, když je škaredé počasí, takže to je asi ta prvotní myšlenka.
3: Cílem výstavy je podle Mrozka seznámit návštěvníky s regionem.
4: To znamená za nás krásný, bohatý region a chtěli jsme to udělat samozřejmě hravou formou, aby to nebyly jenom nějaké statické panely.
3: Spodní patro výstavy má vzdělávací charakter. Lidé si tam můžou prohlédnout třeba terárium s živým rašeliníkem nebo 3D mapu Jesenicka, popisuje koordinátor výstavy Martin Vilinský.
5: Na kterou pak projektor, který je na stropě, promítá různé údaje do mapy. Můžu tady uvést příklad, kliknu si tady a zobrazí se mi na mapě vlastně všechny obce v Jesenicku. Po případě tady vidím třeba nejvyšší místní vrcholy.
3: Součástí expozice v prvním patře je také část věnovaná historii průmyslu, dodává Vilinský.
5: To znamená, vidíme tady textilní průmysl, tady si vysunete šuplíček, a kde si můžete vlastně přečíst nějaké informace.
3: Kromě těchto exponátů můžou návštěvníci zhlédnout také krátké filmy.
6: V Tovární ulici v Jeseníku stojí starý dům. Dům, kterému lidé začali říkat Katovna.
3: Druhé patro výstavy nabízí návštěvníkům 6 herních exponátů, popisuje Vilinský.
5: Kupříkladu tady je menší verze Einsteinovy hádanky, ve které člověk spojuje 4 významné osobnosti z Jesenicka z jejich letopočty a s tím, čemu se věnovali, a dále si návštěvník může zahrát 3D piškvorky, poskládat si hanojskou věž, která v našem případě má vlastně formu vysílače pradět.
3: I přesto, že je expozice otevřená teprve krátce, už teď si získala oblibu návštěvníků. Jedním z nich byla také Denisa.
7: Nám se líbí hodně. Myslím si, že je nápaditá, interaktivní, hodně věcí tady člověk může vyzkoušet, je to moc pěkné.
3: Investice do nové expozice přesáhla 7 milionů korun. Do budoucna ji vedení Katovny chce dále rozšiřovat. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
1: Tady je Český rozhlas Olomouc, ano, jsme s vámi také na Jesenicku a to, že jsme s vámi také na Jesenicku, si teď pojďme poslechnout.
0: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Hranická charita se musí stěhovat. Proč a kam? I to vám povíme za chvíli. Poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: kraji.
1: 7 let se dostávali do kapacitní nouze, ale teď se konečně stěhují do nového sídla. Pracovníky hranické charity najdete v Komenského ulici. Zázemí jim poskytne bývalá mateřská škola, kterou dělníci opravili za 96 milionů korun. Od druhé poloviny září tam budou fungovat všechna pracoviště charity. Dosud sídlila v pronajatých prostorách po celém městě Hranice.
2: Všechno sedí.
3: V serverovně, která je plná skříní, kabelů a blikajících krabiček, pracuje
4: kosař Miroslav. Je tady zapojených 40 počítačů plus kamerové systémy, zabezpečovací systémy, docházkový systém a potom zařízení, které jsou pro obsluhu, to znamená klimatizace a další věci. Práce Habakuk.
3: Pěkně těžké krabice. Tady máte konzervy. Sklad potravin v suterénu je už vybavený regály a pracovníci charity sem navezli velké krabice od banánů. Zboží pomáhá vybalovat Jan Hegar, vedoucí hranické pobočky.
5: Všechno jsou to trvanlivé potraviny pro to, aby kdokoliv potřebuje, třeba i hned dostane konzervu, nebo kdo si může upravit tak těstovinu s olejem, nebo případně nějaké další záležitosti, které se dají ohřát.
3: Takže všechno je potřeba vyskládat, bude to mít rozdělené.
5: Všechno vyskládat do regálu, přesně tak, no. Podle druhu potravin.
3: Nové sídlo Charity má i se suterénem celkem 4 patra. Nechybí ani kaple.
5: My jsme se dostávali do kapacitní nouze vlastně už v nějakých posledních 7 let. Ať už to byla nouze jakoby pro pracovníky, anebo nouze pro parkovací místa. A vyřešíme tím v podstatě všechny tyto starosti najednou. Hlavní a prioritní věc je, že zaměstnanci, kteří se starají o potřebné lidi, dostanou odpovídající zázemí, aby vlastně se potom mohli starat i o ty ostatní. Druhá věc je, že všechny ty služby, které dneska máme, budou centralizovány na jednom místě. Bude zde bezbariérový přístup jak pro klienty, tak případně pro rodinné příslušníky a všichni, co budou potřebovat vyřídit jakoukoliv pomoc, tak to vyřídí na jednom místě.
3: My když to takhle procházíme, všechny kanceláře už jsou vybavené stolky, židlemi, vidím tady otevřené skříně, opravdu jí finišujeme.
5: No tak finišujeme.
3: Termín pro slavnostní otevření nového sídla Charity je stanovený na 23. září. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Podívejte se na fotografie nové budovy hranické Charity na našem webu Olomouc. Rozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: A co vás čeká? Tak třeba hodně zábavy na obecní veselici s Českým rozhlasem Olomouc. Bude to už zítra a letos v Dubicku na Šumpersku. Na co se můžete těšit, prozradíme za chvíli.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: A je to právě Dubicko, nedaleko Zábřehu, které bude letos místem, kde se odehraje tradiční obecní veselice s Českým rozhlasem Olomouc. Podílet se na jejím pořádání nebudeme ale jenom my, rozhlasáci, ale hlavně místní obyvatelé, spolky a samospráva. Proto jsme o pozvánku požádali Václava Hampla, starostu Dubicka, zvoleného za KDU ČSL.
2: Před 9 lety jsme pořádali stejnou akci s Českým rozhlasem, kdy na návsi bylo postavené pódium, vystoupily 3 kapely a naše spolky zajistily občerstvení. Byla to moc pěkná akce a jsem rád, že můžeme letos opakovat.
3: I letos budou 3 kapely, tak kdo vystoupí?
2: Chtěl jsem, aby jsme ukázali, jak jsou v Dubicku lidi šikovní, takže jedním z vystupujících bude Vojta Linhardt. Další kapela bude kapela Vilsne a Atom Rock. Jedním ze spolupořadatelů akce je IMA z Horní Pomoraví s mikroregion Zábřisko, kde máme domluveno, že bude nachystaný program pro děti, nějaká robotika by měla být, bude samozřejmě i skákací hrad. Máme domluvený i malování na obličej, to znamená, nebojte se sebou vzít i děti.
3: Už bylo řečeno, že vlastně o občerstvení se budou starat místní spolky, tak kdo se zapojí a na co se mohou těšit ti, co přijdou do Dubicka?
2: O naše brožky bude dobře postaraný, budou tady sokolici, budou hasiči, budou rybáři, budou fotbalisti, zahrádkáři, snad jsem na nikoho nezapomněl, a bude tady od makrel přes maso, bude uzený maso, bude guláš, takže si myslím, že si přijdete na své všichni.
3: Předpokládám, že žízní taky trpět nebudeme.
2: Nebudeme. Jsem velice rád, že se spolky domluvili na tom, že každý si najde svůj sortiment občerstvení, to znamená, bude široká škála, nebude jedno u všech, ale bude všechno u každého zvlášť jiný.
3: Já musím prozradit, že kapely teda budou každá trošičku jiná, tak to je taky potřeba říct. Zejména na konci Atom Rock to možná ještě o nějakou chvíli protáhne. Vzpomínám si, že se tady ale před těmi 9 lety také zpívalo. A já se chci zeptat, jestli se bude zpívat i letos a co se bude zpívat, jestli to bude totéž.
2: Jako každá správná akce v Dubicku musí skončit hymnou, která začíná tělo, tělo, tělo, tělo. Takže určitě chci věřit tomu, že zakončíme tuto akci zase dubickou hymnou.
3: V kolik začneme? Bude to tedy v sobotu před budovou obecního úřadu, to je asi potřeba říct.
2: Ano, bude to před budovou obecního úřadu. Začátek je správný v 15 hodin a závěr bude podle situace.
3: Z Dubicka Mirek Kobza, Český rozhlas.
1: My vás zveme, my se na vás těšíme. No a pokud byste se chtěli podívat blíže také na další akce, které se o víkendu budou odehrávat v Olomouckém kraji, podívejte se na naše webovky Českého rozhlasu Olomouc, tedy jednoduchá adresa olomouc.rozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: A pokud se vám v tom vedru vůbec, ale vůbec nikam nechce, tak zůstaňte s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc. No a třeba vám přijde vhod pozvání do jihoamerického pavilonu Olomoucké zoologické zahrady. Čeká nás tam lenochod. Tak za chvíli.
4: Jsi, prostě jsi, rozumíš? Nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím,

0: brněnský folk tým kroutí už šestou dekádu na našich pódiích. Pánové už jsou pravda odrostlejší, kapelou prošla řada muzikantů, radost z hudby ale zůstává, což potvrdil i loňský Folkfest. V neděli po 19:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě folk týmu.
1: Když do pekla, tak ať na krásným koni, když se šíve, tak se vší parádou hned.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
1: A to proto, že zoo na Svatém Kopečku slaví 70 let. Tak počasí je opravdu hodně horké, možná jste i vy trošku líní, nikam se vám nechce, tak adekvátně k počasí se dnes zastavíme u zvířete, které se pohybuje rozhodně s odvahou, s rozvahou, určitě nikam nespěchá. Reportéra Aleše Spurného provedla jihoamerickým pavilonem chovatelka Hana Dostálová.
2: Lenochod spí?
3: Přes den pospávají.
2: Tenhle sedí v misce, zdá se, spí a jednou rukou se drží nahoře za větev.
3: Trošku tak jako čuchá, on slyší, že tady se něco děje, že jsme tady, takže úplně nespí. A nahoře, když sedí takhle, tak vždycky se musí držet packou nebo dvěma packama.
2: Jakože když tak klimbá, že by třeba mohl ztratit rovnováhu.
3: Většinou v přírodě někde si sednou do rosochy a oni se vždycky jistí, že se drží.
2: Kde je domovina lenochoda?
3: O Jižní Amerika.
2: Co v těch miskách je, když v nich zrovna nesedí lenochod?
3: V té prostřední misce není momentálně nic, ale jinak se tam dává třeba rašelina a když je zima, oni ji požírají. Pročišťuje je, takže přes zimu je v té misce rašelina a jinak krmení.
2: Tady vidíme nějaké ovoce.
3: Oni mají takový ovocný salát, bych řekla. Ale jinak se převážně živí listovou zeleninou, což jim dáváme různé druhy salátů. Mají tady vařenou mrkev nebo kořenovou zeleninu, borůvky, jahody, ovoce, ale mívá jenom trochu. Vždycky jim natrhám čerstvý okus, což vidíte vlastně tamhle visí, takový ty větvičky.
2: Větvičky to berete tady přímo v okolí.
3: Co potkám, když jedu na kopeček? Je to čerstvý, takže oni si ráno dají tady tyhle větvičky, no a pak většinou teda kolem té 7. hodiny jdou spát.
2: Je tady jenom ten jeden, kterého vidíme, nebo ještě někde se skrývá? A už jsme našli. Je to pár?
3: Je to pár.
2: A rozmnožili se už někdy?
3: Už se nám párkrát rozmnožili.
2: Kolik mají mláďat?
3: Vždycky jenom jedno mládě, samice je březí přibližně 11 měsíců a přibližně rok se stará o mládě. Samice je schopna se rozmnožovat až kolem toho 3., 4. roku, těch mláďat za život nemá úplně moc.
2: Kolik jim je?
3: Samečkovi teď jde na 6. rok a samička tak nám přijela z Jižní Ameriky přímo a té už bude kolem 21 let, takže už je to stará dáma.
2: Jak se tady zvykala, když jste ji přivezli?
3: Zvykla si dobře, bych řekla.
2: Jak se jim daří soužití s mravenečníky?
3: Museli jsme to samozřejmě upravit, protože kdyby ti lenochodi měli krmení třeba vedle těch mravenečníků, tak mravenečníci, jak jsou zvyklí hrabat, tak by to všechno vyhrabali. Takže my máme misky pro lenochody nahoře a tam se dostanou opravdu jenom ty lenochodi, máme to vypočítané a ti mravenečníci tím mají svoje vlastní misky.
2: Když přijdou návštěvníci přes den a podívají se přes sklo, tak vlastně uvidí trčet ty packy, takové nehybné části osrstěné.
3: Není to úplně vždycky, třeba když venku prší, tak můžeme vidět lenochody, jak vylezou ven do výběhu na déšť. My tomu říkáme, že se chodí opršet.
2: Chodí ven?
3: Přes noc určitě chodí ven, my jsme tam měli kameru, třeba ve 4 hodiny ráno si vylezou ven.
2: To prostředí jejich ubikace je docela rozmanité, my jsme říkali, že vedlejší lenochod tam spí na polici v misce. Už se i podíval, rozšafně zkoumá, kdo to tady je, trošku přimhouřil oči, ale uprostřed mají spleť větví, takže oni potomhle prolézají?
3: Ty lenochodi neskáčou, oni lezou po těch větvích, takže nemáme je tak daleko od sebe, aby opravdu mohli došáhnout na ty větve a ještě navíc s nimi tady, jak jste říkal, už jsou mravenečníci stromoví, kteří samozřejmě taky lezou po větvích.
2: A těm se budeme věnovat zase příště v našem seriálu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Tak tolik kolega Aleš Spurný z Olomoucké zoo. Pokud byste zvířátka v Olomoucké zoo chtěli vidět všechny hezky pohromadě, podívejte se také na naše webové stránky olomouc.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: No a co pro vás chystáme do nového týdne? V půlce prázdnin dnes zkontrolujeme obsazenost ubytování v Jeseníkách a také jedna zajímavost. Zeptáme se, jak se to stane, že se rodilý Jeseničák zamiluje do medvědů slovenských hor. Je to Roman Janas z České Vsi, zakladatel a správce tamního válečného muzea, ale hlavně také ochránce přírody a především muze medvědů. Takže Romana Janase si také tak trošku příští týden vyspovídáme.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Český rozhlas Olomouc v tuhle chvíli už zve k novým zprávám v 18 hodin a pak můžete svým milým posílat hezkou písničku v dechovkách na přání. A nezapomeňte po 19. hodině bluesový podvečer s Antonínem Schindlerem. Zora Ježková přeje hezký poslech.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jeho založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Velmi milé mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
3: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi teď trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia život.
4: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda. Děkujeme moc krát.
5: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Uničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, zprávy.
7: Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Nově opravené budou chodníky v Branné na Šumpersku, začínají tradiční hudební pátky v centru Olomouce. Oblačno, místy přehánky, můžou se objevit i bouřky, teploty až 33 stupňů Celsia a mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Meteorologové varují před přehřátím a dehydratací. Extrémní zátěž teplem očekávají dnes a zítra. Hlavně děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít ideálně čistou vodu. Větrat je dobré jen brzy ráno nebo pozdě večer. Na většině území republiky platí i výstraha před vznikem požárů. Vysoké teploty můžou podle ministerstva dopravy ovlivnit řidiče. V horku hrozí větší riziko dopravních nehod. Nejčastěji za ně může nepozornost, únava nebo zdravotní kondice. Pokračuje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřold.
8: Větší riziko zdravotních indispozic, ale také ta únava vede častěji třeba k mikrospánku za volantem. Řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky. Musí počítat i s tím, že mohou uvíznout v koloně. Je dobré mít dostatek tekutin, také hlavně palivo, protože když mi potom dojde, tak záspě nemohu klimatizovat.
7: Celkem 3 chodníky na náměstí v Branné na Šumpersku plánuje obnovit tamní samospráva. Práce budou stát skoro 2 miliony korun. V současné době vedení obce vybírá zhotovitele oprav. Pokračuje nezávislý starosta Martin Alexa.
9: Bude to vlastně vyměněn ten stávající chodník, který je s betonovou dlažbou, za nový chodník s kamennými obruby a žulovými kostkami. Aktuálně ty chodníky nejsou úplně v nejlepším stavu a zároveň není to úplně největší okrasa na náměstí, takže jedná se určitě o kvalitnění jak technického stavu, tak určitě o estetickou věc.
7: Na Horním náměstí v Olomouci dnes začínají tradiční hudební pátky s názvem Večerní pohoda u Trojice. Multižánrový festival nabídne 8 koncertů. První 2 začnou dnes v 19 hodin.
10: Na pódiu vystoupí například olomoucký muzikant Lukáš Mareček. Petr Vondráček s Vítkem Fialou připomenou hity Elvise Presleyho. Dalšími interprety budou na

0: Čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky, taky bouřky, teploty 29 až 33 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 25 stupňů a mírný západní vítr, v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Porouchané auto budete míjet na dálnici D35 z Olomouce do Vyškova u exitu 267 Slavonín, stojí v pravém pruhu. Porouchané auto je také na D1 do Ostravy na 310,5 kilometru před exitem Bělotín. Kvůli kulturní akci je v Olomouci dočasně neprůjezdná část Horního náměstí, konkrétně úsek mezi křižovatkami s Pavelčákovou a Rígrovou ulicí. Omezení potrvá do 22. hodiny, objížďka je vyznačena.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A na tom Horním náměstí vypadalo to chvilinku, že budou i mračná a může se stát z toho vedra cokoliv, ale už jsou tam pěkně narovnané stoličky, židličky červené, taky to vypadá, že je tam trocha stínku v některých řadách. No a o tom kulturním programu jsme informovali a informovat budeme stále, ale 35,5 stupně Celsia v centru. V historickém jádru Olomouce snad to poklesne, jinak můžeme popřát Ignácům, kteří mají dneska svátek 31. července a v tom olomouckém kraji je zhruba 50. Ale slavíme také narozeniny, třeba paní Maruška Lauermanová ve Štítech. Ta má prý narozeninky, jak nám hlásíte, za Štítecké právě přes web olomouc.rozhlas.cz. Hodně zdraví, hodně elánu. Do dalších let přeje za klub seniorů Štíty Naďa a všechny ostatní paní Marii Lauermanové.

0: pěkně. V 18 hodin, 8 minut, tentokrát zase jedna základní umělecká škola a skvělí talentovaní mladí muzikanti. No a následující už přejícní, hodní a věrní posluchači na lince 221 555 444 v pořadu Hrajeme pro radost. A samozřejmě v zápěti přidáme také čtená a vámi psaná přání ze 723 70 33 51. Paní Milošku dneska zdravíme jako první. Pěkně vítáme. Dobrý den.
1: Dobrý odpoledne nebo pomalý podvečer. Všechny vás zdravím a i vás v Českém rozhlasu Olomouc a všechny posluchače. A já bych chtěla k zítřejším narozeninám popřát za celou rodinu moju, mojemu manželovi zítřejším narozeninám a přeju mu to já jako manželka a švagrová Věrka a obě její dcery s rodinami a všichni, kdo ho znají a mají rádi a přejeme mu všechno nejlepší a hlavně to zdraví, které všichni potřebujeme. Tak vám děkuju moc krát za vybrání písničky a nashledanou.
0: My se rádi přidáváme a mnozí posluchači, kteří manžela znají, to byla paní Miluška Přerov a zdravíme pana Josefa, jestli se nemýlím. Ale písnička, ta určitě udělá radost i oslavencům k narozeninám, které se budou slavit a to za každého počasí. O víkendu u Nováčkových přejeme Ivanu Nováčkovi všechno nej. Zdravíme ho z celého světa, z celé republiky a těšíme se na oslavenca. Taky máme zahrát a pěkně pozdravit nejhodnější babičku Jarunku, kterou moc pozdravujte, ať zkouší, co to dá přežít tahle ta vedra, ať to přečká v pořádku, ať se moc opatruje, hodně zdravíčka a pevné nervy s tím počasím přeje její rodinka a v závorce podpis Pepíček, pěkně zdravím. No a další přáníčka třeba právě od vás, jak tak.
2: Zavolejte nám 221 555 444 Český rozhlas Olomouc žije.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A další z vás na lince 221 555 444. Tentokrát paní Zdeňka Hrochov. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, pane Bosku, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by Lika zahrát zítra 1. srpna má krásné kulaté narozeniny pan František Bron ze Strukova. Milý pane Františku, zapomněl jste zavřít vrátka, už je tady vaše kulatá devadesátka. Nic z toho nedělejte, žijte pěkně na měko, do stovky máte daleko. Hodně štěstí, hlavně zdraví, pokojnosti, radosti v rodinném kruhu, to vám přeje Zdenka z Hrochova. A zdravím vaše manželku Evišku, díky a nashledanou.
1: Děkujeme pěkně a také znova oslavencům Jenter Vré též od nás. A písnička udělá velkou radost, doufejme, taky skvělé tetě Milunce, moc ji pozdravujte, taky ať snáší tohleto extrémní počasí. Zdravíme ji a těšíme se na setkání s příjemnou, skvělou, sympatičkou tetinkou naší skvělou. Písnička míří do Bělé pod Pradědem, paní Janě Dlouhé k narozeninám. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, zdravíčko posílají od hřiště Ruda a Datka, paní Janě Dlouhé. A ještě prosíme písničku taky pro skvělého parťáka a brzkého oslavence. Nedávno jsme slavili troje narozeniny a za necelý měsíc tady bude krásné okrouhlé výročí Jiříkovo. Jirko, všechno nejlepší, moc tě zdraví kámoši a vážíme si naší skvělé party. Takže parta tě zdraví, oslavenče Jirko. A krásné oslavy přejeme těch kulatin. Písničku ještě prosím potěšte všechny, kdo musí pracovat, a to třeba i venku, na slunci a v těch vedrech. Tak je podpořte, pěkně, příjemně jim zahrajte nějakou moc hezkou písničku. Tak tu písničku tentokrát vybírá od Tu Franky ze Šakvic paní Zdenička z Hrochova a dál třeba už vy.

0: svižně, s trumpetami naleštěnými a pokračujeme ve stejném stylu a duchu s Valašskou a krásným Valašskem a s paní Boženkou. Boži, dobré podvečer.
1: Dobré podvečer, pane redaktore, děkuji za vybrání písničky. A ta písnička bych chtěla věnovat paní Evici Šenkové k dnešním narozeninám. Evi, ještě jedno, všechno nejlepší, zdraví, štěstí. Hodně dětí máš, manžela, také takovou písničku nemůžeš přát. A ta písnička bych ještě chtěla poslat panu Zdeňkovi Dudkovi do radnice. Nevím, jestli už je doma z nemocnici, seba to strašil, to je jeho srdcovka. Tak všechno přeji hodně zdraví, štěstí. Vám, pane redaktore, děkuji za vybrání písničky. A že o mi ty také mluví, Hana. To se cení. To je kvalita. Tak si mějte pěkně. A někde na slyšenou.
0: A zase to je no věc kvalita. Děkujem a i vám. Písnička, prosím, ať potěší všechny, které zmáhá vedro, ale také, kdo si dokážu užít a najít si něco pěkného a hlavně nějaké příjemné místečko, tak určitě prosím zahrajte celé naší rodince, seniorům, ať to vydrží, ať se pokusí si najít právě nějaký ten plácek, kde je trošku chládek, stíneček, větříček snad povívá. No dneska, když zafoukalo, bylo to příjemné jako u moře a 35, ne 35, 40, ne 40, ale chvilinku vylezlo, pořádně slunko zasvítilo, chvilku přestal ten vítr a dusno. Tak zahrajeme moc rádi z dalšího přání z čísla 723 70 33 51 a to oslavenkyní paní Jeřince, kterou zdraví dvě děvčata a dva chlapy z naší partie. Moc si pozdravujte, šikovné děvče, a ráda si poslechne třeba tu následující písničku. Ta bude zrovna s poctou Valašsku krásnému. A na Valachy prý máme tentokrát pozdravit za okolností v písemném pozdravení z Olomouce a z Prostějova. Kamarádi zdraví na Valašsko Juru. Taky rádi pozdravujeme, vyřizujeme a pěkně hrajeme.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Olomouc jede za vámi. Přijďte strávit příjemné prázdninové odpoledne a večer na naší veselici v Dubicku. Čeká na vás zábavný program nejen pro děti a sportovní den. Zahrají a zaspívají Vonta Linhardt, skupiny Vilsne s redaktorem Mirkem Kobzou a Atom Rock ze Zábřehu. Bohaté občerstvení je samozřejmostí. Těšíme se na vás v sobotu 1. srpna od 15 hodin na veselici Českého rozhlasu Olomouc v Dubicku.
0: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
4: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku, jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží, kdy je třeba ji odstranit, jaká může činit zdravotní trápení a kolik se jí vlastně odstranit dá. Ptali jsme se odborníka plastického chirurga doktora Michala Janáka a znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: 18.26 přesně hlásí z rádia a 31. posledního dne toho prvního prázdninového měsíce roku 2026. Ignác a Elin, ale po telefonu budiš pozdraven pan Laďa. Dobrý podvečer.
6: Dobrý večer, pane redaktore, děkuju vám, že jste mě vzal. Děkuji vám za vybrání písničky. Ještě jednou vás zdravím, celý Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat v Bicku, co jsem nechtěl hrát, paní Zdenice z Ochlochova, paní Zdenice básnice, paní Zdenice a s Pavlem do Oplocan, paní Vlastice z Okrnova, paní Pepučkovi z Otovačova, brzkým uzdravení a nesec se na Edenku do Kroměříža a chlapom do garáže. Všem přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a toto máte aj za moju sestru. Děkuju vám moc krát, pane redaktore, a to je aj pro vás, pro všechny do rádia. Děkuju.
5: Taky vám a samozřejmě také Jindřišce, pěkná poděkování, pěkná pozdravení. Také rádi posíláme písničku kamarádovi Vašíkovi, kterého zdraví Ilča, Kája a další kámoši. Všechno nejlepší k svátku. Oslavíme to fest. Rádi pošleme fest a písničku krásnou mamince Lidušce Loničkové, tetičce Drahušce Odstrčilové. Moc hezký podvečer, pohodičku, radost, spoustu zdraví od Leony s rodinou a od Karla a taky Bořka a Českého rozhlasu Olomouc. Maruška s rodinou pěkně zdraví do Bohuslavy do domova pokojného stáří. Paní Zdeničce Skopalové, která se dožívá krásných narozenin, přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně lásky. Pevné zdravíčko paní Zdeničce Skopalové od sestry Marie s rodinou. No a jedna krásná, klasická...

0: Jedna Mikulecká s cymbálem a cymbálkou Podlužan a jejími pěvci. A dál už gratulanté a ti, kteří pěkně pozdraví a vyberají pěkné další písničky. Teď taky jedna klasická, zase zpívací a tentokrát v trumpetovém podání a hlavně ti přejícní posluchači zastoupení paní Maruškou. Teď zdravíme do Kroměříže a vítáme, dobrý den.
1: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, s přáním stáleho zdraví, Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Hrochova, Milapce do Přáslavic, Zdeničce do Prostějova, Janičce a Jiřímu do Roštění a Františkovi od Brna. Pane Božku, vám moc děkuji a zase se budu těšit někdy naslyšenou.
0: Děkujeme pěkně, těšíme se též paní Marie Kroměříž a následují jí také přání písemná a tuto míří za maminkou, babičkou, prababičkou, Kateřinkou Růžičkovou do České Vsi. Hrajeme jí pěkně pro radost pořadu, hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc od dětí, vnoučat, pravnoučat, která posílají pusinky babičce, prababičce, Kateřince Růžičkové. Hubičku symbolicky též posíláme. No a pak je tu také krásné přání pro naopak dědečka, ať to pěkně podělíme. To následující přáníčko totiž míří v pořadí našemu dědovi Ivanu Šormovi z Opavy ke krásným nedělním 80. narozeninám na chaloupku do Heřmanovic. Hodně štěstí, zdraví, elánu a stále sportovních úspěchů přeji dědovi Ivanovi, příslušníci celé rodinky a taky té naší rozhlasové z Olomouce a okolí.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Mariánky, Františkovi, západní Čechy, lázně a tentokrát z Božejáky a hlavně ten horký, teplý letní den a snad i naopak pohodička, jako třeba někde na kolonádě s osrkáváním a s příjemným větříkem. Snad už teď v 18.37, ale vracíme se zase na Valašsko a vracíme se také ve vzpomínkách třeba i z Krnova s paní Vlastinou. Dobrý podvečer.
1: Večer, Božku, děkuji vám za výběr písničky a přeju vám dobrý návrat domů a to vydržíte ten parnu, když to je úplně hrozný. A chtěla bych poslat písničku Ladičkovi do Továčova. Pozdravuju Jindřišku. Potom děvčata ze Žilové, z Aničku ze Vápené, z Černé vody spolužáky a spolužáčky. No a celou Juříkovou rodinu z Černé vody. A děkuji vám moc krát.
0: Děkujeme.
1: A moji pečovatelku. A děkuji za to, že se o mě dobře stará.
0: Děkujeme také. Pozdravení už také vyřizujeme další skvělé tetince Marunce k svátku, ale hlavně k narozeninkám. Tak všechno nejlepší Luky a celá rodinka. Krásně zahrajeme od Mirka Zrapotína mojí Toničce písnička pro radost. Ať se jí podaří pěkně zavařit okurky, děkuje Mirek Pavlu Rapotín a Toničku pěkně zdravíme, ať to krásně jde, ať se to hned neskalí, neskazí opatrně. Tak jo, a ještě prosím přidejte písničku taky pracantům a nejvíc našemu milému tatínkovi Mirovi. Sprchu odpustíme, aby byla studená, příjemná, ale pozor, pozor na ty šoky, na ty termošoky, tak jenom tak opatrně, opatrně, pomaličku, polehoučku zase, tak ale přejeme příjemnou úlevu po dni upracovaném, propracovaném někde možná venku na těch vedrech, na tom slunci, v tom dusnu občas. Miru pěkně zdravíme, ale ještě taky krásně pozdravíme a moc, moc poděkujeme za přání Laďovi Stovačova a posíláme písničku také a také všem, kdo poslouchají. Děkuji chlapi z České Vsi z Jesenicka. A teď tedy míříme i v těch vzpomínkách ještě jednou na to Valašsko, mé rodné Valašsko. No a kdybyste chtěli tu další písničku, tak hodně štěstí také k tomu dovolání, aby se to podařilo. Ono se to podaří, věřte, že ano. Teď ještě míříme tedy za Záhořany a další bod programu bude na vás. Na lince 221 555 444.

té hory posvátné. Soláně, Cábu či Sveradová. Pode mnou krajina tichá je, zvlněná, nádherná, Valašská domovina.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: 15. výprava do Mohelnice na loňský Folkfest bude tentokrát pořadu na cestě trochu jiná. Vezmu vás na koncert Roberta Křesťana a druhé trávy, který tam zaznamenal Český rozhlas Olomouc. Poslouchat budeme písničky z posledních alb oceněných Andělem i skladby starší. Hlavně atmosféra bude jiná, autentická, živá, jako byla právě na Folkfestu. Naladit si ji můžete na vlnách Českého rozhlasu Olomouc v neděli 2. srpna po 15. hodině, kdy vás u pořadu na cestě přivítá Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Dál už ale ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, teď minutku po 6:45, 31.7. v podvečer. Už vítáme paní Lidušku Zlichková. Dobrý podvečer, vítejte.
4: Já vás taky vítám, Bořečku, a moc krát předem děkuji. Já bych tu písničku chtěla poslat pro kamarádku Jarmilu Faltusovou, pro mě Lídu Kulaxilisovou z Lichkova. Ta písnička je i pro vás a pro všechny ženy a muži, kteří jsou taky sami. A moc krát vám děkuji.
3: Děkujeme pěkně, potěšíme tu vaší oblíbenou. A dál už je to také krásné pozdravení, potěšení pro skvělou Martičku k narozeninám a nedávnému svátku. Moc jí zdraví Jiřík, Jarek a celá rodinka, taky z celého světa. Moc máme pozdravovat taky skvělého oslavence Tonička, který budíš pozdraven do Šumperka a také do lesu a na zahrádku, kde tráví spoustu času. Taky se moc opatruj, zvládej tyto náročné dny, co se týká počasí. O ano, posíláme toto poselství, tuto zprávu všem, kdo jsou napřímo, opatrujte se. No a také posíláme krásná slova z roštění, kde je taky určitě horko i pod Hostýnkem, od Jany a Jiřího, Marušce z Kroměříže, Staňce z Lomnice, Josefovi, Jarušce z Malé Morávky, Aničce, Jarkovi z Jindřichova Hradce i Zdeničce z Hrochova, Lidušce a Věrušce z Olomouce, Jiřímu z Litovle. Srdečně tedy pozdravují Jana, Jiří z roštění. A toto je jedna vzpomínková nezapomínací, tentokrát s Miločankou.

0: Ještě ne, to jenom Miločenka dokončila píseň Nezapomeň moje milá, ještě Mé s Bohem, ještě třeba tahle zaláskovaná písnička L Band. Doufám, že potěší paní Lidušku a ona za odměnu na revanš oplatí také krásnými pozdraveními. Dobrý podvečer.
1: Krásný podvečer, pane Bořínku, vám přeji všem do Českého rozhlasu Olomouc, moderátorům, pracovníkům i pro všechny posluchače tohoto rozhlasu. Já bych dnes chtěla poděkovat Leonce Hrozenové a Kájovi, Hančkám Vrbovým, Staňce Zlomnice, Janičce a Jiřímu Doroštění, Zdeničce Pavelčíkové, panu Jiřímu Dolitovle, též krásný podvečer a ještě ostatním posluchačům přeji, aby zvládli tohle horké léto, protože se to dnes nedá. A vám, pane Bořínku, přeji to též. Hodně zdravíčka, štěstí, lásky. Děkuji moc a nashledanou.
0: Tak se opatrujte, opatrujme opravdu na sebe, mysleme. No, tak v těch posledních zprávách a možná i v těch dalších byla zmínka o těch výzvách za volantem. Tak dneska byly k vidění na těch nejfrekventovanějších olomouckých křižovatkách. Asi snad, jak si uhřátí řidiči, ne, že jim tam skočila červená, ale už tam dlouho byla a stále jeli a že je tam velikánský provoz, tak možná byli uhřátí, možná je to univerzální celoroční řidičské umění, tak opatrujte se, myslete a předvídejte za ostatní, prosím, nejen na cestách, na silnicích a opravdu, opravdu buďte na sebe moc, moc opatrní a vyhledejte si, vyzkoušejte si, kde je nějaké snesitelné místečko. Krásně tedy potěšíme ještě teď v podvečerním vysíláním s tím L Bendem tentokrát a zaláskovaná písnička udělá určitě radost Ilče od Vašíka. Tak posíláme i s pusinkou a ještě máme moc pozdravovat také dědečka s babičkou. Díky za krásné prázdniny. Snad to vyjde ještě na konci prázdnin na jeden pobyt. Přeje si Danoušek a taky kamarádi ze sousedství. Rádi vyřizujeme.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Před požáry kvůli horku a suchu varují hasiči. Senioři můžou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Desítky nových děl vystavuje Olomoucké muzeum moderního umění. Oblačno, místy přehánky, bouřky, teploty až 33 stupně Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Kvůli vedru a suchu se v Olomouckém kraji opět výrazně zvýšilo riziko vzniku požárů. Hasiči varují před rozděláváním ohňů v přírodě, odhazováním nedopalků a manipulací s otevřeným ohněm, uvedla mluvčí Lucie Malážová. Rušná družstevní ulice v Úsově na Šumpersku se bude opravovat. Práce by měly začít v polovině srpna. Stát budou bezmála 3 miliony korun. Hotové by měly být do konce října. Pokračuje nezávislý starosta Benedikt Lavrinčík.
2: Důvod je ten, že asfaltový povrch už jako nevyhovuje tomu provozu, který tam je. Místama jsou tam výtulky až na podkladový makadam. Chodník, který tam je snad z doby, kdy se stavěly na ulici družstevní ty bytové domy, takže je potřeba to všechno zrekonstruovat, už je to skutečně ve velmi špatném stavu.
0: Senioři budou od srpna moct získat zpět státní příspěvky, které museli při předčasném ukončení penzijního spoření vrátit státu. Umožní to novela zákona, která zároveň dovolí ukončit penzijní spoření bez sankce i lidem, kteří nespořili předepsaných 5 let. Změna se týká hlavně důchodců, kterým stát od loňského července přestal vyplácet příspěvek k penzijnímu spoření. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 tisíc seniorů, protože by při jeho ukončení přišli o část peněz. Po kratší pauze se znovu otevřela stálá expozice Století relativity v Muzeu moderního umění v Olomouci. Představuje nejlepší díla 20. a 21. století z vlastních sbírek. V obrazárně návštěvníci uvidí téměř 50 nově zařazených děl, především z poválečného období. Pokračuje mluvčí muzea Tomáš Kasal.
3: Nově kurátoři Štěpánka Bilešová a Ladislav Daněk připravili i novou část věnovanou reflexi přírody v umění od 60. let minulého století do současnosti. V obnovené expozici jsou díla Mikuláše Metka, Jiřího Koláře, Adriény Šimotové a dalších českých i středoevropských autorů. Část věnovaná přírodě propojuje například tvorbu Josefa Šímy, Václava Cíglera, Pavla Hajeka nebo Romana Franty. Sport.
0: Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. S vedením asociace Španěl podepsal smlouvu na 2 roky s opcí a stanovil si jasný cíl v podobě postupu na mistrovství Evropy v roce 2028. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky a taky bouřky. Teploty 29 až 33 stupně Celsia.

0: a Rígrovou ulicí. Omezení potrvá až do 22. hodiny, objížďka je vyznačena.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Pěkný poslech právě začínajícího bluesového podvečeru na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Antonín Schindler. Letos se bude festival Blues Alive konat už po 30. a proto si připomínáme koncerty, které patří k nejvýraznějším momentům jeho historie. Jedním z nich byl v roce 2015 koncert amerického kytaristy a zpěváka Warrena Haynese, hlavní hvězdy tehdejšího jubilejního 20. ročníku.

Právě posloucháte záznam koncertu Warrena Haynese z festivalu Blues Alive 2015 v Šumperku. Warren Haynes je americký bluesrockový kytarista a zpěvák, dlouhodobě spojený s kapelou Allman Brothers Band, kde působil od roku 1989 až do ukončení činnosti skupiny v roce 2014. Patřil k zásadním osobnostem její novější éry a podílel se na obnovení koncertní i studiové aktivity kapely. V roce 1994 založil vlastní kapelu Goofed Mule, která se stala jedním z pilířů americké jamrockové scény. Haynes rovněž působí jako sólový interpret, jeho album Ashes and Dust z roku 2015 představuje akustičtější a písničkářsky orientovanou polohu jeho tvorby. Koncert na Blues Alive 2015 byl rozdělen do dvou částí. Haynes představil jak materiál z aktuální solové desky, tak elektrické skladby spojené s jeho působením v Good Mule a Allman Brothers Band. Vystoupení bylo jedním z hlavních programových bodů ročníku a potvrdilo jeho postavení mezi nejvýraznějšími osobnostmi současného amerického blues roku.

V dnešním bluesovém podvečeru z Olomouce jsme slyšeli záznam koncertu Warrena Haynese, kytaristy, který se nesmazatelně zapsal do historie amerického bluesroku i festivalu Blues Alive. Příjemný podvečer společně s vysíláním Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Antonín Schindler.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: ehrliche Mann betrügt. Was nicht gut schmeckt, ist nicht immer schlecht. Was heiß nicht ist, ist nicht immer kalt. Was falsch nicht ist, ist nicht immer recht. Wer jung nicht mehr ist, ist noch nicht alt. So manche können gut balancieren und suchen immer den Zweck. Sie wollen leben und profitieren, dabei verlieren sie den Weg. Ich such das Wahre, und das ist nicht einfach. Ich such das Wahre, das ist immer schwer. Doch diese Suchen lohnt sich manchmal vielfach. Wer sucht, der findet.
1: Heute jährt sich zum 81. Mal der Tag, an dem in Aussig an der Elbe die dortige deutsche Bevölkerung angegriffen und entmordet wurde. Wie schon in den vergangenen Jahren fand auch heute an den mit dem Massaker verbundenen Orten eine Gedenkfeier statt. Den Gottesdienst in der Dekanatskirche zelebrierte Erzbischof Stanislav Pschibel. Eindrücke und Aufnahmen von der Gedenkveranstaltung senden wir erst in der kommenden Woche. Heute erinnern wir an dieses traurige Ereignis zumindest mit den Erinnerungen von Karl-Heinz Kralowitz, der im Jahre 1945 15 Jahre alt war.
2: Dnes je tomu právě 81 let, co byli v Ústí nad Labem napadáni a vražděni místní Němci. Jako už tradičně se i dnes konala na místech spojených s masakrem pietní akce. Mši v arciděkanském kostele celebroval arcibiskup Stanislav Přibyl. Nahrávky z pietního setkání přineseme až za týden. Dnes si smutné výročí připomeneme alespoň vzpomínkou pana Karla Heinze Kralovce, kterému bylo v roce 1945 15 let.
3: Nach Feierabend am 31. Juli, war Dienstag, bin ich die Schwenkenstraße rauf. Und beim ersten Eingang von der Schule, ich schieb mein Rad darauf, war damals 15 Jahre. Einmal kommt einer her mit einem Stern da, ein Offizier, nimm an, der Leutnant, und sagt, soll da hinkommen, hab nicht gewusst, warum, soll das Rad da hinstellen an die Wand und mitgehen. Ja, da bin ich mit reingegangen und da war drin in der Schule ein Tisch so schräg gestellt mit die zwei Füße auf einen anderen Tisch und da musste ich mich auflegen und musste mich ausziehen und bin da ausgepeitscht worden und musste jedes Mal sagen, ich danke meinem Führer. Na gut, und dann, wie ich so richtig, ich glaube 20 Schläge bekommen hatte, durfte ich mich wieder anziehen. Dann haben wir gedacht, wenn ich jetzt rauskomme, ist mein Rad weg. Komme ich raus, steht mein Fahrrad noch dort und ich bin weiter nach Hause. Blut unterlaufen war es. Ne? Und dann kommt mein Vater heim mit meiner Mutter, auch Blut unterlaufen. Den haben sie am Materniplatz, der hat im Rionione-Haus gearbeitet. Und meine Mutter hat unten gewartet auf ihn und er kommt runter. Und sofort sind sie auf ihn los und haben ihn nachgeschlagen. Alle haben nicht gewusst, warum.
1: Jubiläum der Woche. Am 1. August 1925 wurde in Gablonz eine Neiße als Sohn eines Schlosses Josef Peukert geboren. Während des Zweiten Weltkrieges wurde er zur Luftwaffe eingezogen und geriet gegen Kriegsende in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Entlassung kehrte er nicht in seine Heimat zurück, sondern ließ sich in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands nieder. Dort trat er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED, bei, dem politischen Machtinstrument der späteren DDR. Zugleich absolvierte er eine pädagogische Ausbildung und arbeitete zunächst als Lehrer. Später wurde er Schulleiter und schließlich Schulinspektor im Bezirk Erfurt. In den 50er Jahren wechselte Josef Peukert an das Pädagogische Institut in Erfurt. Dort war er zugleich Sekretär der örtlichen Parteiorganisation. Anschließend setzte er seine Studien in Berlin fort und promovierte zum Doktor der Philosophie. Ende der 60er Jahre studierte er am Institut für internationale Beziehungen und trat zu Beginn des 70er Jahre in den diplomatischen Dienst der DDR ein. Seine erste Auslandsstation führte ihn an die Botschaft der DDR in Algerien. Danach wurde er zum Botschafter in Mali und später in Tunesien ernannt. Nach seiner Rückkehr aus Afrika war Josef Peukert in den 80er Jahren als Dozent an der Parteischule in Erfurt tätig. Den Zusammenbruch des kommunistischen Regimes und das Ende der DDR empfand er als persönliche Enttäuschung. Seine bewegte Lebensgeschichte schilderte er in dem Buch »Mein facettenreiches Leben – vom Sudetendeutschen zum Botschafter der DDR«. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Josef Beukert erneut in Mali. Dort starb er im Jahre 2013.
2: 1. srpna 1925 se v Jablonci nad Nisou v rodině zámečníka narodil Josef Beukert. Během druhé světové války narukoval do Luftwaffe a upadl do amerického zajetí. Po návratu odešel do sovětské okupační zóny. Zde se stal členem socialistické jednotné strany Německa, tedy východoněmecké obdoby komunistické strany. Ve východním Německu Beukert získal pedagogické vzdělání a stal se učitelem, po několika letech ředitelem školy a nakonec školním inspektorem v Erfurtu. V 50. letech pak nastoupil na pedagogický institut v Erfurtu, kde zároveň zastával funkci tajemníka místní organizace strany. V Berlíně si doplnil vzdělání a získal titul doktora filozofie. Na konci 60. let studoval na Institutu pro mezinárodní vztahy, aby na začátku 70. let nastoupil do diplomatických služeb. Nejprve působil na velvyslanectví v Alžírsku, pak byl jmenován velvyslancem NDR v Mali a poté v Tunisku. Po návratu z Afriky pracoval v 80. letech jako lektor na stranické škole v Erfurtu. Pád komunistického režimu byl pro Josefa Beukerta zklamáním. O svých životních osudech napsal knihu Můj život mnoha tváří od sudetského Němce k velvyslanci NDR. Poslední roky svého života prožil Josef Beukert v Mali, kde v roce 2013 zemřel.
4: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Muž z Brna podle policie okrádal Českou národní banku. Dálnice D3 je delší o 3 kilometry. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Instituci podle nich okradl o miliony korun. Na podezřelé transakce vyšetřovatele upozornil Finanční analytický úřad. Policie proto spustila akci, při které prohledala několik nebytových prostor i mužů v domov a zadržela ho. Kriminalisté teď zajišťují ukradené finance, říká jejich mluvčí Pavel Šváb.
7: Obviněný zaměstnanec banky s policisty spolupracuje, čelí trestnímu stíhání za krádež, škoda činí desítky milionů korun.
6: Nový úsek dálnice D3 k rakouským hranicím je ode dneška průjezdný. Stavba části trasy mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív, pokračuje ředitel ŘSD Radek Mátl.
8: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostu na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Další časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
6: Začal divadelní festival Jiráskův v Hronov. Na 96. ročníku uvidí návštěvníci 150 představení, které připravilo víc než 80 amatérských souborů.
9: Festivalový program zahájí večer Náchodská divadelní scéna, a to s kriminální komedií Drahá Matilda. O dědictví, které sebou nese ale i nečekaná tajemství.
10: Kromě profesionálních souborů máme také 3 profesionální představení v inspirativním programu.
9: Popisuje Jan Julínek, programový ředitel Jiráskova Hronova.
10: A to je jednak divadlo Drak s jejich Šípkovou růženkou. V pondělí nás potom čeká Geislers of Comedianten se svou velmi zajímavou inscenací Hory byly Kribrifax a také inscenace kolektivu Dominika Migače Soudružky z kroužky, což je naprosto mimořádná inspirativní loutková inscenace.
9: Před Jiráskovým divadlem uvidí návštěvníci také Evu Hruškovou a Jana Přeučila, které bude zpovídat Aleš Cibulka, a to v pořadu Rádio na cestách. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
6: České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci kapitánky Barbory Strýcové na zářijový podnik v čínském Shenzhenu jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je před Prahou neprůjezdná.

0: A o zdravém životním stylu už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Cajtamlová.
1: Ano, a chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
0: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili.
1: Tak.
0: A muž říká venku na pláži své manželce. Fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejmín 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví, a kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: trochu jsme se svážili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky Evy Novotné.
1: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jedeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch

0: V místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme si té dovolené tak, jak bychom chtěli.
1: Nicha, nechoďte velebnosti. Víte, že se neumíte prát.
2: Už s tím zase začínáte, Kelišová.
1: Toč, pořád to ukazuju v televizi, že se tady perou.
2: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
1: To je jedno, to je taky od I.
3: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
0: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu jak do plochy, tak do výšky a tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
3: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a větrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
0: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda, ten věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme hrudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
4: Jmenovat Borat, zde má země můj Kazachstán. Moje hobby, ping-pong, opalovat.
3: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
0: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolené v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí. No a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká, od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak kouká těma žbrdlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.
5: Vesele a zdravě.
6: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo? Takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést?
7: To je pravda, když už ta vedra jsou tady, tak jako tam.
6: A bylo by to spravedlivé, protože oni měli letat, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
7: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysílali v době siesty a všichni by možná spali.
6: No ať.
7: Aspoň by jim to...
6: Ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učejí ve spánku japonsky, španělsky. Třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
7: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
6: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak. A on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. Další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky, to jsou vlastně změny v záhybech kožních. A tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít a my si o tom budeme povídat za chviličku.
7: V pořadu Vesele a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cajhamovou.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Já když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam ten Déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou do Libora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Cajtonová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá?
0: Nebo jako, jenom chvíli, že umřeme?
1: No nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu.
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, tak ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty čtyřicítky a tak.
0: Ano. Přesně tak, 40 na 40.
1: Počkejte, to chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život.
0: Ano, byl jste velmi ohrožen. No, doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastaveno?
1: To podle mě ani nejde. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal.
1: Byl jediný.
0: No, přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít, a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let. A já bych doporučila, radši než klobouk, nosme deštník. Je to velmi zajímavé.
1: Dějme ale z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší. Ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: Takže proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek.
1: Aha.
0: Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak, a to soustředění, tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledviné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, ti jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu, tak,
1: plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání, náš posluchač Petr.
2: Zdraví Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Mantra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co ano, jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak co
1: ano,
0: to máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy, jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílej vzduch?
1: Ano, ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme
1: ano,
0: z našich stránek.
1: Paní Hana píše, dceři se po celém tělíčku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady baboráť, jsem baba, ale neporadí. Takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: Radí tedy doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolají už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka, odborná kožní lékařka, bradavici na tváři. A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplas a mážu si to.
1: Takže víte, co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, byl to
1: zhoubný
2: nádor.
1: Máme vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No, já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslím, že to mám opalovala.
1: Tohle zní i podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom. To je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje. Takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům. To jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová. Ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Oj, dobře.
3: Já
1: děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod, proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: A vy máte puštěné rádio. Prosím, vypněte ho. No.
4: Dobrý. Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko v tom horku.
1: No, tomu musí být strašný hic. No, to víte, že jo. Určitě. Ano.
4: Nebo necháš pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Šikovná, hezká, hodná. Děkuju za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě.
1: Ano. Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano. Halo.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem se Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličené krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním, ale dcera kouří nebo co?
5: Kouří, právě, že.
1: Jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná, takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
0: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémům z horka.
1: Doufáme. Dobrý den.
6: Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím a mám takovou velkou radost, že jsem se dovolala.
1: A co byste ráda věděla?
6: Co dělat s lidma, když vlastně tím vedrem se jim tak prohřeje mozek.
1: Ano.
6: A volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám řeknu, já vám paní řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal, a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
6: Ano, tak to jo. No. Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také umíte odpovědět
1: ne,
6: na tu diagnozu.
1: Hele, právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
0: Jsme otevřeni všem.
1: Ano.
0: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano, vedro a ty dopady na naše zdraví.
1: Ano.
0: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Stále je čas ještě na povídání si o účincích horka na naše zdraví. Telefonní číslo pro vaše dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a teď mu otékají normálně nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa. Lítka má samou peteši.
2: Ano.
1: I když bandážujeme ty nohy.
3: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
0: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamlová. Děkujeme moc a další dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká.
3: Ano, posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
4: Tady Jirka, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
3: ano.
4: Kterým si teda změřím nasycenost, saturaci.
3: Ano.
4: Díkem. A normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97. Ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
3: Ano.
4: Bylo to opakovaně.
3: Ano.
4: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
3: Ano, tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je jak, kolik let?
4: Je mi 71 ano. let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím se na kardiologii.
3: A berete nějaký lék na odvodnění?
4: Já nevím, beru léky na vysoký tlak a na tědění krve.
3: A teď byste nám je řekl, víte z hlavy?
4: Vím je z hlavy, tak beru Valsakombi
3: ano.
4: na tlak.
3: Ano.
4: Beru
3: no, dobře, mrkněte. Ano.
4: No, Rivodaron. Jo.
3: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuji zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
4: Jo, čili nedostatek tekutin.
3: Ano, myslíte? Evidentně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat, i to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ. A pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné. A občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která si stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se jí úplně orosí hlava a potí se příliš. Pokládáte za výhodu. Ano. Máme si zavlažovat hlavu?
1: Tady? Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledová. Zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Lepší pít i vlažné nápoje, tedy než ledové.
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxygenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jinak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Organizátoři festivalu Lety Troll kvůli silným bouřkám přerušili program a dočasně evakuují areál. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz. Kvůli silným bouřkám pořadatelé přerušili festival Lety Troll u Mosteckého jezera. Zároveň dočasně evakuovali i areál festivalu. Podle ředitelky akce Míny Havlátové chtějí organizátoři minimalizovat jakákoliv bezpečnostní rizika.
2: Společně s odborníky aktuálně monitorujeme situaci a sledujeme vývoj počasí a dbáme samozřejmě hlavně na bezpečnost, která je pro nás na prvním místě. Proto jsme se rozhodli zaujmout tohleto preventivní opatření. Budeme situaci nadále sledovat a informovat naše fanoušky, návštěvníky i všechny zúčastněné v areálu.
0: Kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se řidiči musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy.
3: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov. Již tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, kteří vždy dokáží velmi dobře komunikovat a mírnit napětí při těchto akcích.
0: Země živitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Pokračuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
4: Výstava hospodářských zvířat nabídne letos rekordní počet zvířat. Bude to přes 350 kusů. Skot, ovce, prasata, koně, drobné zvířectvo. Novinkou je také, že se budou v průběhu výstavy střídat dvě plemena, a to limuzín a simmental. V sobotu večer proběhne několik šampionátů.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se vyhněte překážce za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 leží na vozovce upínací popruh. A na dálnici D6 vyšetřují nehodu před Prahou ve směru z Karlových Varů. U nájezdu od Hostivice na druhém kilometru se převrátilo osobní auto. Na místě záchranáři jsou v pravém pruhu, už je to ale bez kolony. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Co rozhodne o lásce?

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme dnes vybrali vyprávění Evy a Bohumila Chocholových.
1: Jemu je 82 let, ona oslavila už 77. narozeniny. Něžný dotek, hřejivé slovo a smích je jejich receptem na spokojené manželství, o kterém nám budou vyprávět.
0: Do Milevska v jižních Čechách se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Tak jdeme se podívat k vám domů.
4: Pojďte, já vás vítám.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, Chochole. Pojďte dál tady.
3: Dobrý den. Tak tady máme Evu, dobrý den.
5: Ano, dobrý den.
3: Evo, nesu vám kytičku.
5: Teda jste hodnej, takovou krásnou. Děkuji.
3: Vy si ji zasloužíte, ne?
5: Myslíte?
3: No, určitě za ten čas, co jste strávila tady s Bohumilem, ne?
5: To je pravda. Tak to je určitě.
3: Kolik už je to let, co jste svoji?
4: 57 let.
5: 8 to bude v listopadu.
4: V listopadu 8.
3: To je za chviličku už diamantová.
5: No pomalu.
4: No, tak já si to tak nevedu, jako spíš manželka si jak to pamatuje.
3: Jakože vám říká, Bohumile, za týden máme výročí, nezapomeň na mě, jo?
4: No, tak naznačuje to takovým nějakým způsobem milým.
0: V roce 1963 se mladý Bohumil vrátil z vojny do Přeštěnic a při cestách na své motorce Javě 350 se rozhlížel po okolí po nějaké dívce.
1: Pracoval jako dispečer v autobusové dopravě. Jednoho odpoledne se zastavil na svačinu ve vyhlášeném řeznictví u Vodňanských v Milevsku.
0: Spatřil nádhernou mladou prodavačku. A začal se psát příběh jejich velké lásky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A tak jsem si koupil svačinu, tak jsem na ní mrkal a ona nic. Vůbec si mě nevšimla. A já pám, no já takovej fešák a ona si mě nevšimne, no to je pěkný teda.
5: Vůbec nevím, že tam chodil pro svačiny, to si nepamatuju, vůbec jsem ho nevzala v potaz. Vůbec jsem nevěděla, že tam chodí pro svačiny.
3: Z pozice prodavačky, koukala jste po zákaznicích, po klucích?
5: Moc ne, moc jsem nekoukala po klucích.
4: No a tak mi nezbývalo nic jiného, než se tady teda po Milevsku podívat. Nikde jsem ji nenašel, to mi bylo divný pořád, tak...

0: Už jsem byl takový nervózní, jo, a nakonec jsem jednou uviděl s kamarádkou, šli po městě, tak jsem jí oslovil a moje oblíbený slečno, nešla byste se mnou do kina? Tak jsem jí pozval do kina, ani nevím, co hráli, jestli nějaký válečnej, vůbec nevím.
1: A seděli jste jen tak jako nehnutě vedle sebe nebo ruce šátralky?
2: Drželi jsme se za ruce už a no, pak jsme spolu chodili už. A ještě, když jsem se dověděla, že se jmenuje Chochole, tak jsem řekla, takový blbý jméno, jak se může jmenovat Chochole?
1: Mimochodem, vaše tehdy svobodné příjmení za svobodné?
2: Jelínková.
1: No to chápu, Chochole, Jelínková.
0: No moc to k sobě nejde, ale jinak teda musím říct, že tak nějak se mi líbila. A konečně to bylo v Sepekově na pouti, jak byly ty autíčka, tak jsem jí pozval na to autíčko, tak jsme jezdili na těch autíčkách. To se jí hrozně líbilo.
1: Na tom, řekněme, autodromu takovém.
0: Ano, na tom autodromu. No, tak já jsem byl v ČSAD, tak já jsem to znal, jak nemusela se mnou vás, že někde narazíme. A musím říct, že jsem byl spokojený. A no, byla hezká, tak líbala hezky. Hlavně teda na té motorce, když jsme jezdili, takže se mě pořádně držela. To mi jako dělalo dobře.
1: Kde se držela?
0: No, držela se mě všude.
1: Pevně.
0: Pevně.
1: Ten lidský dotek je vlastně důležitý a trochu rozhoduje o tom, jestli ti dva k sobě pasují, ne?
0: Ano, ano, ano. A říkám, to je věc vždycky toho vztahu a když ten vztah není, tak není ani ten dotek, no, jak bych to řekl. No.
1: Evo, sedět na motorce, předpokládám asi za Bohumilem tehdy, držet se ho pevně, objímat, cítit to jeho tělo, rozbuší se vám srdce, rozklepou se ruce, nebo je to jako příjemný pocit, že máte toho chlapa před sebou, můžete se održet. Jaký to je?
2: Bylo to příjemné. Užívali jsme si to, jezdili jsme na výlety, nebo jsme chodili do parku, to jako jsme taky jako chodili všichni, tyhle ty začátky, to je takový stejný. No a jezdili jsme tak jako po okolí tady, no, tak bylo to pěkný.
1: Těšila jste se na každou další schůzku rande?
2: Ano, na každou schůzku jsme se těšili a jsem se zamilovala. Líbil se mi, byl klidný, uměl povídat, no to povídá dodnes. Taky jsme se dotýkali, když jsem ho vzala za ruku, jak jsem cítila, že je to jako dobře, nebo když mě obejmul, věděla jsem, že mě má rád, no tak jsme to prožívali, no prostě byli jsme šťastní v té době, chodili jsme spolu, no.
1: Jak se tehdy rande domlouvalo? Dneska jsou mobilní telefony, ty sociální sítě, jak se říká, tohle nikdy v té době nebylo, nikdo o tom neměl ani ánu, že to přijde, telefon byl jenom pevná linka. Jak se domlouvalo takové rande? Na konci toho předchozího nebo jak?
2: Ano, když jsme někde byli, tak jsme se domluvili, že se třeba sejdeme zase za 3 dny, nebo podle toho, jak jsem měla službu v práci, nebo jak se to hodilo, tak jsme se zase sešli a šli jsme, domluvili jsme se, jak chce. Taky měl přijet na rande a nepřijel, protože se na motorce namlátil a nepřijel, tak jsem měla stek, že nepřijel, to jsem si říkala, kde zase je, no, pak jsem měla strach, byl celý odřený, no, protože to napral do nákladňáku nebo kam.
0: To jsou takový momenty, zase takový minusový toho vztahu, ale to vlastně ten vztah utvrzuje, jo? Protože to překonává ty překážky, který člověk v tom životě nebo v tom vztahu ho potkají.
1: Tam se asi pozná, že se ta láska rodí, ne?
0: Ano, to je přesně tak, jak jste řekl.
1: A teď vnitřně, kdy jste poznal, že ta láska už je hodně pevná, že by to mohl být vztah na celý život?
0: No, to je tak, já bych řekl postupně, jo. Postupně se to vyvíjí, já nevím, ono se to musí poznat na očích, nebo jak bych to řekl, jo. Ani nemusíte nic říkat, jo.
1: Jaký byl ten pohled tedy do jejich očí?
0: No, ten byl teda, protože ona má velký oči, jo, tak já říkám, ona Eva teda má velký oči, to má po svý mámě, jo, ta byla taky hezká. Tak jsem viděl, že to myslí upřímně. a byl jsem rád, no.
1: Kdy jste řekl poprvé Evě, že jí máte rád, nebo že jí milujete?
0: No, bylo to asi tak polovině toho vztahu asi. Bylo to někde tam na Hůrkách, to si pamatuju, v parku, jo, a byla tma. Aby na mě moc neviděla, že jsem byl trošku dojatej taky, no, tak to řekl.
2: Ano, vyslovil to opravdu po roce, v tom parku to teda vyslovil, jenomže Bohu se strašně rád dojímá u všeho, jo. Ten se hned rozbrečí nebo hned má slzy ve očí a tak mi to říkal takovým uplakaným hlasem, že mě má rád. Já jsem říkal, tak co u toho brečíš, nebo tak když mě máš rád, tak proč to takhle jako dramatizuješ? No tak to, tak jsme asi po roce, no.
1: Co jste mu na to řekla vy?
2: No, že ho mám taky ráda, že teda spolu budeme chodit dál, no a tak jsme spolu chodili, no.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po roce randění se Bohumil od kolegy v práci nakazil vážnou chorobou. Téměř půl roku ležel v plicním sanatoriu v Písku.
1: Zamilovaná Eva měla o něj velký strach. Navštěvovala ho skoro každý víkend.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A ještě mi to všichni rozmlouvali, že když je stonavej, tak jsme svobodní, tak proč tam jezdím, že to nemá cenu, že třeba bude jako celý život stonavej. No ale jezdila jsem furt, jezdila jsem půl roku, pak se vrátil. No asi půl roku před svatbou jsme se domluvili, že se vememe, protože bylo to v letě a já jsem říkala, hele, vememe se na podzim, aby si zase v zimě nemusel chodit pěšky do Přeštěnic, protože on tady odsud chodil pěšky do Přeštěnic za maminkou. Já říkám, tak se vememe a budeme bydlet teda tady. No a tak jsme naplánovali svatbu a brali jsme se v tom listopadu. No.
4: Protože Eva ta byla, to jsem věděl, že Eva byla pevná ve svém postoji a už tím, že za mnou jezdila do nemocnice, to se nezapomíná. No. Já bych řekl, já jsem byl rád, že si ji vemu a tu její mámu, maminku jsem teda pak požádal o ruku a ona mu řekla jo. Tak tím to bylo tvrzený na 100%.
2: Bohumil nemohl požádat o ruku Evina tatínka. Ten zemřel rok předtím. To byl také důvod, proč svatbu odkládali. Drželi smutek.
1: Ale ani Bohumilův tatínek se velkého dne nedočkal. Zemřel na leukémii už když bylo Bohumilovi 12 let.
2: Přišel podzim roku 1966 a dva mladí lidé se chystali navěky spojit své životy na radnici v Milevsku.
4: Bylo to 19. listopadu, pamatuju se, že bylo tolik sněhu, že u nás v Přeštěnicích tam nemohli vůbec zajet autem. Jo, tak jsem to nic, to se vyřešilo, to já jsem se šel dolů na návěs a přijel jsem to. Já jako bych přišel i pěšky býval.
3: A nejlepší bylo, když jsme přijeli k radnici a vyšla jsem z auta, tak jsem měla lodičky a měla jsem pod kolena sníh. Jo, takže jsem měla mokrý boty, nohy, které mě studily. Když jsme vyšli nahoru, tak si mi půjčili ručník, abych si je utřela, aspoň abych mi nebyla zima, protože to bylo fakt napadlo sněhu.
5: Co ta první pusa?
3: No, ta byla a to ještě jsem měla závoj a všichni říkali, ne, aby si ho jako zpátky sundaval. Toho mu radili všichni. Já sama sebou ho zase sundaval, zase ho dával zpátky, což se nemělo, no, tak to tam zvrzal. No.
5: Tak co jste si ohrnula sama nahoru zase?
3: No a zase jsme se tomu všichni smáli a tak, no, odbyli jsme to dobře. To bylo důležitý, no.
5: Kdo byl nejvíc na měko?
3: Já bych řekla, že maminky v obě. Jo, že maminky se dojímaly asi víc než my, no. My jsme to brali jako tak běžně a ty se jako víc dojímali, no, na tom, že se bereme.
5: Pak se podepisuje samozřejmě dokument, že obřad proběhl. Vy už se musíte podepisovat jako Chocholová, jak vám to šlo?
3: Moc ne, protože jsem furt nevěděla, to je samý O, a no, asi jsem se podepsala taky nějak, no, podepsala jsem se Chocholová, oni mě tam napovídali, jak se mám podepsat.
4: No, pro mě byl velký zážitek v kostele, to musím říct, protože to mělo takovej, po té radnici, jo, takovej slavnostní slavnostní jara. Já jsem věřící, Eva taky, takže to bylo takový sváteční a bylo, mělo to takový pouto, pouto něžnosti nebo takový vzájemný úcty, nebo jak bych to řekl. Takže nás to jako umocnilo v tom vztahu. A pak jsme měli hostinu tady v klubu, tady vedle.
3: Měli jsme knedlíčkovou polívku z jedného talíře, to nám svázali, no měli jsme svíčkovou a pak byly hřízky. To bylo ještě, že jo, před těma lety nic jiného nebylo. Pekli jsme koláče, sami pekli jsme si cukroví, no tak sladký bylo, dort byl veliký, no.
5: Pamatujete si, co jste dostali za svatební dary?
3: Něco jsme dostali i dvakrát, co jsme vraceli, tak jako vždycky šlehače, nebo já nevím, hrnečky, skleničky, toho jsme měli fůr.
5: Máte něco ještě dodnes?
3: Jo, určitě. To jako by se ještě našlo, no, co jsme dostávali jako dary. No.
5: Když je potom obřadu, je po té svatbě, člověk si tak jako oddychne, nebo si řekne, tak a teď už jsme svoji a nic to nezmění a jenom na věky spolu. Tam se říká, že co Bůh spojí, to člověk nerozdělí. Vnímali jste to tak, že prostě vstupujete už tedy do něčeho, z čeho už nemá být cesty zpátky, že už musíte být spolu před tím Bohem?
4: Ano, to je právě to, to nejdůležitější, bych řekl. Jo? Tam prostě slíbíte to, a jak jste řekl, přesně před Bohem. Takže To je slib, který se neporušuje. A kdo ho poruší, no tak je to jeho takový mínus, nebo já bych to řekl, ne, ochuzení tu lásku, nebo o ten slib. Takhle bych to řekl. No.
3: Přesně, jako, že co Bůh spojí, to jako se nerozděluje a tím jsme do toho šli a tím se řídíme, že prostě co Bůh spojil, už nás nerozdělí. Teď už vůbec ne v těchto letech. Tak jsme vychovávali i děti, aby jako věřili v Boha a aby taky, když vstoupili do manželství, aby se ho drželi. Když už se jednou berou, tak aby tam vydrželi. Jako my.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Už více jak 60 let se znají manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po svatbě chtěli stavět svůj dům, ale kvůli smrti Evina tatínka se rozhodli, že raději budou bydlet s maminkou, aby nebyla sama.
1: Na jednu z prvních dovolených jeli do Německé demokratické republiky k Baltskému moři.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Krásný to bylo, musím říct, nádherný. To bylo CKM ještě to bylo. A taky, že tam zrovna bylo příjemné prostředí, tak se nám tam nenarodila, ale jak se tomu říká, počala holka.
4: Ona sama ne, vy jste počali.
3: Jo, tak tam jsme se domluvili, že budeme mít dítě nebo děcko. No a tím, tak a pak jsme byli po druhý v Jugoslávii a tam se mi to taky dobře líbilo, tak tam se nám počala druhá holka.
4: Takže o narození dětí rozhoduje přívětivost prostředí.
3: Prostředí, pomáhá to hodně, hlavně moře, to musím říct.
4: Ty děti jste plánovali, věděli jste, že chcete, a pak, když teda přišlo šplouchání moře, tak na to přišlo.
3: No to, ano, na to přišlo. Musím říct, že jako jsme plánovali dvě děti, já teda pocházím ze 6 dětí, takže vím, co to bylo za starost, hlavně pro tu mámu, když už teda byla sama, tak jsem si řekl, že budeme mít jen dvě děti. A to se nám podařilo. No. Takže myslím si, že jsme splnili, co jsme si přáli.
5: No, byla jsem ráda, byla jsem šťastná, že jsem přišla do jiného stavu, protože třeba holky nemohly přijít, že jo, léčili se nebo to, tak jsem byla ráda, že jsem přišla do jiného stavu hned a bylo to dobře.
3: Já jsem se moc těšil a řeknu popravdě, že jsem si přál kluka. Už proto, že mě zajímá letectví a vlastně doteďka jako nemám svýho pokračovatele, já jako mě mám koníčka jako lítání s modelama letadel, ale musím na druhou stranu říct, že jsem šťastný, že máme holky, že jsou zdraví a že jsou spokojený. A to je hlavní, jo. Takže tohle to moje, to je už vedlejší.
4: Cítili jste, že se něco změnilo, když na svět přijdou vaše děti, že najednou jakoby život dává větší smysl? Změní se vnitřně v člověku něco?
5: No jistě, protože tím už jsme nebyli sami dva, už jsme měli to dítě, tak už jsme se o něj báli, starali, že jo. No tak ta láska se přinesla trochu i na něj, no tak tu jsme milovali malou a pak jsme se milovali sami a bylo v pohodě.
3: Ty děti jsme vychovali dobře. Nerad se chlubím, ale zase na druhou stranu, když tady už dlouho nebudu, tak si říkám, že jsme snad neudělali chybu.
4: Já myslím, že to je síla toho vašeho vztahu, té lásky, že jste ji dali dětem, ty vám to oplácí, to jak to vnímáte, jak se asi i o vás starají a mají dnes starost zase o vás určitě, tak to je jenom důkazem toho, že vám to v tom životě vedle sebe slušelo a šlo.
5: Ano, holky jsou opravdu hodný. A ta nejstarší nás, byli jsme s nima v Karlových Varech, ta nás bere i na výlety, tam bylo krásně, tam jsme, prostě my už na cestování nejsme, my musíme jet s nima, aby jsme někam se dostali, že jo, ten nemůže jezdit už, no tak nás vždycky někam vyvezou a tak je to pěkný, když se u nás starají, a nebo jezdíme za nima zase a tak se pořád se stýkáme, u nás je furt život tady. A když se sejdeme, tak je tu 15 lidí taky, jo, to je dobře, já říkám, dokud přibýváme, je to dobře, no.
2: Kdo si moudrý kdysi napsal, děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
1: Eva a Bohumil Chocholovi prožili krásný život. ale také na ně občas dolehla tíha starostí a neklidu.
2: Jeden od druhého se občas i strachovali.
5: Manželi, když byl covid, tak byl týden v nemocnici. Vezli jsme ho tam ve Vysokých Horečkách, tak je strach, jestli se vrátí, nebo jestli to překoná, nebo... Že jo, teď já jsem měla covid doma, holky sem nemohly, byla jsem tu sama, tak ještě, že jsou ty mobily, já říkám teď už, že jsme si mohli volat, protože jsem nechtěla zase, aby jsme je nakazili, tak tím jsme, to byl týden jako opravdu krušnej, než se to jako srovnalo, no, než to odeznělo ten covid. No.
4: Je to tak, že i slzy občas přijdou?
5: To určitě, to bez slz to nejde, takovýhle věci, no, to jo. Já jsem tady byla týden sama, že jo, tak to bylo jako opravdu špatný, no.
3: No, musím říct teda, COVID, ale ten mě teda vzal silně, přitom jsem byl negativní v písku na té stanici, ale to byl začátek, jo, takže oni to nemohli zjistit. Tak jsme jeli do tábora, do nemocí, já jsem tam nechtěl. Ale řeknu vám, tam teda byla pomoc, ta paní primářka na tom oddělení. Hned mi nasadili nějaký lék, jo, ale to dají každému, ale musí to být ze začátku. A tím pádem mě vlastně zachránili. Já druhý den už jsem byl skoro fit.
4: To mě zajímá zjistit, jestli ten žal, tu bolest třeba, která přijde, strach, který občas s tím souvisí, z toho, co to může přinést, jestli ulehčí fakt, že vy, Evo, máte Bohumila, Bohumil má vás, když jsou na to dva, jestli si tak jako jdete pro tu útěchu, jestli se k sobě přivinete, dáte si pusu, nebo obejmete se, řeknete si, to zvládnem, nebo ty to vydržíš, ty to dáš, já nevím, funguje to nějak takhle?
5: Ano, určitě, to je právě, že jsme dva, tak furt se to musí překonávat v tom společnom. Kdybych byla sama, určitě bych to nesla hůř, že jo. Takhle prostě jsme jako dva a jde to jako ruku v ruce, bych řekla. Tyhle ty starosti a bolesti a všechno, no.
4: Je ten život lehčí ve dvou?
3: No určitě, ono, nemusíte si dávat pusu nebo se objímat, ale stačí si podat ruku. Stačí si podat jeden druhýmu ruku a je, víte všechno. V tom momentě, myslím, jo? V tom momentě. Nemusíte říkat, já tě miluju, nebo já nevím co. A... Takhle, no.
4: Přemýšlí v tomhle věku člověk takhle víc, že se ten čas krátí a jak ho prožít co nejlépe, nejklidněji, v radosti.
5: No, protože kolem nás se lidi umírají v tom našem věku, jo, tak si říkáme, kolik nám zbývá asi času, aby jsme tu byli spolu, tak nemá cenu se nějak přijít hádat nebo něco, ne? Než už, aby jsme byli v klidu, aby jsme to v klidu dožili a v radosti s těma dětma.
3: A zatím teda, pokud to jde, tak si vážíme, já říkám každého dne, které je, a to je vlastně to takový to, co nás posiluje ještě v tom životě. No. To, taková ta vzájemná důvěra, láska a hlavně z těch dětí radost. No. To je to, co jiného, no. Nějaký peníze nebo to, nebo už nemá nějaký efekt a hlavně tohleto.

0: Eva a Bohumil Chocholovi už vědí, co je v životě důležité. Jsou moudří, pokorní, ale i veselí a stále zamilovaní.
1: Proto jsme se rozhodli je už dopředu odměnit dárkem v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Mohou si tak zpříjemnit rána nebo odpoledne. Přístroj pro ně bude překvapením. V kuchyni jim ho tajně zapojil Patrik Rozehnal.
2: Ježiši, no.
3: Teda, to není možný. Děkujeme moc krát. Já vůbec nevím.
2: Myslíte, že tak jak... budeme umět? Jako s tím pracovat?
4: Vypadá to nějak děsivě?
2: Ne, to ne, vypadá to krásně.
3: Krásný, krásný.
4: No kafičko si děláte, ne?
2: Ano.
4: Tak tohle umí italskou kávu, umí to čaj, umí to velké malé kafe, samo to mele čerstvou kávu.
3: To je pěkně, ale si drahý, že jo?
4: Něco málo to stojí. Máte k tomu i kafe.
2: Já koukám, no. Takže moc krát děkujeme panu Koskovi i paní.
4: Budu mít radost, že jí máte.
2: A že je pozdravujem.
3: A moc děkujeme.
2: A jsou hlavně zdraví taky.
3: Já vůbec jsem překvapený, vůbec nemám slov dalších, než děkujeme.
2: Že to mě našli slova, jo, to je divný teď.
3: No, to jsem nečekal, aby jsem řekl pravdu.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vyprávějí Eva a Bohumil Chocholovi, kteří za pár dnů oslaví 58. výročí svatby.
2: Za tu dobu o sobě musí vědět téměř všechno. My si je proto vyzkoušíme v malém manželském testu.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. A my si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
3: Když má špatný den, co mu tak nejvíc pomůže? Co ho z toho dostane?
4: Co dělá? Spí.
3: Vyspí se z toho.
4: Vyspí se z toho.
5: Většinou přemýšlím, jak se z toho dostat. Jo?
3: Máte přehled o tom, kolik má Eva párů bod?
5: Těch je hodně, takových 9.
4: Mám je spočítat? 10.
3: Na koho se nejvíc usmíváte?
4: Na pravnoučata teď.
5: Eva? Na svoje děti, na svoje vnoučata.
3: Jaké máte rád pivo?
5: Pivo mám rád, který je laciný.
4: Řekla bych, že každý, ale pije Budvar.
3: S čím si rád dáte guláš?
5: S čím? S chlebem.
4: S knedlíkem.
3: Kdo vstává dřív?
4: Manžel.
5: To já v každém případě.
3: Co vaší ženě nejvíc sluší ve vašich očích?
5: No, šaty, jo, a účes.
3: Co si myslíte, že vám nejvíc sluší? A co si o tom myslí Bohumil?
4: Šaty. Normální šaty, bych řekla.
3: Kdo zajišťuje nákupy?
4: Já. Manžel si chodí kupovat pivo, to zásadně nenosím, teda. Ten si dojde pro pivo, jinak všechno přinesu v ostatní já.
3: Kdo zajišťuje nákupy?
5: Oba. Eva to naplánuje, já to donesu domů.
3: Co si nosíte sám?
5: Pivo.
3: Jak často se u vás luxuje?
5: Každý týden.
4: No, někdy dvakrát, no. Podle toho, jak přijdou děti, tak.
3: Jste ten typ, co je při řízení klidný?
5: Ano, ale nesmí je nikdo rušit.
3: A co ostatní řidiči, nevytočí vás někdy?
5: No málo kdy. To, když mi vjede třeba z vedlejší, já jako dávám pozor i na vedlejší, protože i když jsem na hlavní, tak dávám pozor.
3: Zanadává si třeba někdy, nebo zanadával při řízení auta?
4: To jo, to nadává taky. To je, když nás někdo předjíždí blbě, tak nadává, ano, to umí.
3: Kde jste si nejčastěji v těch dobách dřívejších dávali rande? Měli jste nějaké to svoje místo, kde jste se potkávali?
4: V parku. Kousek od nás je park, tak v tom parku jsme se potkávali.
3: Bylo tam nějaké konkrétní místo, jako pod nějakým stromem lavička nebo tak?
4: Lavička, na lavice.
5: No, asi někde v parku, na lavice, někde v parku.
3: Kdo byl nejčastěji iniciátorem milování?
4: Manžel.
5: Asi já.
3: Asi?
5: Ne, určitě.
3: Která část vašeho těla si myslíte, že je pro něj nejhezčí, nejkrásnější, na kterou se upíná, která se mu nejvíc líbí?
4: Oči, bych řekla.
5: Obličej.
3: Jak líbá?
4: Normálně. Dobře.
3: Jakým stylem líbáte?
5: No, teď už samozřejmě jako líbám jako babička, jo? Ale... Dřív, no, tak jsme se líbali dost, no, to ona má pěkný rty, takový vyzývavý, to je na ní cením, jo. To já zase ne, já jsem taková jak slepička. Ona je hezká, takhle jako na polibek, takhle to řeknu na rovinu. Je to pravda, no.
0: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zajímalo nás také, jak žijí Eva a Bohumil Chocholovi, po 60 letech společného života.
2: Jak se k sobě chovají? A dokáží si dělat radost?
5: No, my si spíše děláme takový, jak bych to řekl, ne schválnosti, to neřekl takový legrácky, jo, že prostě něco, co jí dám pod polštář, nebo to, aby, jo, třeba jabku, nebo tak, jo, a tak nějak, aby to bylo pestřejší, aby to bylo veselější.
3: Bohumil vám dělá takovéhle klukoviny občas?
4: Dělá, to má nejradši takovýhle věci, ale jinak se sebere a chodí lítat, když je počasí, veme model a jde tamhle na to a jinak na té zahrádce jsme na dvoře, tak jako takový prostě běžný to je.
3: Já musím říct, že vy máte ve svém pokoji obývacím dvě krásná křesla, ušáky, mezi tím stoleček, u každého křesla lampičku. Tady trávíte čas, co luštíte, čtete si, povídáte si?
4: Ano, tak já tady, tohle je moje křeslo, hodně čtu, luštím, nebo to, nebo koukáme na televizi, no, tady odsud. No.
5: A já rád tancu, ale s manželkou, se svojí ženou, nejradši, jenže ona nechce, protože jí bolí koleno teď, jo.
3: Jste jí utancoval?
5: No, tak. Tak to mě jako mrzí, no, že musím pak tancovat s nějakou jinou ženskou. Ale musím říct, že nejradši tancuji s Evou, teda to je pravda, jo.
3: Kdy vám Evo řekne naposledy, že vám to třeba sluší?
4: No, tak já nevím, není to tak dlouho být. Někam jsme šli a ty si řekl, já jsem měla šaty a ty si řekl, tobě to sluší, ale už nevím. Není to tak dlouho, 14 dní řeknu, někam jsme vyrazili.
3: Je ve vašich očích Eva pořád taková kočka, jako když jste ji poznal?
5: No, pořád. To musím říct, protože já se za jinýma neotáčím, ani je nehledám, jo, takže mně se líbí, protože je hezká, jo. To jako musím říct, pořád, jo, a nedám na ní dopustit, není na tom, co měnit, takhle bych řekl, není. A ne, nejhorší je, kdybych viděl, že třeba slzy ve očích, že jí se jí něco dotklo, jo. To by mě ranilo snad, to bych nesnes.
3: Jak to prožíváte vnitřně? Berete to tak, že Bůh to stvořil tak, aby i ta láska byla, abyste ji tady na zemi poznali?
4: Ano, aby jsme poznali tady tu lásku a s láskou jako zemřeme vlastně. Půjdeme do země, no, děti tam budou chodit a budeme v zemi. A pak co bude dál, jestli půjdeme někam na nebe nebo nepůjdeme, to nikdo neví. Ale určitě se nevrátíme.
3: Jste vděčný za to, že jste mohl třeba i díky Bohu poznat tuhle lásku, lásku k Evě?
5: Já myslím, že jo, že to nás prostě posiluje v životě, ta láska jednou druhým. A s tím taky pak odejdem a tak nějak spolu, že skončíme, nebo jak bych to řekl.
3: Vy užijete každé minuty na tomto světě, abyste byli spolu.
5: Ano, ano. Tak ještě tak si furt říkám, buď rád, že jsi ještě dobrý. A že tady můžeš aspoň něco druhému pomoct. No, prostě ne sobě ne, ale tomu, těm druhým, no, když potřebují pomoc. To je, no. To je tak ten motor, nebo jak by to řekl, do života dalšího ještě. No, je to intimní takový, ale je to pravda. No.
3: Je i v tomhle věku důležitý ten tělesný kontakt?
5: Jo, ten je vzácnější, já bych řekl. Je důležité, je vzácnější. To znamená, když někoho třeba dát tu ruku nebo pohladit po ramenu, tak si toho člověk víc jako váží, nebo má to větší účinek, než třeba dřívávejc nějak víc se muchlovat, nebo jak bych to řekl. Jo, tohle to stačí takovejhle jednoduchý pohlazení po ramenu. stačí. A ví druhý, co to znamená.
4: Já bych řekla, že ta láska, nemůžu říct, že je stejná jako ze začátku, protože to se furt jako prohlubuje, že si ho víc vážím, že jako vím, že je na mě hodnej, nikdy mě neubližoval a že se furt jako prostě dovedeme spolu žít. No.
3: A milujete Evu?
5: Jinak by to nešlo, to nejde. Prostě to se musí vidět na očích.
4: Máme se rádi a jsme šťastní.
3: Jste šťastný, že ona je šťastná?
5: Ano, ano.
4: No mám tě pořád ráda, jako jsem měla. Nebo možná víc, no protože už jsme si na sebe tak zvykli, že už bych nechtěla být bez něj, že jo. Už ten život bez něj už by nebyl takovej.
5: Jsem rád, že jsem s tebou prožil celou tu dobu, no prostě za všechno. Děkuji ti za všechno a jsem rád, že jsem s tebou mohl žít.

0: Eva a Bohumil Chochorovi už poznali, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska umí být jen čistá a umí potěšit.
1: Jakoby o jejich životě věděl už spisovatel Hermann Hesse, když napsal: Když vím, co je láska, je to kvůli tobě.
0: Ani vy nezapomínejte na své milované kolem sebe. Zahrňte je láskou, pomáhejte jim, buďte jim na blízku. Oni udělají to stejné pro vás. To všechno je láska.
1: To dobře vědí i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
3: Přes Česko přejde během noci a zítřka studená fronta. Přinese déšť, teploty ale výrazně neklesnou. V horní Novomlýnské nádrži se objevily sinice. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 630 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřících stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teploměry ukázaly 32,2 stupně. Za víc než 100 let měření tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky. Výrazněji se ale neochladí. Pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
4: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
3: Kvalita vody v horní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se zhoršila. Krajská hygienická stanice potvrdila výskyt sinic. Hygienici doporučují se hned po koupání osprchovat. V ostatních přírodních koupalištích v kraji je voda v pořádku, situace se ale může měnit. Vedra a snížený průtok vlivem sucha napomáhají k množení sinic.
5: Hygienici pravidelně sledují kvalitu vody ve více než 20 vodních plochách v regionu. Hodnotí ji na 5-stupňové škále, kde číslo 1 značí nejčistší vodu vhodnou ke koupání. V lagunách na Nových Mlýnech nově platí 3. stupeň. Naopak v Brněnské přehradě, v lomu Janičův vrch u Mikulova nebo na Vranovské přehradě je voda v pořádku. Stupeň 1 dostala i vodní nádrž Letovice na Blanensku. Andrá Němcová, Český rozhlas.
3: Hygienici v Ústeckém kraji během července provedli 30 kontrol dětských táborů. Dosavadní průběh sezóny hodnotí jako klidný a bez závažnějších událostí. Výsledky přibližuje mluvčí krajské hygienické stanice Eliška Buřičová.
6: Při kontrolách byly zjištěny pouze dvě jednotlivé závady. Jedna se týkala provozní hygieny ve stravování dětí a druhá ubytování. U ostatních kontrolovaných parametrů nebyly nedostatky zjištěny. Byla uložena jedna pokuta ve výši 1000 korun. Žádný tábor nebylo nutné uzavřít ani omezit jeho činnost.
3: Hygienici zároveň zaznamenali jeden hromadný výskyt zažívacích potíží na dětské akci. Jeho příčinou se teď zabývají epidemiologové.
0: Sport.
3: Fotbalisté Zlína dál čekají v novém ročníku fotbalové šance ligy na první body. Po porážce s Baníkem Ostrava totiž ve druhém kole prohráli na stadionu Sparty Praha 1-3.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo. Místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D6 před Prahou ve směru z Karlových Varů vyšetřují nehodu osobního auta. Na půltém kilometru je uzavřený pravý pruh, je to ale průjezdné bez výrazného zdržení. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
2: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju. Nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Z Prahy k Baltickému moři v balonu, tak se jmenuje slavná literární reportáž, která vyšla poprvé už v roce 1891. Ostatně o všech detailech jejího vzniku ještě uslyšíte. Pro nás je důležité, že tenhle několika stránkový spisek zaujal rozhlasové dramaturgy hned několikrát v historii, a tak vyprávění o našich vzduchoplavcích nebo větroplavcích uslyšíte dnes jako takovou prázdninovou četbu na pokračování. A možná si přitom vzpomenete i na Cimrmanovu proslulou poznámku o 7-hodinovém letu vzducholodí Karel na Brusel, kdy nakonec pod vlivem špatné povětrnostní situace přistáli nedaleko Varšavy.
2: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captive.
3: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoliv z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože

0: Vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musejí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kisch v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kisibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
1: A tak šišatou obludu nebohé Kisibelky nahradili ladné zjevy

zhasly vodotrysky Křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

Bylo to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát naposledy, za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon captiv, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet i hned podniknout. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drast. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se býti stále větším. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě ledhustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. S Bohem, milá Rusy, s Bohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost.
Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godár a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godár svému povolání rozumí. Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lašetů, vzkřikl Godard, pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lašetů! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domisilem manželů Novotných, nad Drastami. Haló, to musíme tam dolů ohlásit, řekl Godard a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godard, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka. Kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nous descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balonové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balon udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské rádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard, ustrnuv se nad námi, v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Viktor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale na trvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny sestoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hovil jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
2: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa. Přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem ku Štětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem, jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spustte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godár, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godár se vyšvihl do hořejšího lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký Králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak. Jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godár. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, hájek, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný, a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy. A přitom všude kolem je to vlastně plný, a nebo balón, přece když to lítá, člověk by uvnitř čekal nějaký zařízení, řekněme vrtuli, co by tam byla skrytá, jenže v té kouli nic, ale lautr nic není.

má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronikou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Milly, vous m'avez chesti, spécla. Dans votre posor, la slonce, du soleil. Dolů.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký, neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí, spekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a patrvá-li víto, jaký teď panuje, budeme mít k snídani baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemysleli. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů. Právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě. A Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenouti nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jež nikdo neopovážil se porušit ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
0: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme i hned dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše katra až 7000 metrů. Což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzlet, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v hladině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročit. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě, podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
0: Du soleil, dolů, dolů.
1: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout i nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu, blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9 letý. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější, nežli tito Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná krásný pozdní, stále ještě poslední červencový večer vám všem, kteří jste napříjmu, přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, společně se přehoupneme nejenom do nového dne, ale i do nového měsíce, v podstatě relativně dá se říct za chvíli, no ale ještě předtím, než se přehoupneme do toho nového měsíce, tak nás čeká povídání, písničky, to všechno jako vždycky a tak, jak jste zvyklí v našich nočních linkách a otázkou ještě je, o čem to dnes bude. Budeme konstatovat, prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli a nebo nestihli? Co všechno jste navštívili, viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? A jaké to bylo? Užíváte si zatím letní dny v pohodě nebo se spíše schováváte před horkem a hledáte úkryt před horkem nebo zavařujete, zahradničíte, výletujete, houba vaříte, pracujete na zahrádkách. Zkrátka je toho mnoho, co se v tomto období samozřejmě dělá. No a co si budeme povídat o letních prázdninách, čas letí ještě rychleji než kdykoliv jindy. Tak jaké pak je, bylo a trošku třeba i bude, protože plánujete to vaše letošní léto. Telefon k nám i tentokrát je 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I sám se na vás budu moc a moc těšit, tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak Michal David na úvod se svou písničkou Pár přátel. No i pro prázdniny je docela fajn mít pár přátel, co říkáte. Každopádně jako první se dovolal Jarda z Peleřimova. Jardo, krásný večer přeju.
1: Taky dobrý večer, paní Tuško, zdravím všechny posluchače Lenky v první řadě a paní Danu z Blatné, jestli poslouchá.
0: Děkuji mnohokrát za všechny pozdravy. A už se ptám, no Jardo, prázdniny jsou v polovině, jaké jsou pro vás?
1: Polovinu.

0: nějaká ta muzika už taky proběhla, nějaký ty koncerty, ty
1: jo? Letní Open Air scény si užíváte, jo?
0: Prosím?
1: Open Air scény si užíváte, jo?
0: No úplně jak country festivaly, protože teď je vlastně přejdu k té další části, co mě ještě čeká v srpnu. To mě teď čeká, jsem vyhrál vstupenky v country rádiu na jejich 35. narozeniny.
1: Tak to bude velký koncert určitě nějaký, ne? No, to se těšíte, no je, je.
0: On tam vlastně tenkrát pracoval, že jo, myslím, že něco povídá hezky v rádiu, že tam je. Takže to mám se moc těšit, je to v Praze, pojede se vláčkem.
1: No krása.
0: A všichni moderátoři vlastně, že veškerý skoro moderátoři jsou nějak hudbě mě nadaný, že vlastně jakoby zpívají, mají kapely, takže tam vlastně zařídějí program.
1: Ano.
0: V vlaku bude hrát už kapela Šlapeto a že bude to moc hezký, si myslím.
1: No tak to určitě, bude to veselá jízda vláčkem a veselý koncert. Já myslím, že si to užijete a bezva počasí k tomu vám přeju už teď, aby to klaplo všechno.
0: A všem posluchačům taky přeju krásný léto a budu se těšit, budu poslouchat asi až do konce.
1: Vydržíte.
0: A budu se rád těšit, co povědějí naši posluchači a všem přeju, aby se jim to ve zdraví všechno vyplnilo a aby neměli žádnou zdravotní újmu.
1: To je
0: a to hlavně nestojí moc peněz.
1: No a mimochodem, Jardo, chystáte nějaký třeba výlet takový dlouhodobější, nejenom třeba na nějaký ten festival?
0: Jaká dovolená?
1: No, třeba další
0: ne,
1: týden.
0: Já na to moc nejsem.
1: Nejste?
0: Já na to moc nejsem, jako spíš to, jako k moři se bojím a takže do zahraničí, to už jsem taky jednou povídal a spíš po republice a nějak není s kým.
1: Takže spíš ty festivaly a koncerty a tak si
0: jak je člověk nemá přítelky, tak spíš tak není s kým plánovat. Tak kdyby to byly dva, tak je to možná lepší.
1: No. Jo, že by vám to bylo příjemnější. Dobře, no tak každopádně přeju je třeba s nějakýma kamarádama, když zatím není ta přítelkyně. Každopádně, jezdím, moc si to užijte hezky. Tyhle akce.
0: Ještě jezdím také na chatu, tady kousek Sedlická přehrada tady na Vysočině.
1: No prým.
0: Tam trávíme většinu čas. A teď tam je není možnost koupání, tam špatná voda.
1: Špatná voda, jakože synice a tak, jo.
0: Přehradě, ano, přesně tak.
1: U nás jsou vodou vůbec, já vám řeknu, my to tady nějak, dneska jsme se zrovna o tom odpoledne bavili, že to tady s tou vodou prostě nějak neumíme v téhle zemi.
0: A taky vůbec a hlavně bude asi dlouho zase sucho, takže vlastně ještě teď nějaký o víkendu, jestli přijdu nějaký bouřky, tomu plaváky, vůbec to nic nebude zase. A my celý týdny se pak sucho a to je to špatný.
1: Uvidíme.
0: No, musíme se nechat překvapit tam přátel, aby teda víc zapršelo.
1: Dobře.
0: Aby ty houbaři se taky dočkali.
1: To je pravda.
0: Krásné vysílání. Děkuju. A šťastnou cestu domů.
1: Hezký večer vám přeju, hezké
0: taky,
1: léto, hezkou dovolenou, hezké výletování a zase příště, Jardo, mějte se hezky,
0: taky,
1: naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbírka, Můr našich lások, krátce po 23. hodině v noční lince. A teď už můžeme na sever Čech pozdravit Andreu. Krásný večer, Andreo.
1: Dobrý večer i vám, Jituško.
0: Děkuju.
1: Krásný večer, zlatovlásko naše. Já vám moc děkuju, že jsme se dostali i dnes do nočního vysílání, do
0: Není
1: show
0: vůbec.
1: S vámi.
0: Není vůbec zač?
1: Děkujeme. Já bych jenom chtěla pozdravit všechny posluchače právě ze severu Čech,
0: ano.
1: Ze Zagrádosu, což je kousek od Ústí nad Labem. Jak jste už řekla správně, je to Stradov, krásná malá drná vesnička a doufám, že si všichni první polovinu náramně užili a doufám, že i vy, protože vy se ptáte, ale doptaná nikdy nejste, tak doufám, že i vy máte krásné léto.
0: Zatím ano a zrovna teď přemýšlím, protože jsem měla takový trochu karambol s kotníkem, že už by byl čas na to vyrazit s kolem, tak doufám, že se mi to povede. Teď už v nejbližších dnech.
1: Jituško, já bych vás velice ráda pozvala sem k nám, protože my tady na Zagrádosu máme úžasnou partu lidí. Mm-hmm. A říkala jsem si, že vy jste taková sympatická bytost a říkám taková zlatovláska naše, rádi vás posloucháme.
0: Děkuju moc.
1: A tady u nás na Zagrádosu, říkám, my tady máme snové léto, máme 6 týdnů dovolené, doufám, že se posluchači nebudou zlobit, že máme tento benefit docela dlouhé nad standardní dovolené
0: oproti ostatním. To je krása, ano.
1: Já si myslím, že ano. A navíc máme tady krásné na Zagrádosu sklípky, kde se nám drží stála teplota, takže nás nepřekvapí ani vedro, ani zima. Máme tady pořád prostě krásnou teplotu, jak ve sklípkách bývá. Mm-hmm. Navíc krásně se nám tady daří úrodě. Máme tady teďka raritu za krásný prázdninový první měsíc červenec se nám podařila metrová okurka, což si myslím, že je veliká rarita. A
0: no
1: teďka vlastně
0: jo.
1: V srpnu, že ano, já si myslím, že je opravdu o co stát a co vidět. A teďka v srpnu aspirujeme zase na rekord a rajské jablíčko, kilové by se nám jako líbilo a přálo, ale uvidíme, jak vlastně tady strejdíkové, co vlastně pěstují a zalévají a starají se, jak to jakoby dopadne. Ale Jituško, opravdu říkala jste, že zahylo se vám vlastně kotníček, kolínko.
0: Tak no, nebylo to zrovna na kolo, na pěší túry, no, asi tak.
1: Na pěší túry. Jak to máte k nám daleko? Já se omlouvám, že otáčím jako
0: voláte do Prahy.
1: Ale?
0: Voláte přímo do Prahy.
1: Do Prahy. Mm-hmm. Rozumím. Tak na kolo ani na pěší by to úplně nebylo, ale kdybyste to posunula vláčkem k nám, skrýpek je připravený a já si myslím, že by vám s náma bylo ale sakra dobře tady.
0: No určitě tomu věřím a třeba na to i někdy dojde, ale řekněte mi ještě něco málo k těm maximálním výrůstkům, co tam máte, obrovská rajče, obrovská okurka, to jsou nějaké, co to je, to jsou nějaký hračky, doplňky, nebo fakt je to jako vyrostlý takhle?
1: Ne, je to opravdu vyrostlý, my jsme tady normálně jako kolchozníci, protože tady Aha. na severu Čech se nám krásně daří. My tady máme totiž prima partu, jo. My tady máme totiž dva pepíčky, jednoho libánka, pak tady máme pana rybára, jo, no. Pak tady máme Janíčku a Martinka a to je taková prostě jako parta lidí, kteří se opravdu o ty záhonky starají. Střídají se tady na tom, jak jsem říkala, nad standardní dovolená 6 týdnů, takže tady se zalévá, i když to nejde z nebe, tak to je prostě ze studny, že jo. No a co si budeme říkat, my máme tady takovej jako tajný recept, čím to tak jako zalejt a z toho sklípka, když tam někdy pustíte nějaký ten merlot, když zrovna těch pár litříků nepadne k vám, ale padne to třeba na tu okurku a rajčátko, tak právě se takhle rodí takovýhle krásný giganti.
0: No tak to velká poklona, velká gratulace, tak ať vám to tam takhle stále vychází a doufám, že
1: já
0: to klapne někdy, abych to viděla na vlastní oči někdy, dobře.
1: Přesně tak, proto vás k nám zvu a mm-hmm. doufám, že jsem neprozradila právě tenhle ten náš rekord a raritu a aby z toho našeho malého ráje na zemi, jak my tomu říkáme, se teďka nestala velká náplava toho, že to budou všichni chtít vidět a chutnat. Ale vy, Tuško Zlatovlásko, vy jste zvaná.
0: Děkuju.
1: A klidně jsem na Zagrádos, doražte za námi a pojďte si užít léto s námi.
0: Děkuju, moc si toho vážím, moc si toho cením, samozřejmě, jinak vám přeju hezké dny. A kdo ví, jak se říká? Kdo ví. Každopádně, Andreo, přeju...
1: Přijďte na okurku, na rajčátko. Děkujeme.
0: Přeju krásné dny, mějte se moc hezky. No a zvesela zase na to zahradničení, ať vám to tam pěkně roste a pěkně se to zelená.
1: Moc děkujeme, děkujeme a zdravíme všichni a i 7 litrů našeho merlotku. Mějte krásné
0: Dobře.
1: Letní dny druhé poloviny.
0: Taky. Naslyšenou. Nápodobně zdravíme na sever Čech, Andreu a samozřejmě i ostatní a popojedeme.

0: byla zpěvačka Anna K. a písnička Cowboy. Dospívali jsme, dohráli jsme a za 9:30 pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Já vám chci, paní Jituško, poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Tím začnu, to je zkušenost. No a teďka k tématu, ty vedra jsou příšerný, tak se modlím, aby po Olomoucu nějaké ten den prešel.
0: Tak
1: tím začnu.
0: Vyražte do přírody někam. Jo. Na procházku, jinak, mezi stromy. Co?
1: Jinak už jsem to vymyslel, občas z práce mám takové výlet, že my máme v Olomouci udělanou novou náplavku, takže jdu k Moravě, vlezu do řeky, dá se tam krásně plavat,
0: no,
1: a hned z té řeky nevylezu.
0: A jak je čistá voda u vás?
1: Cože?
0: Jaká je voda u vás v Olomouci?
1: Normálně jsou tam ryby, tak asi nebude špatná.
0: No tak to by nemělo být, to je pravda. Mhm.
1: No a chtěl jsem se zeptat, jestli už jste se koupal ve Vltavě. Vy tam máte v Praze větší řeku, tak si musíte vycají zaplavat.
0: No, přiznám si, jsem se dlouho ve Vltavě nekoupala, teda upřímně. Ale koupou se a dokonce slyším tak ze svého blízkého okolí, že je překvapivě čistá, tak se zkouším,
1: tak
0: nebo pokouším uvěřit.
1: Tak Vltavě s tím teplem, no akorát si vemte něco, kdyby něco do ruky a teďka to už začnu taky dělat, protože chodím, mě se žena utopila, jako a to už je 3 roky. Asi ví o všetci linkaři. Takže možná bude rozumný, když jsou na bazéně, to něco jiného. Je tam paní učitelka, paní plavčice, ty mě ohlídají. Jo?
0: Jasně.
1: Ale v té řece nikdo není, tak jestli by nebylo rozumný si vždycky vzít sebou nějakou tu pomůcku, abyste měl čeho chytit, kdyby se mě zatočila hlava nebo něco, protože on je tam lobka, že já na dno nedosáhnu.
0: Jo.
1: No. A ještě musím dávat teda pozor na vesla, že když jedu, tak radši se držet u břehu, protože kdybych dostal veslem po hlavě, tak se můžu aj utopit.
0: To by asi nebylo dobrý.
1: Ale jinak je tam parádní koupání.
0: Tak to je dobře. To je dobře, že tam máte tuhle tu možnost a že ta voda je použitelná a příjemná k rekreačním účelům také. No, takže zatím si užíváte v podstatě prázdninové dny a letní dny.
1: Ještě jsem se vás chtěl zeptat, máte teď plánu, že jako s tím koupáním, že byste zajela k té Vltavě, nebo jsem vám nasadil brouka do hlavy?
0: No, nenasadil, já se přiznám, že přes Vltavu jezdím každý den, když, třeba když jedu sem do Karlína, do našeho rozhlasového studia, ale zatím jsem o tom nepřemýšlela. Jo, takhle, přemýšlela, ale do Vltavy trošku za Prahu dál, to ano.
1: Jako, že máte strach, že byste se utopila, jo?
0: Ne, spíš si říkám, že kus za Prahou, kde jsou ty rekreační oblasti, bude přívětivější prostředí i čistota vody.
1: Tak to jo. A jinak jsem se, jinak chci teda pozdravat linkaře, paní Ludmilo z Brna sympatiačku, paní Vlastičku z Trnova, Olina, ten vždycky toho napovídá, ale jinak je to taky sympatiač. No úplně. A moc vám teda děkuju, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač.
1: No a zítra jdem klukem na bohoslužby, tak na to už se těším, to je taky moc primo program tom.
0: Jo, už ráno si užijete, jo?
1: Za dva, protože je to zajímavý, tam my si vždycky čteme z Bible, pak se studuje a to. A je to taky zajímavý.
0: Zkrátka, no určitě, věřím, že tam najdete spoustu zajímavého, určitě jo.
1: Jo, no a tak taky věřím tomu, jak řekl pán Ježíš, že než přijde podruhé na tento svět, takže nastane naprostý chaos. Že? Když si zapneme televizní noviny, tak vidíme, že ten chaos ve světě je. Jo. Takže já si myslím, že už Ježíš brzy přijde, ale to zase by bylo na jiný téma, ale třeba byste to mohla zařadit jako téma, víte, druhé Ježíšův příchod. A nebo o mravencích, to jsem taky...
0: Jo, to už jste mi říkal, ano.
1: To jsem vám říkal. Takže sleduji mravence, mám proceda, kdybych to skoukal doprostřed velkoměsta, je to nádherný, jo?
0: Jo.
1: No, zkrátím, to je to lepší než nějaký mobil, nebo tablet, nebo televize, nebo kino. Prostě mám to v přímém přenosu a je to ve skutečnosti.
0: Ano.
1: Jo. Tak se mějte moc hezky, ať nezdržuju.
0: Nezdržujete, Roberte, jinak vám přeju krásné dny, hezký víkend.
1: A jestli chcete na něco zeptat, tak se klidně zeptat.
0: Já myslím, že všechno, co jste chtěl prozradit, jste nám prozradil, jestli chcete něco dodat, co chystáte třeba za nějaký hezký výlet u vás do okolí, jestli tam máte nějaký nápad.
1: No, my jezdíme s klukem do Mohelnice na bazén a tam je to moc prima kolektiv.
0: No, vidíte to, tak máte možnosti taky tam.
1: Jo. Takže vždycky jedno za 2 týdny kluka beru. On je rád, zaplavem si spolu.
0: No tak to je krása.
1: Naše kamarádíme s paní učitelkou a i s její mužem, oba jsou moc prima. Jim říkáte to a strejdo, on je má moc rád a oni ho mají taky rádi.
0: Tak to je dobře, to je dobře.
1: Je to taková, jak kdyby napůl druhá rodina, i když jsou to jako v podstatě trošku cizí lidi, ale vycházíme spolu velice dobře a jsou moc prima. Takže kluk si našel vlastně tetu a strejdu, no. Tak se mějte moc hezky a jak říkám, pozdravujte linkaře a moc vám teda děkuju, že jste mě vzal.
0: Taky vám moc děkuju za návštěvu, Roberte. Užijte si hezky víkendu i koupání a výlety víkend. A mějte se hezky, budu se těšit příště, jo? Naslyšenou. No a my si dáme jednoho zmrzlináře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl zmrzlinář Milan Chladil, jinak zmrzlinu, co se týče povídání, si dáte zítra s kolegou Honzou Macounem, ale to bude až v sobotu večer. Teď to máme prázdninové výletování, plány, povídání, můžete přidat samozřejmě i pozvánky, kam se ještě chystáte, nebo můžete konstatovat, kde to bylo naprosto úžasný. A teď máme na telefonu Jarču, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer i všem lidičkám, jsou vzhůru.
0: Dobře.
1: Já zítra jedu na výlet teď do Nového Města, protože mám tady sestranici od pondělka z Moravy. Viděli jsme se před rokem naposledy, takže se tam na ní těším. A budeme mít zítra, bude nás tam mít hodně. Protože ona tady má, teta tady má 3 děti, že jo, takže jsou to 2 sestřenice a bratrany s rodinami, takže se na mě strašně těším, až se uvidíme.
0: No výborně, tak to bude určitě výlet, který bude stát za to, já myslím, ne, to užijete.
1: Ano, užiju, ano.
0: No a jinak doposud, Jarčo, jaké to bylo, kde jste třeba byli, jestli chodíte do lesa koupat se, já tady mám takový obrovský dárek v přímém přenosu od kolegy Honzy Macouna, který mě tady přepadnul. Počkej na mě, ne, že mi utečeš, milý kolego. Tak, Jarčo, poslouchám, ano, poslouchám.
1: No, víte, Jituš, já jsem, teďka nemůžu moc chodit ven do lesa, protože mám chycený ledviny.
0: Aha, takže pěkně odpočívat.
1: Takže musím odpočívat, hlavně mít teplo na zádech. Mm-hmm. I když teda je teda teplo, tak já musím mít teplo na zádech, abych zase neměla hned zánět.
0: Opatrovat se, aby to bylo v pořádku. Mm. Tak držím palce a hlavně přeju hodně zdraví a moc si užijte ten výlet zítřejší víkendový a potom i další dny. Jo?
1: Ano.
0: Tak
1: ano.
0: Jo, já
1: i vám všem přeju pěkný večer a pěkný ráno, až pak pojedete domů, tak aby se vám dobře dojela domů.
0: Děkuju moc krát, krásné dny.
1: A dávím pěkný líčky. Mm-hmm. Vám taky.
0: Jarčo, zase příště, naslyšenou, hezký večer.

0: Tak tolik David Koller, skupina Lucie a jedna Daniela. Krátce po 11:30 tady u nás v našem vysílání na vlnách Českého rozhlasu a samozřejmě stále v noční lince, kamž telefon je stále stejný 731 800 900. No a protože se mi teďka někdo ztratil z telefonní linky, tak se pustíme do e-mailu, kde se píše: bývaly časy, kdy jsme touhle dobou pořádali tábory, vyvezli jsme děti do jeseníků a nechali je zdivočet. Vymýšleli jsme pro ně hry na témata z Bible nebo z církevních dějin. Hrál jsem proroka, Mojžíše nebo svatého Metoděje a kolega dělal Cyrila. Dneska už jsou děti dospělé a doufám, že si z toho něco pamatují, kdežto já jsem starý a v pečovatelském domě i do chrámu mě musí vozit. Tak přeju všem krásné prázdniny a všechno dobré. Mojmír Kříž ze Světa. Pane Mojmíre, moc vás zdravím, přeju také všechno dobré. Pevné zdraví, hezké dny a moc děkuji za váš e-mail. Mějte se moc hezky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišel zaspívat Valdemar Matuška písničku Ráno do rána, ještě alespoň z mého pohledu trochu daleko, ale máme další hosty ve vysílání a tím dalším hostem je František z Plzeňska. Františku, krásný večer.
1: Krásný večer přeji.
0: Děkuji mnohokrát, moc vás zdravím, tak prozraďte, jak si užíváte nebo dokážete užívat a co jste zatím stihnul, co se týče letošních prázdnin, léta, dovolené, výletu, akcí nebo pracovních činností, to všechno sem patří, prozraďte, vemte to z nějakého úhlu pohledu podle vás.
1: Takže já bych začal tím, že už jsem volal minulý rok, takže jsem si řekl, že s to udělám takovou tradici a zavolám vám i letošní rok, protože pořádáme rokový festival Farák Fest a my to teď připravujeme.
0: No.
1: Tak jsem zavolal a vlastně slyšel jsem otázku na léto.
0: No.
1: Asi, co se dělo v létě. Tak máme takovou veselou příhodu, že jsme byli za mými příbuznými v krásném kraji slovenském. A když tam vlastně přijedete na to Slovensko, tak se vás samozřejmě ptají, jak se tady máme a tak dále.
0: Ano.
1: Tak jsme řekli, že třeba můj tchán, že je nemocný, že jsem dal do klub artroza, tak to jsme opovídali si. A pak jsme jednoho dne jeli do termálního koupaliště a zavolala nám tchýně. A my jsme dětem u tchýně nechali hlídat papoušky.
0: No, tam na vás je radost, co?
1: A oni jsou v pohodě, oni jsou zlatý. A co se nestalo? Tchýně,
0: já vím, než přes ně hodíte útěrku nějakou, no.
1: Tchýně zavolala manželce, manželka měla telefon nahlas a tchýně řekla, prosím tě, Luci, jestli máš telefon nahlas, dej se ho potichu. A manželka vytřeštila oči, samozřejmě, že to viděli děti, takže děti zbystří, co se děje. A prostě jsme se dozvěděli, že nám umřel jeden z dvou papoušků.
0: Ježiš, to byla určitě, ale to je samozřejmě smutná věc, ale hlavně tragédie, že to nebyly vaši papoušci, co?
1: No, oni to byli naši papoušci, jako dětí mých dětí to byly papoušky, ale tady nejde o ty papoušky úplně, tady šlo o to.
0: No.
1: Samozřejmě, jak se to dozvěděli děti, ano. Tak začali brečet.
0: No jasně, děti. Smutno.
1: Takže já jsem ty děti začal, jakoby jsme začali uklidňovat, aby nebrečeli, že prostě se to děje. A já jsem se otočil na ty svý příbuzný na tom Slovensku, co máme, a oni brečeli taky. Tak já si říkám, ty Vogo, ty Slováci, ty jsou takový, jakoby, že nám umře papoušek a oni nám brečí tady i Slováci, ne? A oni si mysleli, že nám umřel tatoušek.
0: Jo. Špatně slyšeli navíc ještě.
1: Špatně slyšeli, takže jsme se tomu jakoby, teď se mi vysvětlili, že nám neumřel tatoušek, jakoby tchán, ale že nám umřeli papoušek, že nám umřel. Takže samozřejmě ta chvíle se odlehčila a děti se začaly i tomu taky smát, takže to jakoby,
0: jo.
1: To byla taková jakoby nešťastná chvíle s takovým jakoby legračním koncem.
0: Trošku, to je pravda. No a povězte nám trošku o tom festivalu něco, jak jste to nakousnul na začátku. Ten bude teďka někdy nebo na konci prázdnin?
1: Ten bude zítra.
0: Aha,
1: zítra,
0: jo, už teďka hned, no.
1: No už teďka první víkend v srpnu. Je to festival Farák Fest v Plzeňském kraji.
0: Moc
1: je to
0: jednodenní
1: rokový festival.
0: No krása, no.
1: A teď vlastně my teď máme tady jako že to tady hlídáme, už to máme postavení a zítra už se těšíme na hosty a doufám, že to dobře jako každý rok.
0: No tak hlavně žádnou bouřku, protože trochu to tam nějaké hlášené hromy třesky jsou, ale snad vás to nepotká, aby to všechno dopadlo dobře a dobře to hrálo a všem se to venku líbilo. Jo?
1: Tak doufám, že to bude fajn a lidi se pobaví. A
0: určitě.
1: Že bude skvělá parta.
0: Určitě, držím palce, ať to všechno klapne a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky, Františku.
1: Taky se těším, mějte se, nashledanou.
0: Naschledanou, naslyšenou.

0: František Nedvěd a Franky Louhán. Tak, tolik pěkná písnička, kterou jste si možná notovali i vy, protože určitě třeba k takovým těm tábornickým ohňům tahle písnička vždycky patřila. Předpokládám, že patří i teď, pokud jste zrovna na nějaké takovéhle akci. No a co si dáme dál? Podíváme se na náš web, jak píšete, ale jinak stále můžete telefonovat samozřejmě 731 800 900, a píše nám třeba taky František ze Židlochovic Moravy, dodává k tématu: dobrý večer Jitko a posluchači Noční linky. Naše prázdniny jsou si velmi podobné. Já i s manželkou vždycky ujedeme tak na 3 dny do Luhačovic. Tam se občas potkáme také s nějakými našimi známými, kde si potom povykládáme, povyprávíme o všem možném, a taky jsme třeba navštívili Zlín nebo místo, kde havaroval pan Baťa. Pravnoučata, ta nás navštíví tak jednou za týden, no a tak mám ty prázdniny, tak nám ty prázdniny ubíhají a je tady skoro podzim. Tak takhle je to se mnou, František ze Židlochovic. Tak Františku, přeju vám krásné dny, nádherný výlet do Luhačovic, tam si to moc užijte, po Lázeňsku samozřejmě, protože jak jinak, a tak trochu taky výletově. No a hezké dny i s rodinou vaší velkou, i s dětmi, s vnoučaty, a budu se zase těšit v Noční lince, že se uslyšíme.
1: Noční linka.

Daří a starý dobrý katapult a já nesnídám sám. Blížíme se k půlnoci, no a těsně před půlnocí se podíváme do pošty a pak se společně s muzikou a písničkou od Chrisa Normana přehoupneme do nového měsíce a také nového dne. A kdo pak nám to píše, jestli se dobře dívám, tak paní Iveta z Mělníka a dodává k tématu: hezký večer všem i vám do studia, všechny moc a moc zdravím. Naše prázdniny jsou zatím ve znamení výletování s dětmi, které se samozřejmě radují ze svého volna. No a v červenci jsme užili jeden týden na severu Polska, kde jsme měli i kola a tak jsme opravdu výletovali, sportovali a hlavně také užili přímořskou atmosféru, protože speciálně nám tady ve středu Evropy zkrátka moře chybí. No a musím říci, že nám přálo i počasí a prostě se to celé povedlo, tak máme na co vzpomínat. No a srpen uvidíme podle času, podle nápadů a zkrátka podle toho, jak to všechno klapne. Všechny zdravím a všem přeju krásné letní dny. Iveta Mělník. Paní Iveto, ať si užijete i ten další čas, který je před námi a před vámi taky. A jinak děkuju moc samozřejmě tady za e-mailový odkaz. No a my popojedeme, jak jsem říkala, připraven je Chris Norman.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Chrisa Normana, frontmana britské skupiny Smokey, jsme se přehoupli do nového dne, ať už chceme nebo nechceme, přátelé. Je tu sobota s datem 1. srpna, takže popřejme si nejenom do toho nového dne, ale do celého tohoto nového prázdninového letního určitě krásného měsíce všechno dobré, ať se z něj umíme radovat, ať si užijeme zkrátka letní dny, krásné dny, které jsou opravdu dlouhé, plné světla, takže samozřejmě nejenom tento víkend a tento den, ale prostě i ty všechny dny, které jsou před námi, ať máte opravdu jako malované. No a co se týče noční linky, tak nás čeká samozřejmě ještě až do 1 hodiny povídání na téma prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli? Co všechno jste viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? Jaké to bylo? A užíváte si zatím letní dny v pohodě? No a co vás čeká ještě v měsíci srpnu? Bude to třeba zavařování, houbaření, výletování, zahradničení, práce kolem domu, třeba rekonstruujete, protože nejsou prázdniny jenom, že se výletuje a procházkuje, ale léto také mnozí využívají k tomu, aby se udělalo to, co je potřeba, a to, co třeba v zimních měsících pak nelze. Takže i na toto téma můžeme pohovořit. No a pokud se třeba chystáte i u vás v těchto dnech, prázdninových dnech na nějakou zajímavou akci, tak samozřejmě můžete pozvat také nás ostatní. Telefon k nám i teď na Prahu nového dne 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tu i náš e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak tolik na úvod nového dne a druhé poloviny noční linky a můžeme směle pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Hrál. No a na telefonu máme paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, Emo.
1: Vám taky všem. Zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc.
1: Volám vám z krásného horkého Javorníka, i když před chvilkou trošku tady sprchlo.
0: Jo, dokonce, vidíte to.
1: Ovlažil se vzduch.
0: No je.
1: Je to úplně superové. I pejšek je můj spokojený.
0: To je dobře.
1: Ani to, mě ne.
0: To je
1: prázdniny,
0: dobře.
1: Jako to je úžasné.

0: hosté, kteří prudí, ale to
1: i o prázdninách,
0: je jo? 20. A i o prázdninách, no. To mi nevadí, jako já jsem profesionál.
1: Jste zvyklá,
0: to
1: jasně.
0: To, ale to jsem chtěla říct, že hrozně se mi líbil ten, jak jste četla, že ten pán ty děti do Jeseníku vzal a zdivočil je, no to bylo úžasné.
1: Jo.
0: No a vzhledem k tomu, že mám vnoučata už velké a pravnoučata malinké, takže jenom přijedou občas na návštěvu.
1: Ano,
0: takže
1: ano.
0: Já prázdniny trávím, takže ráno vstanu, vyvenčím pejska, sednu do auta a jedu tady 25 kilometrů do Polska, do Nisy na jezero. Písečná pláž, modrá voda, nikde nikdo. Skočíme s Diankou do vody.
1: Tak to je krása.
0: Zaplaveme si.
1: No nádhera, jestli tam máte tohleto v dosahu, tak to je paráda.
0: No opravdu, to Nisské jezero, málo kdo ho zná, ale je úžasné. Já s ním už, poprvé se tam byla, když jsem měl 3 roky, teď už má 36. A když, jak jsem byla svobodná, jsem jezdila na Korfu za spolužačkou.
1: Ano.
0: Do Řecka a do Soluně. Jako Korfa byla úžasná, moře bylo skvělé.
1: No je.
0: Ale to Nisské jezero je boží prostě. Modrá voda, písečná pláž. Přijedeme ráno, nikde nikdo. Pěkně si zaplaveme z Janko, pak jedu domů. No a pak jedu do práce do Jeseníku. A lidám kolem lidí. A co jste dělala? Já říkám, já jsem ráno 7 hodin plavala k jezeru. No to nemyslíte vážně? Já říkám, to myslím naprosto vážně. Tak jsem mi ukázala fotky, všechno. No a už tam byli si taky turisti zaplavat. A přijeli večer na večeři a říkali, no úžasné místo. Už nejezdíme k moři, jezdíme do Nisy k jezeru.
1: No vidíte to, tak to je fajn, že je tam něco pěkného ke koupání a není to žádný takový nějaký zkrátka zelený kačák, jak se tady občas stává, no.
0: No, my třeba tady v Javorníku máme nádherný rybní.
1: To je dobře.
0: Já tam chodím krmit s Diankou, to je můj pesek Dianka. Je ze Špice, už jí mám 12 let. Jo, ale tam se moc nedá plavat, že tam jsou rybáři a nadávají. Neplavejte tady a to, a já miluji vodu, já prostě jsem, já jsem rád, já miluji vodu horko a čím víc vody. Už se mi dvakrát stalo na tom Nisském jezeře, že mě jezerní stráž vrátila zpátky, že jsem strašně daleko od břehu, aby se náhodou neutopila.
1: No jo, tak buďte ráda, že jste byla hlídaná.
0: Pokutu, tak jsem se radši otočila, plavala jsem zpátky.
1: Jo, to je dobře, z bezpečnostních důvodů. Takže si užíváte zkrátka léto a teplé léto a slunečné léto a tak.
0: Ježiš, já to miluju.
1: Tak to je dobře.
0: A přijde podzim, první sníh a věřte, nevěřte, jsem to jednou říkala vašemu kolegovi. Napadne sníh a já mám normálně psychickou depresi.
1: Slyšela jsem hodně od lidí, že pak potom spíš jak ten den se zkrátí a je málo vlastně takového toho denního světla, slunečního svitu, takže na mnoho lidí padne taková jako divná melancholická někdy nálada, no. Jo, věřím
0: věc,
1: tomu.
0: Já se půl hodiny oblíkám ven, až se obleču, tak dám Diance obleček, vyjdeme ven, ona se vyčura, udělá potřebu a jdeme za 5 minut domů. A já se za půl hodiny vyzlíkám z těch svetrů a
1: já vím,
0: a všeho.
1: Než to v létě na sebe člověk hodí
0: takové počasí,
1: jedno triko a je to.
0: Tričko,
1: ano, přesně tak.
0: Přesně. Všichni nadávají a já jsem úplně v 7. nebi.
1: To je dobře. Tak paní Emo, moc vám děkuju, přeju vám krásné léto, zdravím do krásného Javorníku. Ať se vám to tam zkrátka všechno daří.
0: Já bych se teď nám přijet podívat na zámek a vůbec na okolí.
1: No věřím, že to tam je krásný. Určitě. Tak třeba mi taky jednou
0: vyjde. Váš kolega mi slibil, že přijede ke mně do práce. Tak jsem zvědává.
1: Že vás přijde zkontrolovat, jo?
0: Klidně může.
1: Jo, je. Tak
0: na
1: jo.
0: Na to se těším.
1: Tak jo, Emo, děkuju vám moc krát.
0: Tak jo, všem posluchačům přeji krásnou noc, teplou. A si užívají dneska 1. srpna.
1: No.
0: Mám hodně přátel, kteří se dneska narodili, takže jim přeju ještě jednou narození nám všechno. A prostě mějte se rádi všichni a užijte si to teplo a sluníčko. Prostě.
1: Uslyšíme se zase v noční lince. Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Určitě zavolám, jak bude super téma.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zagorová a její hudební přání, kdyby se vrátil čas. No jo, tak máme hosty, právě teď na telefonu paní Magdalena z Hradce Králové. Krásnou noc, Magdaleno.
1: Já přeju taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: Trochu oblaženého, bouškou zalitého Hradce.
0: Já jsem koukala teď z okna, taky nám malinko poprchává, vlastně relativně v centru Prahy.
1: To byl svejvák.
0: Jo.
1: Mě to uspalo a málem jsem se ani na linku neprobudila. Což bych snad ani nepřežila.
0: Tělo si ale řeklo, co chce, no jo.
1: Já jsem letošní první měsíc prázdnin, si musím přiznat, že jsem tak jako proflákala, protože marně čekám, že přijedou pravnoučata a oni se zapomněli u strýce v Itálii,
0: jo.
1: Takže tady přijdou příští týden a já se hrozně těším.
0: Věřím.
1: Protože pro děti našich známých a vnoučata pořádáme různé soutěže, výlety a tak dále.
0: Aha.
1: Já s dětma zpívám národní písničky.
0: No krása.
1: A máme takový sedánky podvečerní, kdy hrajeme hry a soutěže a kvizy. A dokonce si dovolím říct, že je i týrám zkoušení z jazyka českého, protože to tady byli poprvé, nebo budou poprvé, jindy tady jsou několikrát do roka.
0: Ano, ano.
1: A protože s jejich maminkou udržujeme, aby mluvili česky, a takže tady s nima probírám různé kvízy, kde se učí.
0: Oni obdavují. Vyrůstají jako dvojjazyčné děti, jo? Jako bilingvní. Tak to
1: ano,
0: je krása, nádhera, jako, průprava. No.
1: No, jako vnučka snad jako třijazyčná, protože
0: no, krása.
1: Její je z Afriky.
0: Ale
1: už se na to hrozně těším, protože i si trochu zasportujeme, já už toho moc nezmůžu, ale pak si dám odměnu ještě před volbama, protože už se chystají volby, takže máme nějaké už povinnosti mám ve své straně.
0: Jo, pracujete ve volební komisi, jo? Nebo?
1: Ne, ve volební komisi ne, ale
0: za někoho zkrátka.
1: No, na petičních stánkách a tak.
0: Jasně, jasně.
1: A jako odměnu za letní prázdniny si dám aspoň čtyři dny pobytu v Poděbradech.
0: No krása. No krása, tak si užijte krásné Poděbrady potom a tam nějaké procházkování.
1: Už začne podzim, já teda podzim můžu, horší pak je zima,
0: jo.
1: Ale tyhle ty vedra, to je něco strašného.
0: To úplně nechcete.
1: A doufám, že jakmile přijedou děti, že opadnou tyhle ty vedra a že si dostatečně užiju.
0: Že vám nedělají dobře zkrátka ty vysoké teploty, jo?
1: No.
0: Tak je fakt, že někomu to opravdu dobře nedělá, ať už kvůli zdraví, no, anebo celkově, no.
1: Dneska vůbec jsem trpěla, jak sedím u větráku, střídám to, připadám si jako lehkořivka, že nic neudělám.
0: No, tak to tak prostě je, no. Někdo je jako ryba ve vodě, mě třeba to, já, když to vemu za sebe, tak já se raduju z těch dnů, ale rozumím tomu, že někomu to fakt nedělá dobře.
1: Ale já bych si šla zaplavat, ale prostě já nemůžu ani vylíst ven.
0: Jo, je to na vás moc.
1: Já, tam je dusno a já se mě blbě nejtá, tak se o sebe bojím.
0: No, to děláte dobře, že se o sebe staráte, samozřejmě, to víte, že jo.
1: Tak všem přeju hezký zbytek prázdnin.
0: Napodobně, moc si to užijte, až přijedou a děti, vnoučata, tě veselo.
1: Takový vedra, aby jsme si to víc užili. A hlavně, aby si to všichni užili, kdo mají vnoučata a pravnoučata.
0: Jo.
1: Protože si myslím, že to je nejkrásněji zabitý čas. Že se s nima vracíme do dětství,
0: ano,
1: který většinou jsme měli krásný. A brzy naslyšenou.
0: Budu se těšit.
1: Já trošku taky přeju.
0: Děkuju moc krát.
1: Pokud jste neměla dovolenou, tak si hezky užijte.
0: Děkuju moc krát. Já to tak po kouskách celoročně vždycky drobím.
1: No jo, vy to máte
0: složitější. Paní Magdalena, moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju pevné zdraví, hezké dny a užijte si to taky.
1: Díky.
0: Jo? Mějte se krásně. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Zich Laxenberg nám tenkrát hrál. Možná mnozí pamatujete na dobu dávno minulou. No a paní Vlastina Skrnova se k nám dovolala právě teď. Hezkou noc, paní Vlastino.
1: No, dobrý večer.
0: Nápodobně, moc vás zdravím.
1: Já vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolila. Na vás.
0: No to já jsem ráda, že to klaplo. Ano.
1: Já jsem zůstala na vozíku. Zůstala jsem na vozíku, tak, že nemůžu nikam jet.
0: A chodí nějací přátelé nebo nějaké kamarádky, zastaví se na kus řeči?
1: Nemám tady nikoho.
0: Nemáte, aby vám zpříjemnili chvilku, zkrátka někdo nebo...
1: Oni jsou, víte, tady se já jsem v ten pečovatelském domě.
0: No, a tam nemáte kolem sebe nějaké kamarádky?
1: Jenomže musíme dávat pozor, protože tady jsou hrozné drny.
0: To
1: je horší, jak nevím co.
0: Jo.
1: No, a tak, ale mě to nevadí. Já mám každou ráda, mě to nevadí.
0: Tak to je dobře, to je dobře, že vyjdete z mnohých.
1: Já si jdu posníma o toho. Nikomu neublížu a mám pokoj.
0: No a jak si užíváte tyhle ty dny, třeba když je horko, tak máte to tam třeba klimatizované ty prostory, nebo máte?
1: Nemám nic.
0: Tak je to pro vás těžší teď.
1: Já mám tady normálně jako byt. Mm-hmm. To je jako byt tady.
0: Rozumím.
1: Jo, mám jednopokojový byt veliký, balkon tu mám, jo, to jo, jenomže bohužel... Já už jsem na vozíku,
0: že se nedá výjít ven a tak to je blbý. To je špatný.
1: Tak nic nenadělám, ale to chci říct. Ta paní z toho Javorníku, jak říká, že ty polské hranice a že tam to moře je. To je pravda. Protože já jsem bývala v černém vodě, a to není o tamtu daleko.
0: Takže to tam znáte.
1: Mám tam bráku, ženatýho, v Javorníku.
0: Aha, no vidíte.
1: Ženka dělala v domově. A v normálním domově dělala. Teď už je na důchodě. Olina a tak. Brácha zase si pořídil rybičky ve Starém Lomě. A dělají si tam... Přátelama, ohýnky, to byl dřív pionýrský tábor. A brácha to všechno koupil, ten nejmladší. Já zůstal měl jenom on, že? Tak on si to koupil, napěstuje rybičky, pak přátelé přijedou a tak dělá hostiny a vyrábí krásné penízky ještě v důchodě. Tak se mají jak prasata, jak se říká. Ale já mu to přejdu za srdíčka pak.
0: No jasně, to víte, že jo.
1: No, ale že nemá na mě čas. No to je chyba.
0: Jo.
1: Není to daleko, jo. Je to asi tak 10 km a nemá čas.
0: Jo, přijet, tak třeba to dopadne nějak příště. Moc vám přeju, aby to tak bylo.
1: To nevadí. Má to svoje, no tak nejsou, ale mám kamošku, ona tam jezdí taky a ona mě vždycky povykládá, jak se tam měli a všechno zabala mě a povykládá mě.
0: Jo.
1: Takže mi to potěší.
0: Tak se dovíte, co se tam
1: kde. Mám takový obrázku aspoň. Jsme zůstali sami dva, no. A zítra je pouť ke Karlovici.
0: Aha, no vidíte to.
1: No,
0: budíš to pozvánka pro ty, kteří tam budou někde poblíž.
1: Já si tam chtěla jet a bohužel by mě tam vezli odsud, tak by mě to strašně plně stalo.
0: Jo.
1: To by mě navrátilo, jo. Takže bohužel, no. A byla jsem tam, mě to asi 5 roků, takže jsem zase klidnější a volají mě kluci od bratránku. Kluci mě volají, jeden je postižený, druhý Ne, já jen prožil růzu. To někdy vám řeknu, třeba se dočkám.
0: Dobře.
1: Že budete někde blíž. že vás ocitím.
0: Jo, dobře, dobře. Tak paní Vlastino, moc vám děkuju.
1: Poslouchejte. Nevíte, kde je...
0: Nevím, vy už jste se mě na to jednou ptala, vůbec netuším. Fakt netuším, já jsem ji asi 25 let neviděla, takže nevím. No, nevím, nevím. Každopádně, paní Vlastino, moc děkuju. Přeju vám krásnou noc, pevné zdraví v rámci aspoň možností, ať máte radost z léta prázdnin a uslyšíme se, jo?
1: Hlavně to zdraví.
0: Přesně tak, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a jeho boxer. No a krátce po půl jedné se k nám dovolal pan Josef od Zlína. Je to tak, Josefe?
1: Ano, je to tak, jmenuji se Josef Janča a bydlím v Malenovicích u Zlína.
0: Moc vás zdravím do Malenovic, já jsem vám za začátku špatně rozuměla, ale už jsme doma, už jsme se to všechno ujasnili, aby to bylo v pořádku, takže do Malenovic máváme. A už se ptám, jak jste si užil zatím to letní období, dlouhé dny a to všechno, co k tomu patří.
1: Užívám si toho letního času maximálně.
0: To je dobře.
1: A ten čas trávím takovým způsobem, že pozoruji ženy.
0: Ale...
1: A je na co se dívat.
0: No to já doufám, že určitě ano.
1: No to je prostě opravdu krásné všechno, co teď prostě ty ženy odhalují. Ale tak si říkám, že
0: no.
1: Když se tak odhalují už třeba v těch trolejbusech nebo na ulicích, takže už svým mužům nebudou moc něco nabídnout v nějakých intimních chvílích.
0: No tak počkejte, máte pocit, že u vás v Malenovicích jezdí v trolejbusích ženy nahatý, nebo jak?
1: To skoro.
0: No co vám na to mám říct, no? Já na to nemám odpověď.
1: A zvláště mladým děvčatům rodiče neřekli, jak se mají oblékat a je vidět všechno prostě.
0: Opravdu. Jo, tak byste doporučil trošičku zahalit šatičky, jo?
1: Trošičku to by neškodilo, protože jsem znovu opakuj, při těch intimních chvílích potom nebudou něco nabídnout těm mužům.
0: Ne, ale máte pravdu, že samozřejmě lepší alespoň kousek hadříku než úplná nahota, protože vždycky je to takové nějaké poutavější, než když zkrátka...
1: A jak to myslíte úplnou nahotu jako...
0: Nevím, nebo téměř úplnou nahotu, jak jste popisoval vy.
1: Jasně, téměř. Nikdo nahý nechodí samozřejmě toto. Takže tak nějak...
0: Tak vy si užíváte léto takovýmhle pozorováním, jo?
1: Ano, to si užívám na maximum. Teda, tak,
0: no dobře, a ještě něco k tomu, nebo vystačíte s tímhletím? Co?
1: Nemám k tomu nic náhradního.
0: Nemáte žádný náhradní problém?
1: Nemám žádnou ženu.
0: To budete mít blbý, až přijde podzim a holky navlečou svetry a bundy, no.
1: Tak se to zvyknu taky na tu situaci.
0: Jo, no to věřím, ono má nic jiného nezbyde v tu chvíli. Tak Pepo, třeba nějaký výlet tam u vás, Malenovice, tam musí být hezky na Zlínsku, ne?
1: Ano, máme ten nádherný hrad v Malenovici, který se rekonstruoval zhruba 2 roky, takže všem doporučuji prostě u nás přímo v Malenovici u Zlína.
0: Krása.
1: Perfektní historický hrad. A potom jsou i krásné chvíle na návštěvy kostelů třeba.
0: No určitě, ten, kdo třeba nemá rád to horko, tak se může jít podívat do kostela a schladit se ještě navíc,
1: tam je
0: jo?
1: Příjemný chládek.
0: No, nejenom na prohlídku, ale i tak, no.
1: Třeba v tom Zlínském kostele jeden bývají celé dny otevřené dveře a jsou tam průvodci, takže je možné i takovým způsobem to léto trávit, jako je to opravdu velmi příjemné a velmi sympatické.
0: Jo.
1: Průvodky tam jsou v tom kostele Zlínském třeba, takže i taky možné ten čas trávit.
0: Ano, máte pravdu, určitě krásná pozvánka i pro ostatní, kteří by si říkali, kam se třeba tam poblíž vás kraj podívat.
1: A takový dojem, že od 13 do 17 hodin v tom Zlínském kostele je možnost nahlédnout. Já si ještě říct, že mi líto těch lidí, kteří jsou z hůru do teďka. Já jsem šel kolem 8 hodiny spát, tak jsem se samovolně probudil.
0: Aha.
1: A mám možnost teda vás poslouchat, jste skvělí prostě.
0: Děkujeme.
1: I ode mě a toto všechno jsem nejlepší.
0: Děkujeme, máte náskok, už máte naspáno trošku, no, na rozdíl od nás některý.
1: Ano, a ty jsem dávám pes husu právě na zítřek zvu mladé, takže dávám pes husu, zelí teď budu chystat, takže
0: no,
1: tak
0: pánež,
1: kolem té 2 hodiny.
0: Nebude vám těžko v tom horku? Husa je teda...
1: Ne, není mi,
0: husa
1: je to vůbec
0: těžká.
1: To horko vůbec nic nedělá, vůbec nic.
0: Nedělá, tak to je dobře. Tak
1: já se opaluju, prostě když čekám na trolejbus, tak si stoupnu na slunko a nechám se opalovat.
0: Já myslím to jídlo, jestli to nebude těžké jídlo do žaludku, jako v velkém teple.
1: Určitě ne, já to prostě tak připravím, že vytavím z toho to sádlo.
0: Odlehčená husička. No tak vy jste šikovný kuchař. Takže vy jdete teď vařit, jo?
1: No už jsem husu dal do trouby, bude se péct celou noc, teď do rána.
0: No.
1: Aby si zachovala takovou svěžest.
0: Ano.
1: A zelí teď budu chystat. A takže... Říkám, jsem sám, že na mě opustila před 20 lety.
0: Jo.
1: Co chci říct, mám obrovskou radost, že se nebudu muset starat o vnoučata letos. Mám 3 vnoučata, celkem mám 5 vnoučat, ale s tím synem se nestýkám. A s těmi 3 vnoučaty se nebudu stýkat taky, protože máme rozdílné pohledy na výchovu těch dětí. Rodiče říkají, že nejlepší je, když jsou na mobilech, na počítačích, oni mají 6, 8 a 10 let ty děti. Mm-hmm. A já s tím nesouhlasím, takže se rozcházím, ale já mám volný prostor pro sebe, sleduji filmy v televizi a opravdu stojí za to třeba na té Nova Gold nebo Prima Max. Prostě unikátní americké filmy, se odsuzoval vždycky a ty filmy jsou skvělé, prostě nejlepší, co může existovat.
0: Tak to je dobře, že si umíte najít.
1: Dobře, už končím, už jsme přejáni ten čas. Díky za vás.
0: Každopádně moc Josefe děkuju za návštěvu, za povídání. Ať se vám ta husa vydaří, jinak přeju krásné dny, hezké léto a zase někdy v noční lince, jo?
1: Říkám, na koupaště nemůžu chodit, to by mě rozhodilo totálně teda.
0: Dobře, tak jo, tak zůstaňte doma a vařte. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou zdravíme do Malenovic, tolik Pepa, tak jste to slyšeli. No a teď už zpěvačka Kristýna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to bylo Hore Hronie a Kristýna zpěvačka. No a teď máme na telefonu Štěpána od Pacová. Krásnou noc, Štěpáne.
1: Krásnou noc.
0: Moc vás zdravím. Slyším mladý hlas, nebo se pletu?
1: Ano, ano, je to tak, je mi 25 let.
0: Takže mladý kluk. No tak jak vypadá? Mimochodem ještě student nebo už hotovo?
1: Už hotovo, ale budu pokračovat a k tomu se dostanu.
0: Jo, takže máte opravdu klasické prázdniny.
1: Ano, je to
0: výborně.
1: Tak.
0: No a jak pak vypadají?
1: No tak moje prázdniny už začaly od poloviny června, kdy vlastně jsem měl úspěšně složený zkoušky 8. června, takže jsem úspěšně diplomovaný specialista. Takže z stejného oboru, nebo z mediální studií, když to také povím, žurnalista, budoucí. A jinak půlku června jsem, jak se říká, profákal.
0: No tak odpočinek musí být, taky člověk potřebuje nic nedělat prostě někdy, no.
1: Já jsem se učil co týden, co každý den na zkoušku a bylo to stavný. Ale ono mě to čeká za rok zase, takže to...
0: No a kam teda, teď už po tomhletom titulu, kam míříte dál ještě? Na podzim?
1: Ještě na vysokou školu, na, nevím, jestli to můžu říct, jestli by tam nebyla reklama.
0: Já myslím, že škole můžeme určitě pověst.
1: Tak na Metropolitní univerzitu do Prahy.
0: Aha, a obor jste si vybral média také, nebo...
1: Média, stejně. My to máme vlastně spojení se školou, že si můžeme udělat na rok bakaláře.
0: Takže... Jasně, takže si ještě dopřejete nějaké to studium. No výborně, tak držím palce, ať to všechno klape, ať vás to baví hlavně. A potom, abyste si vybral něco, co vás bude bavit, jak se říká v reálu, no.
1: Jo, to stoprocentně. Já jsem si teďka vybral nějakou pracovní pozici, co mě baví v televizi, takže...
0: Tak už, máte směr, zkrátka. Tak to je dobře. No a Štěpáne, co takové ty, protože studentstvo taky rádo praxe v zahraničí a tak, nechystáte se někam na zkušenou do světa?
1: No, to u mě nehrozí, protože moje angličtina je na úrovni bodu mrazu.
0: No tak tím spíš, aby se to rozhejbalo a rozehřálo, co?
1: No, uvidíme.
0: No, přeju, já to pokládám za a myslím, že nejenom já teda za hodně důležitou věc a velikánskou zkušenost pro život. Moc přeju, ať se to povede.
1: Děkuju.
0: Dobře, no a teď ještě takové to nějaké to lenivé prázdninování, výletování, tak bude něco speciálního?
1: No, už jsme byli s rodinou a s mamčinou ségrou na hraně Český Šternberg. To je nádherný hra.
0: Krásná oblast, ano.
1: Kdo tam nebyl. A jinak brigáda, no.
0: Je fakt? Na mou duši, no tak ať vás práce baví a hlavně ať to něco sype taky, že jo, při té brigádě.
1: Děkuju. No a vlastně ještě na konci... jako my srpna mám týden, kde myslím, že to sponzoruje i letos vaše rádio.
0: Aha.
1: Letní žurnalistická škola Havlíčko Jembroně.
0: Aha, no vidíte, to ani nevím, no tak ještě se to takhle dovím od vás, našich hostů, no.
1: No a...
0: A ne,
1: no
0: jak dlouho to je, jak to trvá dlouho?
1: Týden, týden.
0: Krása, tak to já myslím, že byste si to mohli užít tam všichni, co se dostavíte a co se tam tak sejdete, že jo?
1: No, my se tam povídáme o různých tématech, co se děje ve světě a to.
0: Ano, proberete zkrátka něco z toho oboru, kterému se věnujete a chcete věnovat. Ano. Výborně. No tak, Štěpáne, přeju všechno dobré. Co byste si tak přál ještě od prázdnin, kromě té brigády?
1: Máš prakticky nic, jenom mě teďka čekají ty příjemnější povinnosti, jako je třeba ty promoce, promoce.
0: Už máte sako?
1: Mám.
0: To už od zkoušek vlastně, to byla špatná otázka, že jo? Dobře, no tak samozřejmě přeju pěknou promoci, ať se to vydaří a potom příjemnou oslavu s těmi nejbližšími nebo s přáteli, nebo jak to plánujete. No a držím palce, ať to všechno vyjde a hlavně, ať vás to baví. Jo?
1: Děkuji.
0: Mějte se moc hezky, Štěpáne, krásné léto. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pavel Bobek dospívá, má jedna hodina ranní nebo noční, jak chcete, klepe na dveře a to znamená, že jsme ve finále páteční sobotní noční linky. Ještě přidám velice stručný e-mail, kde se píše, my si užíváme, co to jenom jde, jsme na dětském táboře a máme celé dny na pilno. Soutěže, hry, výlety, večer zpěv a táborák, no prostě se radujeme v přírodě ve středních Čechách a myslím, že si to všichni moc užívají. Za všechny praktikanty a celý táborový tým všem přejeme hezké léto a všechny zdraví. Helča, milá Helčo, přeju krásné počasí, ať vám to tam vydrží a samozřejmě, ať je to zkrátka vyvedená akce od začátku až do konce, no a jako vždycky na táborech, hlavně taky bez úrazu. Tak přátelé, a protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, pokud jdete spát, já třeba jo, pokud budete bdít a vařit, jako třeba pan Josef před chvílí se přiznal, tak ať vám jde práce dobře od ruky a pokud budete napřímo našeho vysílání, tak hezký poslech všech našich dalších nočně ranních pořadů. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavenej.
2: No to já taky, co tam máš dál?
1: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
2: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
1: No nosím, ale to nepomáhá.
2: A na venol beriš?
1: No beru.
2: Tak dál.
1: No tak třeba někdy paní knihovnice zavlá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám nazpátek.
2: A celý se otočit můžeš, takhle?
1: To jo.
2: Tak neotačej hlavu, otačej se celý. No povídej.
1: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
2: To je v tomhle věku normálně a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
2: Ale vstáneš.
1: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to půjde.
2: Další.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky, hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličku žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím vědečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor. Oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s ním

0: zábavnější. Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřvíhaj, zleřví do zvíru. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, ty byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, tak já to nezvednu. No to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
1: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prý lék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
2: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš, tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak mě tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ano. Ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
3: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
2: No byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
3: já myslím, jako nebyl jsi.
2: Ne, nebyl.
3: A přesto máš takový strach o svoje zdraví.
2: No, tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že co, já užívám léky. Já ti řeknu.
3: Řekni, no, co užíváš.
2: Tak ne? Užívám. Troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
3: Ty bereš všecko preventivně.
2: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím taky ano. Možná. No,
3: a ty
2: to...
3: bereš 8 druhů prášku různej?
2: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složené. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový. Já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto? To je nějaká novinka, to se ještě, říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako, ne, tak to jsem, takže, no, takže.
3: To byl prášek, který jsi neznal.
2: Ten jsem ještě právě neznal.
3: A chtěl jsi ho zobnout.
2: Chtěl jsem si zobat.
3: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
2: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
3: A zastavilo se to, jo?
2: Jo, mám
3: to.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Řekněte, doktore, co vám vlastně závidím? To spoustu černých káv.

0: anebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
2: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu. A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl. Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích, kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
3: A vidíte, jak nám to jde, už se nám to rozbíjí.
4: Co pak? Zrovna na odlehlém místě a v takovém hlubokém lese a tady se válí někdo jak raněné zvíře. To bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste v bezvědomí?
3: Zatím ne.
4: To je škoda. Kdybyste byl, tak bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak co pak, jak se máte, dobrý muži? Jak se máte?
3: Ale ani se neptejte, dobrý muži, dobře. Ještě ke všemu jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci. Máme tam hodného pana instruktora.
5: Čeče, takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně. A ne v hlubokém lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
3: No tak, já mám...
5: Co máte?
3: Mě bolí... Mně se dělá...
5: No co se vám dělá?
3: Já nevím.
4: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
5: A vidíte stranou, tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
3: No, tak vidíte.
5: Vymlčte, vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na ní.
4: Copak, zase v hlubokém lese. Na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné raněné zvíře. To abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
3: Ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě. Na odlehlém místě v lese jako to zvíře a když a jdu takhle v lese
4: ano.
3: A nic nečekám a když to v tom najednou bum prásk a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
5: Lítková? Nejsme v sadu, jsme v lese.
3: Na třikrát lítková. A když jsem to viděl, tohle to všechno, dobrý muži, tak vstekí kopnu do prašivky.
4: Ano.
3: Byla to muchomurka hlízovitá, zelená, naše nejjedovatější houba.
5: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
3: A uchopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
4: To vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahojí. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
5: Naschledanou, kvůli čemu stá si v lese?
4: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
5: To si myslíte vy, kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
6: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný, vaši nohu znehybníme, k čemuže ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte, tak...
4: Kde by se v lese vzalo pravítko?
5: Vymlčte! Šel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil. Hlavně, že máme dlahu. Přivažte mu to.
4: On sebou škube.
5: Škubejte sebou raněný, nebo vám to špatně sroste.
3: Mně už to srůstá.
5: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak. No, už se mi postavte. Hezky. Tak. Noži. No, to nevadí, že se to uvolnilo. Nožička je v pořádku. Budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme co? No, v letních měsících...
4: Omrzliny!
5: Ale prosím vás.
3: V letních měsících...
5: No, vy sám, mladík, u vody.
3: U vody hmyz, štípa.
5: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přijde.
4: Utonutí!
3: U vody utonutí.
5: To je zásadní.
4: Utonutí, jak
5: to
4: víme, tady.
3: U vody utonutí.
5: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
3: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný. Tak
5: ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mít něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už blunka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
3: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamaráde, jestli tamhle stojí Auserechne, zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby se netopil, nebo by se ještě utopil.
5: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
3: Tak až se topí on, já už to mám dost nohou.
5: Tak dobře, topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
4: Hoďte mi korky, plavčí, topím se.
5: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
3: Teď už je na břehu.
5: No jo, ale není oživen, oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No neváhejte.
3: No. Odkuď kam?
5: No odkuď kam, z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.
3: Než to by něco udělat s tím jeho knírem.
7: Prosím vás, proč?
3: Ono mě to asi bude šimrat.
7: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
4: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
7: No, prosím, po něm.
3: Mě to bude šimrat.
7: Ale mladíku, tady jde o život a vy podá šimrat.
3: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ho napře, oholíme a pak ho teprve zachráníme.
5: Tak si ho oholte, co mám
4: pozor, pozor,
5: dělat.
4: Pánve, pozor, mě tady nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat. Jak to dopadlo, vidíme všichni, mě už tady nikdo neudí.
3: A mě taky ne, mě tady všechno šimrá,
5: Ale prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzyňské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Nashledanou.
2: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: No to mám radosť, že ešte žiješ, kamaráde. Kdyby si videl, jak my sme ťa krásne zapili, celá hospoda, čo večer, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A ja som říkal chlapom, kde pak Oldík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Co ste pili?
0: Co sme pili? Všecko, kamaráde. Všecko, soudne podle kocoviny. A sme ti probrali věci, hoj. Hele, ty si říkal, že máš horečku.
1: Jo.
0: Tak si představ. Tam v té hospodě seděl harmonikář a jeho brácha taky dostal najednou z něčeho nic takovouhle horečku, ze který se pak vyklubala rakovina varlat. Věřil bys tomu?
1: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Poměl štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš mít kliku jako volám. Šmik, fik, hotovo.
2: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí, tak jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
3: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
4: Ano, a kdy se vám to děje?
3: No, vždycky, když telefonuju.
5: Paní doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
4: Ano, ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
5: No, nevím, asi 2 roky.
4: No, ale proč jste nepřišel dříve?
5: No, když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
4: Ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím.
6: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
7: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
8: Na kožní oddělení se řítí muž s kyticí.
9: Tak co, už tu byla?
8: Ptá se dychtivě.
9: Kdo?
8: Nechápavě sestřička.
9: No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku.
8: Tady?
9: A nespletl jste si to?
8: Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala.
9: Sejdeme se na kožním.
10: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
11: Hrgot, sakra.
10: Máte nějaký problém?
11: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
12: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
10: 500 korun.
11: 600 korun.
10: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
11: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
10: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
11: Ne.
10: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
11: Já bych si na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

monologi, zdravíme i patologi, samozřejmě a nejvíce pozdravujeme bohnice a

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dýtlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?

0: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
1: Já jsem se byl vyvenčit.
0: No. Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
1: No, hodej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
0: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
1: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
0: No, ten jsme dali taky.
1: Já neřek taky, já řek tentokrát.
0: No jo, ale my dáváme vždycky Rolzin.
1: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
2: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Aloise Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: și prosim. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košiky, si pane Novotný, pořád se mě děláte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikde nechytnu. Mě jdu nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsem do nemocnice, tak se vám musím vloudit. No, jsem tajně, tak proto to dosím pořád, vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gyndě. Opravdu, to už není, to přechází legrace, jo? Ale my opravdu nechtějí žádný nemocnice ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale tak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: Co máš tohle?
1: To je moje ošatka zdraví, tam jsem vlastně léky.
0: Ale výborně, ano, chápu, ano.
1: Mě nikdo ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakým plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžkej pokondr, vystoupí těžkej hypokondr. Podle to, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocný.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, že to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělí, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to je rozmlátím.
0: Klid, klid, říká, uklidni se.
1: Novoty,
0: já tě odpůjdu.
2: Ino, jste to vy? Vy ještě žijete? Božská Ina, víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí? Co já jsem se kvůli vám nenaspal? Co já jsem se odkopával? Co já jsem se nadřel v noci? Jak jsem na vás myslel?
1: Která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: Sestřičko!
3: Vy jste pan doktor Blažej?
4: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal, teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu, protože já, když jsem se... Poslouchat mě. Já, když jsem se ženil, tak se mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně? Já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
5: Ino.
3: Ano.
5: Ano, Ino.
3: Co ano?
5: Co asi ano, Ino?
3: Ne.
5: Ne, ano?
3: Ne, ne.
5: Takže ano. Inu.
1: Prosím vás, tady, nechte toho, dobuckáváme se tady, tady umírá člověk, vy mě nejste žádný doktor, na tož bylo, že vy jste u mě normální cvok.
6: Volal mě někdo?
1: Cvak, já jsem říkal cvok.
6: Taky na vás přijde. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No.
6: Co? Na co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, to co, čeho? No. Indikace, no, víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům v poslední době vůbec nerozumím.
6: Nerozumíte doktorům? Nerozumím. No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to je blbej nápad. A co injekce?
3: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
6: Co prosím?
3: Abyste mu dal tu injekci.
6: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď. A kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil. Vy už jste z těch nových dílů nemocnice na kraji města.
2: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky, tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
6: Jak to?
2: Holky nepřišly.
4: Jestli budete kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
2: To není špatný nápad. A já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás mám vymyšlený.
4: No?
2: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
5: Prosím vás.
0: Tohle to je ortopedie, to není psychiatrie.
6: No.
0: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás?
5: Volal mě někdo!
7: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice, doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Dabač.
2: Pane primáři.
0: Ino. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Já vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislava je zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

zardenky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi?

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: On by umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dala. Ale on tlustý tak rád.
2: Dobře.
3: A teď je mu dočistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježišmarad, on exce takovou dálku. A pan doktor je tam hodný, já mám tak zlatý ruce.
2: Není hodný, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore.
2: Jste si dělá trauma z někam jinam. Ne.
3: Pane doktore, smilujte se.
2: Čeňku, nikam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny a ne poskok pro liní partaje, ty nemáš zapotřebí, aby tě někdo šikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jiného než vás nechce, to prej radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvelku víc nebo
3: mít. Pane doktore, buďte humanista, ten můj starý tam leží a žve jak postřelený kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby ve dne léčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jak lítal? Vy mě to tadyhle kousek.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase bere žluč.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak půjdete se podívat, jak ho to bere. Půjďte, pane doktore.
2: No. Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste zlatý, pojďte dál.
5: Kdo to tak pořád bere? Jako bys ho neznala, prosím tě.
2: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora, jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás holkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno, a ten můla jde jako tele na porážku. Nejest to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora a dostala jsem holiče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj? Kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
5: Poletí. Nepoletí. On se zvířat bojí. Komár, jo. Mami, prosím tě, prokádrujeme až ráno, jo?
2: Každý se zmáhá. Hrabek nemůže. Jenom my trčíme na pleku. Auto máme pořád to samý, odřený, na dovolenou místo k moři, jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Leitnerovic holka letěla někam s ESO Travelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat. A paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si chci, že si odrychlujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šlupek. Ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby nehoběl. Všem! A samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
5: Co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
2: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
1: Malé upozornění, řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovat jí bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
6: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám řádí chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirinů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet. Tak, no, bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, ano, vy taky, já to vemu takhle. Tak, ale můžete i ty zdraví si vzít, jo, protože já jsem slyšela, že prej se bude na léky v lékárnách strašně doplácet. Prej až 1000 korun na jeden acilpirin. Tak chytejte, no. Tak.
4: Co pak, Jiřinko? Co pak, jako nějaký problém zase?
6: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prej budou strašně drahý.
4: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
6: Ne, tak ne. To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
4: No, to je pravda. Ale to se nějaký chaos prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží,
6: no,
4: takový
6: tak
4: zmatek.
6: Ne, to ne. Já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, jestli jakou noblesou. Oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
4: No tak, helejte, no. Ne všichni tohleto, ale ovládají, víte? To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několika hodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operatér, sednul si k němu na lavičko a říká mu, podívejte se, pane Jeburek, tak vaši manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no, tak třikrát denně. Budete ji muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky ji budete muset pravidelně měnit pleny, taky ji omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
1: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu, snad plného optimismu. Mějte se pěkně. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.